Měli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stír.

0: do toho napasovali holky z naší školky. Pojď si to poslechnout.
1: Majda, Lenka a Polenka s Veronikou.
2: A taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou.
1: No jasně.

0: Musím teda říct, že tohle to teda bylo jako naprosto excelentní potlesk pro vás dva.
1: Yes. Bro, tohle byla střela. Děkujem moc Danče a Jirkovi. Doufám, že za to našeho Jirku a Romana v televizi nebudete moc trápit. Tím jsem chtěl říct, něco na ně vymyslete. A my se slyšíme zase zítra o 6. Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Nic víc. Peace. Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Čus pic, 5 hodin 55 minut k tomu, já ti přeju krásný úterní ráno. Svátek má Hanuš, když jsem se díval, kolik tak zhruba je Hanušů v České republice, tak na mě vyskočilo číslo zhruba kolem 300, takže pokud nás teďka poslouchá nějaký Hanuš, za prvý přeju všechno nejlepší a za druhý, kámo, jsi celkem rarita. No a klasicky, abych to nezakecal, všem u Rádia Spin přeju krásný dobrý ráno. Good morning. Haha, dneska si dáme trošku výlet za generací Z a vysvětlíme si třeba, co to znamená solo maxing. Nedělám si srandu, ten termín fakt existuje a byť jsem sám generace Z, tak vlastně nechápu pořádně, kde se tady ty slovíčka berou a proč o nich nevím. No ale taky si dáme poznávačku, voice flip, jo, dneska jsou to úplný protipóly by the way, takže vlastně budu překvapený, jestli někdo vůbec pozná, co jsem vám tam nasekal do obou dvou. No a na konci zpěn rána si taky zasoutěžíme o ty lístečky do kina, tak si na to všechno počkáme. Počkej, teď si dáme ještě počasí. No, počasí, ukaž to, po celé České republice je průměrná teplota momentálně nějakých 6 stupňů Celsia, s tím, že na většině území máme mlhavo, dobrá, a když se dívám na ty denní maxima, no jasně, stejně jako včera a stejně jako zítra vyšplhají někam k 21 až 22 stupňům, přičemž by mělo být jasno. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na Rádio Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio
1: Spin. Be in. Pekný útorok, okolo Didyho je rušno aj za mrežami. Bývalí väzni tvrdia, že Didy má za mrežami nadštandardné podmienky. Ostatní mu zas údajne za peniaze pomáhajú s varením, praním či ukratovaním. Vedenie väznice tieto tvrdenia zatiaľ nepotvrdilo. Vo štvrtok sa v Brne predstaví dánsky raper AI Jacoby. V Metro Music Bare ukáže svoj osobitý prístup k hip-hopu, v ktorom prepája rap s modernejšou elektronikou. Ak hľadaš niečo trochu mimo klasického rapového zvuku, tak toto môže byť zaujímavý tip. Hádzanári Karvinej pokračujú v perfektnej jazde extraligou. V piatom kole vyhrali na palubovke Lovosíc 29-27 a zostávajú jediným tímom súťaže bez straty bodu. Darilo sa aj pražskej Dukle a Zubří, ktoré si takisto pripísali víťazstvá. Ja ti prajem ešte super celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: Za 2 minutky máme 6 hodin a ty posloucháš Rádio Spin.

Dáváš Rádio Spin, úterý 6. října, máme něco málo po 6. hoďce, s tebou je Krištof. Dominika, prosím vás, ještě dneska omluvte, protože pořád mu není úplně nejlíp, takže leží doma, ale už to vypadá nadějně, že se u nás tady zítra zastaví a přijde nás pozdravit. No a já jsem chvilku zpátky sliboval, že se podíváme spolu na generaci Z a na jeden termín, který zní fakt složitě a přitom je jednoduchý, ale napadlo mě, že by z toho šlo udělat i geniální téma, takže já si tu zprávičku necháme četak hoďku pro sebe. A místo toho tady máme Iza, protože Izo ten zapisuje velikánský milník, jeho album Exit u palice, zkráceně teda EUP, ofiko překonalo hranici 50 milionů streamů. A to už je co říct, to je pořádný číslíčko, protože deska vyšla 17. června, má 17 skladeb a když to přepočítám, tak to vychází v průměru, a teď se nechci seknout, nějakých 450 tisíc streamů denně. No a to je jako dost, to je dejme tomu 500 000 přehrání každý den, to se nevidí jenom tak. A tak je na tom super, jak rychle vlastně tady tohleto vzniklo, protože on tomu nedělal žádnou obří kampaň, žádný léta nebo měsíce budování, prostě dával takový sneak nenápadný nápovědy a lidi se chytli. Prostě ten chlap očividně ví, co dělá a upřímně já doufám, že bude nějaká EUP winter season, protože mi celkem chyběli lidi jako třeba Carlo nebo Jixon na tom albičku, tak doufám, že se tam třeba ještě objeví.

0: posloucháš Radio Spin, úterý 6. října, svátek má Hanuš, ještě jednou přeju všechno nejlepší. S tebou je Krištof a jdem se vrhnout na naši první pořádnou ranní hru, kterou jsem dneska podle mě udělal celkem těžkou. Je to poznávačka, takže připomínám, pokud náhodou nevíš, jak se takováto poznávačka hraje, je to easy. Já tady mám tři ukázky, no a na tobě bude poznat, co tady po tobě chci, aby si našel. Je to úplně jednoduchý, může to být film, může to být, co já vím, kapela, zkrátka cokoliv mě napadne. Dneska se na to těším, protože je to věc, kterou ze srdce zbožňuju, ale to ti moc neporadí, takže já ti to jdu rovnou pustit. Takhle zní dnešní první ukázka.
1: Harmonizujte koksohydráty.
2: Provedem.
1: Termujte nukleáry.
3: Provedem.
1: Akcelerujte moderáty.
3: Provedem.
1: Ohřejte mi párek.
4: Službám.
0: Ohřejte mi párek. No dobrá, zase platí to, co říkám vždycky. Nebudu k tomu nic moc říkat takhle na začátek. Prostě pokud víš, pojď na to 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Já sbírám všechny tipy. Jediný, co si myslím, že můžu prozradit, je, že dneska hledáme fakt ryze českou věc. Není to žádný dubbing, dokonce to není ani žádný animák. Zkrátka poctivá česká věcička. No, dalo by se říct, že asi i československá.
1: Harmonizujte koksohydráty.
2: Provedem.
1: Termujte nukleáry.
3: Provedem.
1: Akcelerujte moderáty.
3: Provedem.
1: Ohřejte mi párek.
4: Službám.
0: Tak dáme vědět.

0: úterý 6. října, s tebou je na Majku Krištof, ty posloucháš Radio Spin a pokračujeme v dnešní poznávačce. Já ti schválně rovnou na poprvé připomenu dnešní ukázku, první, která zněla takhle.
1: Karbonizujte koksohydráty.
2: Provedem.
1: Termujte nukleáry.
3: Provedem.
1: Akcelerujte moderáty.
3: Provedem.
1: Ochřejte mi párek.
4: Službám.
0: A musím říct, že jsem tady zatím pozbíral dva typy, takže to asi opravdu bude dneska těžší. A to ještě dva typy od, kluci, abych vás neurazil, od služebně starších spinnerů. Každopádně, mám tady ještě dvě další ukázky, ze kterých by to mohlo jít poznat trošičku líp. Tak jdem na ně, toto je jedna.
5: Pán hrabě se ráčí postavit vedlejc mňa, až řeknu krleš, vezmem to šturmem.
6: Och, vy chrabří horale.
0: Jo, takhle nějak si myslím, že všichni lidi z Prahy si myslí, že mluvíme na Moravě, ale není to pravda, není to pravda. No a kdyby to náhodou z tohoto nebylo jasný, což si myslím, že nemusí, protože já ti k tomu potom hodím pár nápověd, tak tady mám ještě jedno.
7: Tulk, stylek.
6: Prosím, stelekem, stelekem. A nikoliv stelekem, stelekem.
7: Chápu. Tulk, stelekem.
0: Tulk, stelekem. No, co bychom si o tom řekli? Jak už jsem říkal, hledáme československý film, respektive komedii, kterou natočil Oldřich Lipský, jestli se nemýlím, v roce 1981. Nechci vám kecat, jo, samozřejmě jsem si to mohl tady někde otevřít na monitoru, ale proč si to prostě neudělat těžší? Takže 1981, československá filmová komedie a volně, tak jako volně, si to bere inspiraci z jistý vědecko-fantastický literatury, románu, no zkrátka, hele, dávej vědět, 210 32 30 30, nebo naše mobilní apka, teď je to na tobě.

0: Dohrává nám Vladimír 518, Planeta Praha, ty posloucháš Radio Spin a my se jdeme přesunout na Planetu Poznávačka. Ty krásy, ty oslí můstky mi dneska jdou, to je crazy. Musel jsem se pochválit, pardon. V Poznávačce jste dneska hádali jeden nějaký český, respektive československý film a já ti ještě jednou naposledy připomenu ty ukázky, jak zněly, jo, třeba...
1: Karbonizujte koksohydráty.
2: Provedem.
1: Termujte nukleáry.
3: Provedem.
1: Akcelerujte moderáty.
3: Provedem.
1: Ochřejte mi párek.
3: Službám.
0: No, to je fakt skvělý humor.
4: Tulk stylek.
3: Prosím, stelekem stelke. A nikoliv stelekem steleke.
0: Chápu.
4: Teleke steleke.
0: No a jdem se podívat rovnou za váma, co si o tom myslíte. Tak půjdem třeba do apky první, co vy na to?
5: Ahoj, já si myslím, že v Poznávačce by mohl být úžasný film Adéla ještě nevečeřela.
0: No, tento není, ale, není to úplně jako za roh, jo, tenhle ten tip. Pojďme dál.
6: Ahoj, tady Pavel. Já si myslím, že to je Zítra vstanu a opařím se čajem.
0: No, tenhle ten tip už je trošku za roh. Takže se jdeme podívat dál za vámi, co si o tom kdo myslí. Můžeme začít třeba tady Petrem.
7: Buď to bude Tajemný hrad v Karpatech, anebo okay. Adéla ještě nevečeřela.
0: Ale Petr tady má taky tu Adélu a tu jsme říkali,
8: já
0: že
8: si
0: už
8: myslím,
0: ne.
8: Že to je Tajemství hradu v Karpatech.
0: Tajemství hradu v Karpatech.
9: Je, ahoj, tady Mirka, Tajemství hradu v Karpatech.
0: No, tak podíváme se ještě za posledním odborníkem do apky. Neří,
10: tak já si myslím, že dnesní poznávačka bude Tajemný hrad v Karpatech. Čau, Justín.
0: A Tajemný hrad v Karpatech, respektive Tajemství hradu v Karpatech, to opravdu je. Kdo neznáte tuhletu skvělou komedii? Bráško, udělejte si na to chvilku času, má to asi hočku a je to fakt neskutečná zábava. Je tam fakt jako plejáda těch starých českých herců, jo, prostě Kopecký tam hraje takovýho šíleného barona, Rudolf Hrušinský tam hraje naopak šíleného profesora, prostě všechno to nějakým způsobem dává smysl a ještě ke všemu je to parodie, co víc si přát. OK, já vám děkuju za všechny cally, za všechny tipy a za chviličku už se stejně přesuneme do Celebrity Voice Lipu, tak nenechávej mozek usnout, protože tam ho budeš potřebovat ještě dvakrát tolik. Spin
11: Talk. Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spin Talku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

Dáváš si Radiospin, úterý 6. října, máme něco málo před půl sedmou ráno a pokud si říkáš, hej, co si mám oblíct na sebe, jo, říkám to každý ráno, bráško, neboj, jsem tady pro tebe, takže když se na to podívám, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 7 stupňů Celsia, ale začíná nám tam foukat takový jako mírný jižní vítr a to není úplně nejlepší, jo, zvlášť takhle po ránu, každopádně pořád máme i mlhavo, na Vysočině dokonce jenom 2 stupně, takže pokud posloucháš někde z Jihlavska, tak prosím tě, vem si fakt jako bundu, jo, ale zase nějakou, kterou můžeš hodit přes sebe, protože odpoledne bude 22 stupňů. Kámo, nesnáším tohleto počasí. To je fakt rýmový počasí jak prase. Jdem se podívat ještě na to, jak vám to jezdí. A sice rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tak tady nevidím vůbec nic. Naopak na dálnicích vidím nehodu na D1, kilometr 209 ve směru Brno. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a zatím to tam vypadá na čekačku asi nějakých zhruba 20 minutek. Jinak, ať se dívám, jak se dívám, dálnice jinak fresh. No a co se Prahy týče, tak tady můžeš čekat crash na Štěrbohovský spojce. Potom tady vidím nehodu v ulici Zenklova, to je Praha 8, nebo taky nahoře na Kbelský. Co se té zdržovačky týče, tak taková ta ranní klasika, Pražský okruh zhruba 20 minut za Černiákem, na sjezdu na Beroun, dejme tomu takových 10 minutek, poskakuje nám taky Nusilák nějakých 5. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Automotospin.

0: Dáváš se Rádio Spin, s tebou je Krištof a ještě než se vrhneme do naší celebrity voice flip hádanky, tak jsem tady chvilku zpátky měl Michala, který měl ještě rychlou dopravní situaci.
1: Ale je to, když jedeš jako z Letňan dolů na centrum, tak před jako sjezdem na Holečovičky dolů z toho kopce, tak tam je nehoda tří aut a stojí to už na výjezdu až z Ústí nad Labem. To fakt třeba na půl hodinky, no.
0: Tak prosím vás, v Holešovičkách hlavně bacha, tuhleto nehodu jsem dokonce ani neviděl na mapě, takže nevím, proč ještě není zaznamenaná, asi protože ji třeba ještě nikdo neřeší, jak mi Michal říkal off ether. Každopádně jdem se přesunout k tomu, proč jsme tady, Michaelovi by the way děkujeme. Celebrity Voice Flip, naše hádanka zamotanýho hlásku, kde my s Dominikem většinou zveme někoho obecně známýho, ať už to je moderátor, ať už to je, co já vím, plavec, sportovec, kuchař, může to být úplně kdokoliv. No a ten hlas trošku zamotáme, zamuflujem a na tobě bude poznat, kdo to je. A dneska, já se nebudu vyjadřovat, prostě to jenom pustím, jo, poslouchej. Jo. Jako, přiznám se, že je mi trošku stydno, když tady stojím a pouštím ho, ale co se dá dělat? Pokud víš, tak víš, co máš dělat, naše čísličko nebo mobilní aplikace. Já k tomu zatím nebudu říkat vůbec nic. Snad jenom to, že pokud v naší poznávačce chvilku zpátky byla geniální stará česká komedie, tak tohle to je vlastně jenom komedie a taková trošku blbá, no. Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Dáváš se Rádio Spin, s tebou je Krištof a řešíme tady Celebrity Voice Flip, náš zamotaný hlas, kdy naprosto chápu, že i tenhle ten hlas musí být pro spoustu lidí těžký, protože jediný, kdo se zatím ozval, byl Petr do apky. A cením, protože Petr zní, že budeme nějak zhruba stejně staří, takže naprosto chápu, že tady tohoto člověka znáš. Každopádně, abych to připomněl a nezakecal, ten voice flip zní nějak takhle. A pojďme si k němu něco málo napovědět. Tak za tímhletím se skrývá nejvýdělečnější youtuber v roce 2022 a 2023. V současné chvíli dokonce nejodebíranější youtuber na české scéně. A teď se podržte, 13,2 milionů odběratelů. Myslím, že už není třeba říkat nic víc. Tady máš voice clip ještě jednou. A mysteriózní hlas v předělu ti řekne, co máš dělat.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Dáváš se Radio Spin, s tebou je Krištof, úterý 6. října, ráno raníčko a jdeme se podívat na to, kdo teda byl v tom našem celebrity voice flipu. Zněl nějak takhle. A já se tady mírně směju, protože jsem tady projížděl rychle ještě apku a musím říct, že některý impressions, jak se tak ten český, některý... No a úplně mi padlo to slovo. Imprese? Je to to správné slovo? Není? Některé ty... Kurně, jak se to říká? Nápodoby hlasu, řekněme. Nenapadá mě teďka lepší slovo, sorry. Jsou fakt skvělý. Tak jdem se za váma podívat, co si o tom myslíte. Tak začneme třeba zde.
1: Fizi.
0: Michal to vzal prostě zkrátka.
2: Ale tak za mě určitě to bude určitě lidičky Fizi.
0: Dobrá.
1: A je to Fizi?
0: Je to Fizi, není to Fizi. Já nevím, jdem se ještě podívat do apky třeba za Petrem.
3: Čau, takže já si myslím, že je to Fizi.
4: No, Humi, to by byla teda opravdu zábava.
3: No to by byla teda opravdu zábava, kdyby to byl nějaký Fizi style. A musím říct, že Fizi to dneska opravdu je.
5: Vůbec nevím, jak se tady vejdeme, protože toho prostoru je tady fakt málo. Jediná pozitivní věc na tomhle je, že jsme úplně v přírodě.
3: Úplně v přírodě. Tak jo, já vám děkuju za všechny tipy do našeho celebrity voice flipu a slyšíme se zase za malou chvilku, až si pustíme nějaký ty písničky. Jdem na to!
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, 6 hodin, 50 minut k tomu, máme tady úteríčko, úterý, jak by určitě řekl Dominik, 6. října a svátek má Hanuš, takže připomínáme všechno nejlepší všem Hanušům, teda celý tý 300 Hanušů, která se nachází momentálně v České republice. My jsme tady toho stihli dost, stihli jsme si tady říct jednu zprávičku Izomandiasovi, Voice Flip a co jsme to ještě měli, poznávačku, samozřejmě, přesně vás vím, ne, jsem vás zkoušel teďka, ale teď nás čeká konečně to, na co jsem se těšil a sice za chviličku pokecáme o Gen Z, pokecáme si o tom, že je to vlastně celkem solitérská generace a zároveň na to mám vymyšlený jedno skvělý téma, tak si na to určitě počkej. Jdem se v rychlosti ještě vrtnout na to, jak máme venku, ačkoliv si myslím, že se to zatím od rána nějak moc nemění. Ukaž to, nemění. Po celé České republice průměrná teplota nějakých 6 stupňů. Na většině území máme hezky mlhavo, ale vypadá to, že se to za chviličku začne tak jako vybírat a že ty odpolední teploty nepřesáhnou 21 stupňů, přičemž by mělo být jasno. Když se dívám na radar, tak tady žádný mráček nevidím dneska ani zítra, což je dobře. Pojďme si užít ty 2 poslední sluneční dny, protože od čtvrtka by se mělo mírně ochladit a vypadá to, že tady budou lehký deštíky. A já se vlastně nedivím. Začíná Halloween, že jo? Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.

Dáváš si Radio Spin úterý 6. října, něco málo po 7. hoďce, svátek slaví Hanušové, takže všem Hanušům přeju všechno nejlepší. A já jsem vám zhruba hoďku zpátky slíbil, že se podíváme na generaci Z, chtěl jsem říct Gen Z, ale nechci to používat moc, jo, že Gen Z, to je takový, ne, ale že jsem generace Z, to se mi líbí. Protože jistý studie nám naznačují, že tahleta generace je nejosamělejší a nejvíc single, tak mě zajímá, co je na tom pravdy. Schválně si to s váma tady ten článek projedu. Takže, na sociálních sítích se rozjíždí trend solo maxing. To je super. A já jsem generace Z a nevím, co to je. Takže tady vědomé rozhodnutí zůstat single a místo randění investovat čas a peníze do sebe. No tak jo, to chápu, to vlastně dělám celý život tady tohleto, protože to není jako, že hej, já si nemůžu nikoho najít, nemám holku, ale to je spíš jako mindset, že já vlastně nikoho hledat nechci, protože mám sebe. Cool, takže proč jsou mladí sami? Jedním z důvodů jsou peníze, no tak samozřejmě, zvlášť pokud žijou bydlí v Praze, vlastně kdekoliv jinde, no to je jedno, ten nájem prostě vyjde skoro všude stejně. A zároveň řeší drahý bydlení, blá, blá, blá, a objevuje se fenomén solo dates, vidíte to? Člověk jde sám do restaurace, kina nebo třeba na výlet a bere to jako normální způsob trávení času. Tak jako mně to přijde jako normální způsob trávení času, když sám prostě vyjdu do kina, aspoň mi do toho nikdo nekecá, nebo do divadla, sednu si, nemusím nikoho poslouchat vedle sebe, můžu si dát úplně v klídečku ten chlebíček nebo něco dobrýho, ale vlastně v tom spatřuju velké výhody. Ale vypadá to, že teda minimálně polovina lidí z generace Z tady tyhle ty pocity úplně nezdílí, stejně jako já, a že jsou z toho frustrovaní. A tak mě napadlo, že jim zkusíme trošičku pomoct tady na Radio Spin. Pojďme si dát jednoho Ludacrise s Farelem a pak vám k tomu řeknu víc.

Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof. No a chviličku zpátky jsme se tady bavili o generaci Z, o tom, jak je to nejvíc solo generace podle průzkumu, o tom, jak je to nejvíc single generace. No a mě u toho napadla spásná myšlenka. Já jsem si říkal, že bychom jim dneska mohli pomoct takhle hezky společnýma silama. Takže pojďte mi na číslo 210 32 30 30 nebo do mobilní apky poslat nějakou vaši nejlepší, pořádnou, balící hlášku, protože třeba to bude poslouchat někdo v generaci Z, přiučí se a my tak dopomůžeme k tomu, aby generace Z nebyla single. Samozřejmě, prosím vás, kdyby to šlo, tak nějakou slušnější balící hlášku, protože jinak bych neměl co vysílat. A pokud nás poslouchá někdo z generace Z, to znamená i z mojí generace, jo, ale dej si volume doprava, protože tohle budeš potřebovat slyšet. Balící hlášky, ty tu dneska sbírám, pojď na mě!

0: Dáváš si Rádio Spin? Úterý 6. října. No a dneska tady řešíme jedno takový témátko. Generace Z je prý nejosamělejší, nejvíc single generací tady na tomhletom světě aktuálně. A já jsem si říkal, že bychom jim tam mohli nahodit nějaký balící hlášky, že jo? Aby se trošku přiučili a aby prostě to nebyla nejvíc single generace. Tady nakoukl jsem do apky a našel jsem tady textovku od Koumáka, který píše: Ahoj Spine, určitě nepoužívejte Ahoj šťávo, kam tečeš. To bylo mimo už za mojich let a to mi táhne na 40. Čau. Jo, jakože... Chtěl jsem hlášky, které budou použít, ale chápu, protože čau šťávo, kam tečeš, to z toho jsme cringeovali ty krásu i my na střední. A teď tuhletu chvíli mi tady přišla voiceovka od Jirky, no tak počkat, tak počkat. To si zkusíme dát takový první first feeling tady, jo. Doufám, že tam je nic prostýho, Jirko.
1: Ahoj, nejsi náhodou socialistická revolucionářka?
0: Co?
1: Já se cítím postání v mojí spodině.
0: Ježiš, ježiš.

0: Dáváš si Radio Spin, úterý 6. října, něco málo kolem 7:45. Dneska tady řešíme special téma, protože generace Z je prý nejosamělejší, tak jsem si říkal, že bychom jim mohli společně poradit nějaký super balící hlášky, no ne? A do apky se mi ozval, robot.
1: Ahoj, kotě, nejsi náhodou silná kyselina, protože jsi neutralizovala všechny mý zásady.
0: To je strašný, kámo. To je jako fakt hrozný. To je balící hláška z matfizu nebo něco, ne? Prosím tě, jsme na rádiu Spin, my tady nejsme žádní odborníci, ale... No, víte co, jako takhle, pokud teďka poslouchá nějaká generace Z, jako mnohem radši bych tam hodil to, co tady říkal chvilku zpátky Jirka, jo, než to, co tady říkal robot. Takže, pokud ty máš nějakou balící hlášku, pojď sem s ní, 210 32 30 30, nebo naše mobilní aplikace, zatím se pojď nechat pozvat na Den s Paulím Garandem a za chvilku si je dáme.
2: 17. října oslaví narozeniny Paulí Garand ve velkým stylu.

šeky, abych snět, duben se nepoved. Mimo to i na frontě roku 45.

0: Tak pustíš spin. Úterý 6. října, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. Než se vrhneme zpátky do našich krásných balících hlášek, který tady sbírám a který se mi začínají plnit a některý jsou fakt strašný, kámo, tak se rychle jenom podíváme na to, co vás momentálně čeká venku. Takže když si tady refreshnu počasí, tak to vypadá, že po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 7 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro jasno, místy teda pořád ještě mlha. Co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 22 stupňům Celsia. Takže babí léto, jak má být. No a jdem se ještě podívat na to, jak vám to jezdí. Rychlá doprava na Radio Spin. Já se omlouvám, já se tady musím mírně usmívat a smát, protože jak tady chodí ty balící hlášky, tak některý jsou fakt jako tak hrozný, že nemůžu ani odvysílat, takže si je nechávám pro sebe a tak se tady směju. Takže, co se regionu týče, tak tady vidím na výjezdu z Chomutova jednu nehodu, potom v ulici Černovická v Chomutově ještě jednu nehodu, anebo taky na ulici Okružní v České Lípě. Když se mrknu na dálnice, ty jsou poměrně fresh až na třeba D11, exit číslo 1, to znamená, to je zhruba už Praha 20. No a v neposlední řadě taky nehoda D1, 209. kilometr ve směru Brno. Je tam neprůjezdnej pravý jízdní pruh, ale už se to tak jako pomaličku láme ke konci. A když se podívám na Prahu, ta je na tom samozřejmě nejhůř. Kreše můžeš čekat na Zenklově ulici, a to u Bulovky, potom třeba na Kbelský. Kreš tady hlásí i Štěrboholská spojka, dokonce hnedka dvakrát. Díky tomu si skoro všude počkáš, dejme tomu takových 5 až 15 minut, většinou to je 15, takže projíždí radši někde kolem Prahy a nebude těm hádečkem.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof na majku, máme 7 hodin, nějakých 29 minutek k tomu, úterý 6. října. A dneska tady děláme dobrý skutek. Je to tak, spinaři, dneska tady totiž pomáháme generaci Z k tomu, aby nebyla tak osamělá, aby nebyla tak moc single, jako je doteď. No a děláme to tím nejvíc jednoduchým způsobem, dáváme jim tady k dobru nějaký vaše balící hlášky. O jedno z nich se tady podělil do apky Pepajs.
1: Dobré ráno, Krištofe, dobré ráno, spinaci, tak mě taky napadla jedna balicí hláška, ale je to teda mega starý.
0: Tak pojď.
1: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho.
0: Posoudím.
1: Ale když přijdeš k té slečně a řekneš, dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet?
0: Ne.
1: Slečna se podívá a řekne, no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete. Tak se mějte, ahoj.
0: Hele, Pepajs. Co si budem, jo? Mně je 22, já jsem generace Z, ale tohle to je věc, která ti říkám, že by dneska stopro nefungovala. To je něco jako taková ta nejvíc stereotypní hláška, když přijdeš a řekneš, slečno, chtěla byste vidět mou sbírku motýlů? To je prostě strašný. Jak na tohle to mohl někdo někoho balit? Jako jak se to stane? Hele, pokud máš i ty nějakou balící hlášku, pojď se po ní oni podělit. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Já se tím tady prokoušu. Ale prosím slušně, jo, protože já tady mám třeba 5 voice, které nemůžu pustit vůbec.

0: kdo?
1: Dáváš si Rádio Spin, Krištof s tebou a já se tady probírám pomaličku, ale jistě balícíma hláškama, který dneska posíláte. Zvláštní je, že zatím se ozývají jenom chlapy, jo? Ženy, samozřejmě, pokud máte nějaký balící hlášky, tak na pány, já se moc rád přiučím, jak to funguje i z druhé strany. Každopádně, jdem se podívat třeba za Lukášem.
2: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho. Nejse, čus?
1: No jasně. How you doing? No jasně, akorát nejsem si úplně jistý, jestli tahle ta hláška fungovala i v tom seriálu, kámo. Asi bych to úplně nepoužil. Ačkoliv, mohlo by to být zvláštní, tyjo, poradit generaci Z, aby prostě jenom přišla za holkou, za klukem, za kýmkoliv a řekla jenom, jak to jde. Ty kráso, třeba to je recept na štěstí, těžko říct, ale pokud ty máš nějaký jiný recept na štěstí, nějakou jinou super balící hlášku, pojď na mě. 210 32 30 30 nebo naše mobilní jabka, sbíráme to tu.

0: Bring me back to life. Jo, jo, to si říkám taky, když tady na rádiu Spin projíždím mobilní apku anebo telefonáty a snažím se probrat tím nepřeberným množstvím balících hlášek, který mám tady zásobujete a který prostě nemůžu pustit, protože některý jsou jako fakt moc. Ale pojďme se tady do té apky ještě podívat. Třeba za Lukášem.
1: To takový to. Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde bychom navázali kontakt.
0: Jak se tomu ještě zasmál. Hej, já nevím, prostě tady tyhle ty hlásky, za prvý, tyhle ty hlášky mi přijde, že všechny vznikaly prostě někdy na začátku minulého století a tím to vlastně hasne a od té doby jsem moc balících hlášek neslyšel. A za druhý, to jako fakt fungovalo takovéto věci, jako fakt jste vy starší tady přišli někam na lízu a řekli jste, čau slečno, nemáš náhodou provázek, že bych strašně rád navázal kontakt. To prostě v mojí hlavě nemůže fungovat, jako jak? Jak? No, pokud i ty máš nějakou balící hlášku, slušnou balící hlášku, tak mi ještě pořád můžeš poslat do apky nebo říct na čísle 210 32 30 30 a za chvilku už to opustíme, protože kámo, já kdybych se z toho všeho měl vystříhat, to by bylo. Jdem si dát jednoho Bad Bunnyho.

0: Rádio Spin, Krištovír, úterý 6. října. Pojďme se ještě na malou chviličku zastavit u našich balících hlášek, který tu dneska sbírám, protože některé ty balící hlášky jsou fakt kreativní. Měl jsem tady totiž na drátě Prochyho a ten se přiznal, že si jednu právě vymyslel, takže pozor, autorská tvorba.
1: Tak jako napadla mě teďka, není to, že bych to někdy použil, ale tak jako...
0: Autorská tvorba, kámo, beru.
1: Ale nejseš náhodou Praha. Já bych se v tobě chtěl strašně zaseknout.
0: Já se omlouvám, tohle to jsem tady prostě musel dát, vzhledem k tomu, že tady každou půl hodinu nebo hodinu hlásíme rychlou dopravu na Rádiu Spin a říkám si, že tohle to bych tam prostě pustil, jenom tak a třeba se generace Z pamatuje a řekne si, OK, hele, poslouchám Spin, nejseš náhodou Praha. Kdybys měl ještě nějakou hlášku, dávej vědět, buď to na naše číslo, nebo do naší apky, kámo, já doufám, že jsem tím neporušil nějaký vysílací zákon, když jsem to pustil teď.

0: Rádio zpět ve tvých uších, 7 hodin, 48 minut k tomu. Dneska jsme tady řešili balící hlášky a já už to téma strašně potřebuju ukončit, protože mě tady chodí takových kvant, ale takových kvant nepoužitelných balících hlášek. Abych tě uvedl do kontextu, tak jsem na začátku hoďky řešil to, že prý generace Z je ta nejosamělejší a nejvíc single generace ever, co tady kdy byla. No a říkal jsem si, že bychom jí mohli pomoct, že by to mohlo být moc fajn a že jim poradíme nějaký balící hlášky, aby prostě tak osamělá nebyla. No, jenom že jsme zjistili, že jsme trošku narazili, protože myslím, že žádná z těch hlášek nebude fungovat, kámo. Kruh se nám uzavírá, protože, jak jsem říkal, zajímá by mě i ženský pohled. A do apky mi tady přišla voicovka od Žanet.
1: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti, ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo je úplně trapný prostě, co to je jako tohle. Hej, prostě nějaký sebevědomí trošku, ne?
0: Přesně, sebevědomí, přijít a říct, už tu nejsi sama. Hele, mám tady ještě dokonce ještě
1: a
0: jednu.
1: A co jsem kdy jako nejtrapnějšího slyšela, bylo asi to, že z nebe spadl anděl a že spadl Ježíš přímo přede mě. A moje odpověď byla, no tak to určitě nevím kde, protože já vidím jenom jednoho velkého ďábla.
0: Hele, jako jo, tady tyhle ty hlášky, to je fakt něco strašného. Nehledě na tu nejvíc stereotypní... Pardon, teďka jsem si tady přečetl jednu hlášku, co byla tady dole pod žandou, co poslal někdo a to je něco strašného. To je něco strašného. Omlouvám se. Víte co, já to nechám takhle. Prostě uzavírám tohleto dnešní téma, hele, pojďme si dát jedny pio skvody, protože já nevím, já normálně ztrácím víru a myslím, že generace Z bude i nadále tak osamělá, jak byla doposud. Tak či tak, moc vám děkuju, půjdem do mešapu za chvilku.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Let's go, ještě jednou krásný dobrý ránko všem, 7 hodin nějakých 53 minutek k tomu a to vybízí k tomu, abychom si tu dneska dali mashup, který jsem tady čerstvě upekl a který bude zase trošičku speciální, protože jak víte, já tam buď to hodím třeba, co já vím, čistě rapový písničky, Dominik tam občas háže i nějaký pohádky, nějaký další věci. Dneska vám můžu poradit, ale neporadím, zkusím schválně, co v něm slyšíte, takže volume na max, protože dnesní mashup zní takhle. No, tak schválně, něco ty písničky v mashupu spojuje a můžu poradit, že tam ty songy jsou tři. Takže pokud si nějakou slyšel, pokud si nějakou odhalil, odhalila 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka, dávej vědět, tady ten mashup ještě jednou. Yep,

0: Spin ráno. Mashup.
1: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem, co posloucháte Radio Spin, 7 hodin 57 minut k tomu a jdem se rychle podívat na to, jak zní dnešní mashupek, který jsem tady umíchal a který spojuje něčím tři písničky. Ten mashup zní takhle. No a já jsem chvilku zpátky měl na telefonu Pajkyho a ten už odhalil jednu věc.
2: Tam akorát slyším Šafír.
1: Jak se tam vysmál smíšek. Šafír, jo, takže Kalin a Viktor Šín Šafír, tak to ti můžu říct, že tam samozřejmě je. No ale moje otázka zní, co je tam dál? Co je tam dál? Ještě dvě písničky nám schází, tak já to tady pustím ještě jednou. No a pokud tam něco slyšíš, tak dávej vědět. Znáš to číslo 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. A my se jdem v rychlosti podívat na počasí. Je tomu přesně tak. Po celé České republice je teď průměrná teplota nějakých 7 stupňů Celsia. Vypadá to, že nám pomaličku začíná vylézat sluníčko, což bude fajn, protože dneska by mělo být celý den jasno až na Ústecko a na Liberecko, kde jsou nějaký slabý mráčky, ale jako nic extra to nebude. A průměrná teplota se potom dostane zhruba na 21 až 22 stupňů Celsia. Takže užívejte babí léto, no a za chvilku dáme další hočku Spin rána.
3: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Na vaše Rádio Spin, úterý 6. října, svátek slaví Hanuš, všem Hanušům přijou všechno nejlepší. A mám tady pro vás jednu zprávičku, který jsem trošku nevěřil, protože mi to přišlo, že to je fake. Ale je to tady Avengers Endgame, tenhle ten vlastně už celkem kultovní film, a přitom není tak starý, se vyškrábal znovu na první místo žebříčku nejvýdělečnějších filmů. A teď si možná říkáš, a jako jak? Jak se to stane, že Avengers Endgame, prostě tady 7 let starý film, se dostane na vrchol? Je to úplně jednoduchý, tahle ta Marvelovka z roku 2019 se znovu vrátila do kin, přidali tam nějaký záběry, které tam původně nebyly, zkrátka taková ta rozšířená režisérská verze, no a to samozřejmě přilákalo lidi, takže to se sadilo Avatara z prvního místa, opět, protože už se to stalo asi po druhý. Já jenom čekám, jako jak dlouho tohle to bude fungovat. Úplně se těším, až udělají nějakou reedici Avatara. Přidají tam 2 minuty záběru, hodí to do kin a další zpráva za půl roku bude jako Avatar opět překonal Avengers Endgame. A za rok to bude zase a Avengers Endgame překonalo Avatara. Přetahovaná, kámo.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin, 15 minut k tomu, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof. Jdeme si dát jednu pravdu nebo lež. Úplně jednoduchý koncept, kdy normálně to hrajeme s Dominikem, jo? Já dávám statementy a Dominik společně s jedním z vás ze spinnerů hádá, jestli je to pravda, nebo jestli to není pravda. Nebo to možná i ví, těžko říct. Jenže Dom je bohužel nemocný, takže ho tu dneska nemám. V tom případě budu potřebovat jednoho z vás na číslo 210 32 30 30, aby hrál za všechny spinnery. Tématem dnešní pravdy nebo lži bude říjen.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Viktor Šín ten možná neměl nic, ale uvidíme, jak na to dneska bude

0: V jeleni, v říji.
1: To je tak možná tak jelen v říji.
0: No, tak jestli to s tím souvisí nebo ne? Co tam označím? No já nevím, Pajky, já ti to neřeknu teda teď.
1: Já přemýšlím, když jsme dívali na Peronku, tak vždycky mi říkal známý, že když si pacháš, půjdeš v noci na Katibutku, teď jsou jelení v říji, ale to nebylo určitě v říjnu, to je blbost.
0: To je blbost? Takže označujeme, že to je lež.
1: Jo.
0: Dobrá, označuju lež. Pajky. To bys měl vědět, když ses narodil v říjnu. Opravdu to souvisí s tím říjem, že to není na jelene.
1: Já v říji nebyl, to byla moje máma možná, tak já nevím.
0: Dobře, nevadí, spravíme si chuť, ale tohle to budeš vědět, jo? Za druhý. V říjnu se v Česku posouvá čas vždy o hodinu zpět.
1: To je jasný, na konci nějak, nebo by konci to dělal.
0: To je otázka, jestli to je na konci října, nebo jestli to je třeba na začátku listopadu, víš?
1: Ne, to určitě ne, je to říjen.
0: Jo, je to říjen? Dobrá, to tak já... Jak chceš, já označím pravdu, dobrá. No dobře, no, tak je to pravda, trošku jsem tady manipuloval, nedá se svítit. Třetí statement. Říjen má vždycky 31 dní.
1: Jo, to je pravda.
0: Vždycky, jo?
1: Vždycky, ano, vždycky, tady žádný únorový takovýhle říjen,
0: No dobře, jo, já ti tam to teda označím, samozřejmě máš pravdu, že je to pravda. Dáváš bot na stranu spinnerům, tady máš znělku, Pajky. Já ti děkuju, snažil jsem se tě zmást a nevyšlo to.
1: A teď je to hezký, já mám kolikrát pocit, že jsem jak v tom, chcete být milionářem, víš, jak je vykládit.
0: No jasně, to jsem přesně já, kámo, kdyby se kastovala nová série,
1: tak bych...
0: Ano, ano.
1: Nezavoláme přítel na telefonu.
0: Stále máte 4 nápovědy, tak samozřejmě je to na vás. Pajky, díky moc, chlape, ať se daří pěkný ránko. Ahoj. No a vás ještě nalákám na to, že potom, co si dáme rychlou dopravu, tak samozřejmě budeme hrát i o lístky na premiéru jednoho dílu Zrádců v Cinestaru Anděl, tak se na to určitě počkej a jdem si dát pár písniček.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, tady se toho událo trošku víc, takže nehoda mi tady svítí v ulici Domažlická v Plzni, jedna taky v ulici Klížská v Ústí nad Labem. Když se dívám na dálnice, tak nehoda mi svítí na D5, zhruba 2. kilometr na trase Rozvadov Praha, jedna nehoda taky D48, a to 25. kilometr ve směru Frýdek Místek. No, a teďka Praha. Já vůbec nevím, kde bych měl začít, jo. Je zasekaná úplně všude. Takže takových 10 minut počítej na pražském okruhu za Černákem, potom 15 minut hlásí Štěrboholská spojka, 21 minut hlásí jižní spojka, celý pražský okruh od Lohkovského tunelu až po Ruzyni, ten je prostě zasekaný celý. V centru nejvíc poskakuje Pankrác, a to kvůli nehodě na ulici 5. května, tam si počkáš nějakých 20 minut k tomu. A vidím tady ještě jednu nehodu, a to na Chodově na Litochlebském náměstí. Kdyby cokoliv, dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Automoto.

0: prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin úterý 6. října a máme tu hru Jeden na jednoho. Vysoce soutěžní hru Jeden na jednoho, nebál bych se říct, protože dneska tady budeme spolu soutěžit, respektive vy budete soutěžit na čísle 210 32 30 30 o vstupenky na 5. epizodu na středu 14. 10. Zrádců do Sinestaru Anděl. Takže je to tvoje 210 32 30 30, ten kdo volá první toho beru, za nějaký dvě minutky se o to můžete poprat.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem a jdem se tady pořádně poprat o lístečky na drátě, protože na lince číslo jedna je momentálně Nikča. Nikčo, čau.
2: Čau, ke.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Prosím tě, sleduješ zrádce?
2: Sleduju.
1: Super, takže se tě možná bude hodit. Já jsem říkal tady off air, teda to schválně řeknu ještě. Hele, jestli poslouchá Martin, co tady byl před Nick Show, co se stalo? Proč se to típlo? Kde se, kde jako ta chyba? Tím pádem si tady uvolnil místo Nikče, no a proti tobě, Nicky, se postaví Pepino. Čus! Co to bylo za svíšek tam? Hele, dneska to téma bude úplně... Co se tam směješ, Pepino?
3: Já znám Nikču.
1: Ty znáš Nikču?
3: Jo.
1: No. Fakt jo? Nechápu, co se tady děje, ale pojďme pokračovat, ať to stihnem. Pak mi to když tak řekne jeden z vás off etere. Hele, tématem je kurz slovenštiny. Budu pokračovat v tom, co bylo včera, takže zapojte všechny svoje slovenský, československý geny a můžeme jít rovnou na to. Pravidla připomenu, já dám otázku, vy, abyste odpověděli, tak musíte nejdřív vykřiknout svoje jméno, tím se přihlásíte. Ten, kdo ho řekne první, dostane tu možnost odpovědět a když to dá správně, tak má bod. Chápem?
2: Dobře, jasně.
1: Super, tak pojďme na to. První otázka. Co znamená slovensky konár?
2: Konár.
1: Konár. K-on-ár.
2: Nikčo. Větev?
1: Je to větev, no jasně, že jo. Já tě napínám jenom, neboj. Jeden bod pro Nikču. Let's go. Za druhý. Jak byste slovensky označili ptáka, který nosí děti? Tím myslím čápa, jo? Teďka oba googlí, aby to měli rychlej než ten druhý.
2: Jako, já vím, jak se řekne jako pták slovensky, ale s dítětem jako?
1: No, čápa myslím, jak se řekne čáp? A googlí, neví.
2: Pepino.
3: Bocian.
1: Bocian je správně, dobře jsi to našel. No a...
3: Děkuju.
1: Třetí, rozhodující, tak to mám rád, je to 1-1. Kdybych šel v Bratislavě na električku, kam jdu?
3: Na električku?
1: Na električku. Čo to je taká električka, Pepino?
3: Na tramvaj.
1: Na tramvaj, jo. Pepino, to je ano, to je správně. Připisuju ti tam bod, vyhráváš ty lístečky na zrádce. Nikky, hele, stálo to za to, pokusila ses, ale nevěž hlavu, protože o ty lístky tady hrajeme celý týden, snad s výjimkou pátku, takže kdyby náhodou, tak můžeš kolnout zítra, pozítří, kdykoliv se to bude hodit. OK?
2: OK.
1: Super, Nikky, díky moc a Pepino, tobě ještě jednou gratulky, vydrž mi prosím tě na drátě, já si něco málo opíšu, třeba číslo kreditky a takový věci, víš.
3: Okay, to dávám.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: Spin ráno. Meša.
1: Je tu ještě jeden slon v místnosti, posloucháš Radio Spin, 8 hodin 48 minut k tomu a já jsem tady hoďku zpátky namíchal takový trošku speciálnější mešápek, nic moc extra, ale říkal jsem, že to spojuje jedna určitá věc. Ten mešápek zněl nějak takhle. No a já už tady mám nějaký odpovědi, tak se na to jdeme podívat.
2: Čus, Krištofe, ale já si myslím, že všechny spojuje, že tam byla prostě Kalina.
1: Ano.
2: Slyším tam Hanu Montanu a pak ještě další ty dvě, ale ty si prostě vrátil.
1: No hele, Kalin, Hana Montana je samozřejmě naprosto správně. A jdeme se podívat dál, tohle byl Rony, takže bych tady měl mít teďka v doldu, pokud se nepletu.
3: Ahoj Krištofe, je tam Hana Montana od Kalina a Safíry od Viktora Šína.
1: Ha, druhá odhalená. No a podíváme se ještě sem.
4: Nazdar, tak já si myslím, že tam je jeden interpret, to je Kalin. A bude tam Safír, Over You a Hana Montana, takhle nějak bych to řekl.
1: No Josefe, Hana Montana tam je, Safír tam je taky, ale ta poslední nám tam pořád ještě trošku hapruje, tak já vám to pustím ještě jednou, dám vám 3 poslední minutky na to, kdyby to náhodou někdo zjistil a pak se na to schválně zeptám Vicky, která právě přichází do studia. Dávej vědět.

0: Dáváš si Radio Spin s tebou Jirka Kryštof a teď už taky Vicky. Vicky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Vůbec nechtějte vědět, co tady řešíme teďka úplně mimo v éter. Vlastně nechápu, kam se to vždycky dostane, takže pojďme to usměrnit. Ale Vicky, pustím ti mashup. Dneska, já tě nebudu trápit, prostě spojovala ho jedna věc a sice to, že jsou to jenom písničky od Kalina. A zatím máme odhalený dvě, tak mě zajímá, jestli náhodou tu třetí tam nezaslechneš ty, jo?
1: Dobře.
0: Tak, našpicuj uši.
1: Špicuju.
0: A nic nehraje, co? To je zvláštní.
1: OK.
0: Tak pojď.
1: Praha, Vídeň.
0: Praha, Vídeň tam není. Až jsem to musel zkontrolovat tady, jestli tam je nebo není.
1: Sorry, Safír tam byl.
0: Safír tam 100% byl. No a ne Praha, Vídeň, ale ta další je...
1: Sjíždím kolama, řekni mi, kolik
0: a to
1: bude
0: je?
1: Stát. A baby mama.
0: No, jak se to jmenuje?
1: Já...
0: No! Kdo má dva životy?
1: Dva životy?
0: Mám životy dva.
1: Já nevím, kdo má dva životy.
0: Hana Montana. Sjíždím kolama, kolik to bude stát, baby.
1: Jo.
0: Kdo má dva životy? Kočka, když o šest přijde.
1: A baby mama a já.
0: A ta poslední věc?
1: To neslyšela. Neslyšela.
0: To neslyšel tady dokonce vůbec nikdo. Nikdo to netipnul, takže je to Kalin Dilema. Trošičku oskru věc. No jasně. Tak jo, máme to odhalený. Děkuji vám.
1: A je to.
0: A je to, počkejte, jak pak amatér.
1: A je to.
0: Vás čeká komunikátor, Vicky, to znamená co?
1: To znamená, že budu pouštět tracky na přání, tak prosím tě, spinere, rozhodně už spinuj tady svůj telefon a vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku.
0: Přesně, nic jiného nedělej, prosím tě, protože jinak ti nezahraje.
1: Jinak ne.
0: Je to úplně jednoduché.
1: Jako jestli budeš posílat kouřové signály, tak to nevíde. Já jsem tady zavřená v tom studiu. Telepaticky to můžeš zkusit ještě.
0: Se podívat,
1: jsem naladěná. Jaký
0: kouřový signály vysílá počasí teda. Po celé České republice průměrná teplota jenom 7 stupňů Celsia. Fakt je tam taková zima?
1: Jo, je.
0: Fakt jo?
1: No.
0: To se strašně těším ven teda, ale nebojte se.
1: No mě splasknul v obličeji z toho, je to dobrý.
0: Já jsem si říkal, že ten botox zmizel.
1: Jo, jo.
0: Co se týče těch denních maxim, vystoupají někam ke 21 stupňům Celsia a mělo by dneska být poměrně jasno a to po celý dílce i šířce zeměpisný České republiky.
1: Ano.
0: Takže si užijí poslední záchvěvy teplýho počasí a my se slyšíme zase zítra. Tak čus!
1: Čau! Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku, tě zdraví Vicky. Máme úterý 6. října, no a svátek má dneska Hanuš. Takže Hanuši, všechno nejkrásnější k svátku. No a prosím tě, co dneska tady společně probereme? Zavítáme na mistrovství světa v houbaření. Jo, nejen Češi jsou milovníci lovu hřibů. No a posvítíme si taky na lháře, takže vytáhněte si baterky, tohle bude drsný. Každopádně už v příští hodině se můžeš taky těšit na rozhovor s Aničkou Oravcovou, protože Anička jako každé úterý má tady na rádiu Spin od 8 večer její hiphopový speciál Street Cypher. Takže rozhodně se máme na co těšit. Anička nás zase naláká na to, co bude večer. No a teď už nám startuje komunikátor, to znamená, že tady hraju podle tebe. Rozhodně si nenech ujít tu šanci tady nechat zahrát svůj track. No a vytáčí číslo 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Big těšink, hele, máme tady před sebou 3 tracky, no a pak už je to tvoje. Já teď vykopávám prvním trackem, řekla jsem si, že to pořádně najedeme, a dávám drog, Radio Spin.

0: Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spintolku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a taky treky na přání, Radio Spin. No a Spinere, pořádně se nadechni, cítíš tady ten slaný vzduch normálně? Jo. Přesně tak, dostali jsme tady totiž jednu zdravici, jednu takovou přímořskou zdravici. Ahoj Tomáši!
2: Ahoj Tomáš, zdravíme ze Sardinie, tady je příjemných 24 stupňů
3: a zahraj nám tam, je mi fajn. Díky, hezký den, ahoj.
1: No tak to jo, tyjo, na pláži, slunce, Sardinie, no tak to je rozhodně, to je hodně fajn, Radio Spin.
4: Nevinný, šel jsem spát, ale zdály se mi bludy. V tom snu mi máma říkala, že bych už neměl hulit. Prej užívej si mládí, ale někdy bez gumy. Ach bože, mami.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady teď nevidím nic novějšího, takže se přesouvám rovnou na dálnice, protože tady je nehoda na D1, a to směrem na Prahu. Je tady sjezd exit 12. Nehoda, a to v okolí Modletic, jsou tady v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na D11, a to na 81. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Osice. Teď už jsem přímo v Praze, tady máme crash na Bohdalecký, je tady nehoda náklaďáku směrem na Eden. No a koukám, že taky máme tady nehodu na Novovysočanské, crash je taky na Kbelské. Koukám, že nehodu nám tady hlásí taky nově D11 exit 1. Je tady v sobě náklaďák a osobák, průjezd je tady se zvýšenou opatrností. No a jinak nám tady taky poskakuje 5.5. směrem do centra. Koukám tady na zdržení až 20 minut. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání, no a další hlasovka. A tentokrát tady od Vojtána.
2: Čau, tady Vojtán. Vlastně můžeš tam zahrát něco, co nás tady rozproudí v práci, tady v Pirmatexu pro Járu, Míru a Lukáše. Dík moc, ale ahoj, čau.
1: Čau, čau, čau. No dobře, pánové, takže něco, co vás rozproudí v práci. No tak já mám úplně jasno. Teď pustím takovou pečku, že v tom latexu se, pánové, ale dost zapotíte. Chase and Status, Feed, Stormzy, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že i v příští hoďce treky na přání, takže já už se těším, že vytáčíš číslo 210 32 30 30 a že si necháš zahrát nějakou totální pecku i v příští hoďce. No prosím tě, v příští hoďce taky budeme mít komunikaci s Aničkou Oravcovou. Věřím tomu, že se dovoláme a že nám Anička prozradí, co bude řešit v dnešním Street Cypheru. Street Cypher je prostě undergroundový pořad naší Aničky tady na rádiu Spin. Pravidelně vždycky v úterý od 8 večer. Má tam taky skvělý rubriky, jako například listování rapem nebo album týdne. No a Anička už nám řekne za pár minut. Víc. Teď si dáme ještě počasí. Koukneme na to, jak máme venku a vypadá to, že dneska hezky. Teda jako není to Sardinie a moře a 24 stupňů Celsia, máme momentálně 11 stupňů, ale to sluníčko nám svítí, což je bezvadný. Takže 11 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem nějakých 6 až 12. Když se podívám dneska odpoledne, tak bude krásných 21, 22 stupňů Celsia a svítit slunce bude po celé republice. Svítí slunce nad hlavou.

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teď na drátě Aničku. Ahoj, Aničko.
1: Ahoj, halo.
0: Anička Oravcová tady má každé úterý od 8 večer u nás na Radio Spin svůj pořad Street Cypher. No a Anička má taky spoustu rubrik, skvělých, zajímavých rubrik. Aničko, co nás dneska čeká a nemine?
1: Tak dneska si dáme v listování rapem Ice Cube a jeho It Was a Good Day.
0: Oh yeah, tak to samozřejmě všichni víme. To je takový jako hodně dobrý chill vibe prostě.
1: Takže to bude listování rapem a tak máme samozřejmě desky týdne.
0: Ano.
1: A ta bude dneska od Victorie Moni, která před 4 dny vydala desku Frequency of Love.
0: Ano.
1: Klasická R&Bčková.
0: A
1: Cosign zpátky do 90. Oh, výborný, miluju. Takže jsem měla strašný potíže vybrat jenom 3 skladby, protože hraju vždycky před koncem hodiny, že?
0: Jasně. Tak ale nakonec prostě bylo to těžký, takže je na nás prostě případně si potom ještě doplnit znalosti na základě toho, co nám pustíš. To je úplně jasné. No ale pozor, Aničko, ty tady budeš mít speciálně dneska večer taky hosty. Bude to velký.
1: Ježiš, po dlouhý době se budu mít s kým pokecat. Takže do studia k nám přijdou Michal a Michal.
0: To je výborný.
1: Michal. Kteří mají neziskovku, která se jmenuje Human Help a pomáhají mládeži a dětem s handicapem a dělají taky jako rapový charitativní akce a o tom se dneska budeme bavit.
0: To je úplná pecka. Já si myslím, že prostě ten rap má tak široký záběr, že přesně jak jako dokáže rap vyprodat O2 arénu, tak dokáže prostě pomoct spoustě lidem. Jakože to má tu funkci podle mě nejen přesně jako tu zábavnou, ale vlastně svým způsobem může mít i vzdělávací a může mít vlastně i tuhle jako tenhle sociální přesah, což je hrozně hezký.
1: No, Aničko. A oni dělají taky různé aukce, takže si můžeš koupit nějaký obraz a podpořit tak například. A hlavně jako, že víš, že to jde konkrétním lidem.
0: To je skvělý.
1: To není nějaká velká neziskovka, která nikdy nevíš, kam ty peníze jdou, tak
0: jasně.
1: Tohle jdou prostě lokálním českým dětem a mládeži.
0: Takže jednoduše Michal a Michal jsou transparentní a dneska Anička je tady ještě, to s nima probere, proklepne to tady, no a my se potom dozvíme všechny detaily. No tak Aničko, díky moc, díky, že tady dáváš sem do éteru tyhle témata, no a budeme se těšit dneska od 8 večer na tebe a na Street Cypher. Tak ahoj, měj se.
1: Čau.
0: Radio Spin. DC. Dos, tres, cuatro.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma DMX, Party Up, no a hned potom track na přání podle tebe, Spinere. Takže teď tady mám pro tebe místečko, teď je na čase vytáčet 210 32 30 30, anebo mi ještě poslat hlasovku, no a já zahraju podle tebe, protože teda mám tady jeden takový menší nešvárek, že dostávám textovky tady na přání. Tak Spinere, pojď mi poslat ještě hlasovku, ať tě tady slyším v tom éteru, ať si tě užiju já i Spineři. Díky za to. Jedeme dál, Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další triky na psání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Pavla.
2: Zdravím všechny spinnery, chtěl bych všem zahrát písničku Viktor Šín Ohnivej kruh a chtěl bych to hlavně zahrát všem kurýrům, kteří musí trpět dopravu v Praze stejně jako já. Mějte se všichni hezky a zdravím.
1: Jasnačka, Pavle, mám to tady pro tebe připravený. Všem, kdo jsou teďkon na silnici, tak pevný nervy přeju. No a spinnere, pokud chceš nechat zahrát track stejně jako tady Pavel, tak rozhodně neváhej a ozvi se mi taky. Jedeme dál, Radio Spin.

0: českou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde byste navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehodu máme v Liberci, v ulici Arbesova, u nemocnice, no a potom taky v Brně, a to v ulici Bohunická. Dál mířím na dálnice, tady máme nově kreš na D1 na 210. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady neprůjezdný levý pruh, je to v okolí Holubice. Kreš je taky na D8, a to na 20. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Letčic. No a kreš nám hlásí taky D11, a to na 82. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Praskačky. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově kreš na Štěrboholské spojce. No a to tady směrem na jižní spojku u nájezdu z ulice Národních hrdinů. Jsou tady v sobě dva osobáky a nákladák. Tak opatrně, no a koukám, že rozhodně opatrně taky, co se týče D1, protože tady hned blízko Prahy máme kreš v Modleticích směrem do Prahy na exitu 12. No a hned blízko máme nehodu na 16. kilometru taky ve směru na Prahu, a to v okolí Kunic, takže směrem na Prahu jsou tady hned vlastně na příjezdu dvě nehody a zdržíš se tady momentálně kolem nějakých několika minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Sedím v Barceloně, páje juny, koně, písek, moře, neptej se mě, co je.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, Radio Spin, a mám tady teďko na drátě Vojtána Kapitána.
2: Ahoj, ahoj, čau, všem
1: čau, čau. Tak prosím tě, co ty a úterý, jak to zatím jde?
2: Hele, teď jedu k poslednímu zákazníkovi a pak mám 4 hodinky pauzu a pak od dvou mám 4 svozy a mám hotovo, jedu dom.
1: Hezky, paráda. No a to by mě zajímalo, ty dneska budeš schánět ty lístky na Viktora Šína a Kelina?
2: Já bohužel mám v neděli jenom jeden den volná, ačka poslední 3 týdny v kuse, takže já si tu moc nemůžu dovolit.
1: A, ok. Jasný, jasný. Takže zatím prostě neplánuješ, no počkej, dobře, ale to bude až někdy v prosinci.
2: Jo, no tak to já Bůh ví, jak to bude v prosinci, ještě nevím.
1: No tak dobrý, tak jedna dobrá zpráva tady je, a to, že Vojtáno ti spinere rozhodně lístek na Kelina a Viktora nevyfoukne, protože evidentně o něj nebude zrovna klikat. No protože to byla obrovská rvačka, víš o tom, já se o tom ještě dneska chci bavit, protože dneska se spouští znova předprodej na přidaný koncerty. A mám pár takových vychytaných jako typů, jak to správně naklikat, protože spousta lidí se k tomu nedostala, k těm lístkům.
2: Aha, rozumím.
1: Tak můžeme držet palce.
2: Tak, správně.
1: Dobře. Hele, Vojtáno, tak ty se máš, ty už míříš tady ke své polední pauze, tak co ti k tomu můžu zahrát?
2: Ty tě můžu prosit od Resta ode mí.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe. No a pro koho budeme hrát?
2: Bude to pro tebe do studia, prodej vás to poslouchá a pro Standu a pro všechny řidiče a spinnery, ať má hezký zbytek dne a tím to brzo utoče.
1: Dobře, mám to tady, tak jo? Tak pánové, pro vás, pro tebe Vojtáno, ať to pořádně dokapitánuješ, no a jedeme, Radio Spin, čau.
2: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
3: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: you're diminished. Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě taky tracky na přání. I v příští hoďce budu hrát podle tebe. No a co tady spolu probereme, jak už jsem tady načala před chviličkou s Vojtánem, tak rozhodně si nenech ujít tady tipy, který jsem pozbírala na internetu, jak tentokrát nenechat pláchnout svůj lístek na Kellina a Viktora, protože Kellin a Viktor Sheen přidali další termín jejich předtím totálně vyprodaný, v podstatě během 5 minut vyprodaný show, tak přidali nový termín do O2 Areny, a to na 5. prosince. Tak prosím tě, spinere, tentokrát se na to člověk musí opravdu připravit, prostě tohle to bude velký výkon, vzít si všechny lapačky, chytačky, protože opravdu ty lístky podle mě jako poplavou hodně rychle, tak aby náhodou neproplavaly podél tebe, nebo respektive, aby ti neproplavaly skrz prsty. No tak proto jsem tady já a já ti řeknu, na jakým portále jsou jaké typy triky, aby ti ty lístky neutekly. Jinak mimochodem nákup začíná dneska od 6 hodin, a to na Ticket portálu a Ticketmasteru. No tak jo, nech se překvapit, myslím si, že typy tě rozhodně potěší. Teď si dáme ještě počasí. La, máme venku krásně, máme 14 stupňů Celsia v Praze a jasno, ve zbytku republiky až 15 stupňů Celsia, dneska odpoledne bude kolem krásných 21, no a bude svítit sluníčko, je to hezký.
1: Spin Radio.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Radio Spin Death Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Des Dabou.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

killers understand me. Rádio Spin a Vicky, Kellyn a Viktor vyslyšeli přání fanoušků, no a protože jejich tour byla hned fuč a před branami Outučka mega moc lidí, tak vyslyšeli naše modlitby a přidali koncert, no a to 5. prosince. Oh yeah! Takže dneska máš možnost lovit lístky. Again. Od 18 hodin rozhodíš sítě, no a... To je teda jedna věc, jo. Jedna věc je, že se jako nachystáš, jako když jdeš na motýle, ale jako správný lovec musíš mít taky strategii. No a já ti teď tady dám pár dobrých doporučení, který jsem tak nějak vokoukala od těch největších profíků. No tak poslouchej pozorně. Za prvý, chytej lístky skupinově, jo. Zapoj do lovu kámoše, strejdu i babičku. Každý klikač zvyšuje tvoji šanci na úspěch. Za druhý, na lov se poctivě připrav. 15 minut před spuštěním předprodeje žhav pekelný stroje, předtím sedí vyčůrat, napij se, osvěž se, vem si tam k tomu nějakou sušenku, ale každopádně už buď u toho počítače, no a spoj se telefonicky s kámošem, který loví s tebou, jo, zapomeň na psaní SMSek, protože prsty, ty musí být volný na refreshování. Za třetí, začni ticket portálem, a to přesně v 6, protože v ticket portálu se objeví tlačítko, který určuje pořadí ve frontě. No a u ticket portálu je zkrátka přesnost klíč. Za to na Ticketmasteru, tam je to jedno, jo. Tam je tvoje pořadí ve frontě tak trošku jako na random. Takže za čtvrtý, zachovej klídek, protože i když ti po pár minutách všechny lístky zmizí, není všemu konec. Lidi si totiž hází do košíku víc lístků, ale nemusí se třeba podařit platba, anebo se jim zruší výběr, protože moc dlouho dumají. Takže strategie je vyčkávat, no a po takových 10-15 minutách uvidíš, že se některé lístky vrací do oběhu. No a to už je na tobě, aby si po nich pořádně skočil. Takže důležitý je refreshovat. No a to tak kolem takových jako po takových 5 minutách, jo. Můžeš začít třeba v 18.05, pak 18.10, 18.15, 18.20. No a ty lístky tam tak pomaličku můžou ještě jako znova naskočit. Takže rozhodně je důležitý být takhle strategický a důsledný a věřím tomu, že se ti podaří ty lístky jako sehnat. No a pokud ne, tak vždycky můžeš přijít před Outučko a snažit se tam doklepat na tu bránu a bejt jako prosím, pusťte mě, dejte mi jeden lísteček zadarmo. Nebo já nevím, můžeš zkusit volat. Kellyne, Viktore, to jsem já a chci lístek, prosím. Uvidíme podle toho, jak bude moc v prosinci zima, ale já věřím tomu, že kdo tentokrát bude chtít, tak se snad už dostane. Takže dneska v 6 večer předprodej, no a já ti držím palce. Teď jsem ti tady prozradila nějaký typy triky, tak uvidíme, kdo všechno se tam dostaneme. Radio Spin.

0: už je to všechno tady.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin. Ano.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další tracky na přání. No a co to bude, Jasmin?
1: Ahoj, prosím tě, pusť do rádia něco od Pam Rabbit. Děkuju, Jasmin, potěšilo mě to.
0: Tak to jsem ráda, že tě to potěšilo a ještě potěší, protože dáváme Pam Rabbit a Evu Farnou, baby, no a co? Tak užívej, krásný den, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a už zítra nás čeká další díl premiérových zrádců. Třetí řada. Oh yeah, tak já už se mega těším na to, jak to bude pokračovat celé dál. No a zároveň teda musím říct, že pokud si ještě neviděl poslední díl, který vyšel minulou středu na Primě Plus, anebo potom v neděli na Primě, tak určitě to ještě dožeň. No a pokud nakoukáno máš a rád by si viděl zrádce taky na velkém plátně, tak určitě můžeš soutěžit o lupeny do Cinestaru, protože lístky můžeš vyhrát tady u nás na rádiu Spin, a to ve Spin ránu u doma s Krištofem ve hře Jeden na jednoho. Soutěží se vždycky od pondělí do čtvrtka, takže rozhodně laď hned ráno, aby si dostal ty svoje lístky. No já teda musím říct, že se mega těším, co přinese zítřek vlastně a jak se dál bude vlastně rozvíjet ta strategie. Tady mě například pobavil Matěj cestou z mise, a to z minulého dílu, je to vlastně ten bonus, jak on vlastně taktizuje. Poslechni si sám.
1: Máme plnou nádrž. Můj plán je takový, že prostě sjedeme z cesty. Sjel bych třeba...
2: Má to čtvrkolku, takže víme, že je terénom.
1: Jel bych třeba se podívat do Benátek na kafe, vrátíme se zpátky, mezi tím zrádci sejmou všechny věrný a bude jasný, kdo je zrádce a kdo je věrný. My akorát označíme ty zrádce a hotovo.
0: Takhle je to jednoduchý. Já teda musím říct, Matěji, já tě mám fakt mega ráda. Ty seš prostě můj srdcař tady v téhle sérii a tohle je skvělá strategie. Takže až příště se budeš divit, kde je polovina osazenstva Křivoklátu, tak možná, že se budou inspirovat Matějem a budou zrovna někde na kafíčku v Benátkách. Musíme se nechat překvapit hned zítra. Radio Spin a teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak tady teď nic nového není, takže mířím rovnou na dálnice. Tady je totiž nehoda na D1, a to na 17. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Kunic. Teď už jsem v samotné Praze, tady čekají nehodu v ulici Slavíkova u Rýgráčů. No a pozor, stále nám komplikuje provoz nehoda na Štěrboholské spojce, no a to směrem na jižní spojku u nájezdu z ulice Národních hrdinů. Jsou tady v sobě dva osobáky a jedno nákladní vozidlo. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně. Automoto.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další songy na přání, tak co to bude, Dave?
1: Čau, tady Dave, vybírám Jamesa Cola, Daniel, pro všechny Daniely a rodiče.
0: Hoky doky, tak díky moc, já to taky posílám i svému bratrancovi Danovi, tak to je pro vás, Danielové. Jdeme na to, Radio Spin.

Rádio Spinaviki, no a taky poslední hoďka komunikátorů před námi. No a povíme si o tom, že víc jak polovina lidí běžně lže. Co to koukáš, co já teda koukám? No tak co, patříš mezi ně taky? Jako takhle, já nelžu, jo? Neumím to, lidi to na mě hned poznají, no a pak je to trapný, takže radši říkám pravdu, i když třeba nepříjemnou. Ale dobře, když si sáhnu trošku do svědomí, tak někdy si ráda něco trošku přibarvím. Dobře, ale to je nadsázka, přece ne? A umělecká licence. No a věřím, že v tomhle bychom se například s Miroslavem Donutilem určitě shodli. Takže jsem zvědavá, co na to řekneš už za 3 tracky víc. Teď si dáme ještě počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Máme momentálně 17 stupňů Celsia a svítí sluníčko. Ve zbytku republiky, jak by smet, odpoledne bude až 21 stupňů Celsia, 22. Hele, to je normálně ještě na koupačku, bych řekla, ne? No a když se podívám zítra, tak zítra už bude tak jako polojasno, ale taky krásných 19 až 22. Takže kdo si chce ještě užít poslední hezké dny a ještě se třeba trošičku opálit, no tak plavky na sebe a opalovačku, protože co slunce už za chvilku svítit nebude. Užívejme, dokud je.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Posloucháš Radio Spin a Vicky. No tak co? Lžeš, jak když tiskne, anebo mluvíš pravdu a jedině pravdu? Jo, jo, tak na tohle ti samozřejmě každý odpoví, že mluví jedině pravdu. A možná právě to je lež. Schválně, sáhni si do svědomí, dokážeš 10 minut mluvit a ani jednou nezelhat. Jako já jsem o tom přemýšlela a možná, že někdy už ta první otázka, ahoj, jak se máš? A ty řekneš, skvěle. A prostě přitom víš, že tě třeba čeká ještě spousta věcí. A nebo naopak řekneš, jo, dneska jsem fakt strašně nemocnej, nemůžu se moc zdržet. A přitom víš, že máš vlastně celé odpoledne pro sebe a že si chceš jenom válet šunky. To všechno jsou podle mě takové jako lži a někdy i trošku milosrdný lži. To se podle mě dá pochopit, ale je to stále lež, takže asi taky jsem schopná někdy zalhat během 10 minut tyho v jednom rozhovoru. Drsný. No každopádně, podle výzkumu z University of Massachusetts v tom nejsem sama, protože to není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Opravdu je těžké držet se 10 minut prý pravdy. Z výzkumu vyšlo, že až 60% lidí během 10-minutového rozhovoru alespoň jednou zalhalo, no a ti, kteří už lhali, tak ale pořádně. Udělali to v průměru 2x až 3x během rozhovoru. No tak tohle se mi fakt neděje, říkáš si možná, pokud jsem tě teďko nepřesvědčila, ale plot twist je, že i ty lidi, co lhali, tak oni ani nevěděli, že lžou, dokud si svůj rozhovor zpětně neposlechli. No tak to je jenom takový reminder, až zase budeš mít třeba ten večerní rozhovor, teď myslím třeba dámy, takovýho toho, aha, a kde jsi byl? V hospodě?
2: No, já jsem se zdržel, jenom na jedno jsem se zdržel, v pohodě, jako.
1: Ne, nebylo jich víc?
2: Ne, jenom jedno, přísahám.
1: No tak, možná, že když si to člověk jako zaznamená, tak druhý den se člověk načapá u toho sám, nebo možná ne, já nevím, rozhodně k ničemu nenavádím, ale tyjo, výzkumy mluví jasně, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám ještě vyjádření od Petra k tomu, jak jsem mluvila, že během 10 minut až 60% lidí je schopno zalhat a někteří dokonce opakovaně. No a tady Petr má vzkaz pro nás, pro všechny, že prej jsme kecky nebo co?
2: Vicky, tady Petr, prosím tě, každý lže a kdo nelže, tak lže vlastně, takže tak to je.
1: A kdo lže, ten lže dvakrát, nebo co jsi to řekl?
2: Ne, kdo lže, tak ten opravdu lže, že nelže.
1: Tohle už začíná být docela dobrý jazykolam a já se teda přiznám, že mám jeden dobrý od Renaty Pohorské, která si hraje hezky se slovíčky, ráda bych to řekla, je to živel ve lži žil. Živel lže, lživý živel ví, že žel vyživý, vyžle vyžilé žel, i vyžle ví, že živel velel želvě, želet v leže lží. Lželi žel i želví vyžle želva ví, že vyžle i lež vylže. Vyžle velí, žel lží živle, vylž želé živě. Žil, vil, živel lživý, či ne? No tak to je otázka do pranice, myslím si, že to je takové shrnutí lží a lhaní s živlem tak nějak v kostce. No a teď už Petře, prosím tě, co si necháme zahrát, co to bude?
2: Dej mi tam daj peněz a pro všechny dneska bude zase krásně.
1: Dobře, jdeme to tam hodit, Radio Spin.

Ten Talk. Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spin Talku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď mám skvělou zprávu pro všechny fanoušky hokeje. Je to tak? Sleduješ NHL-ko? No a chceš to mít všechno na jednom místě tady? Tak mám pro tebe teďkon tip. Sleduj rozhodně NHL zápasy na Primě Plus. Už zítra, tam totiž jsou 3 zápasy. První začíná v 1 ráno. NHL Montreal Canadiens versus Carolina Hurricanes hned v 1:30. Máme další zápas New York Rangers versus New York Islanders. No a ve 4:30 ráno Los Angeles Kings versus Florida Panthers. Takže myslím si, že to bude opravdu jako velká jízda. Vlastně se tady bavíme o středě velmi brzo ráno, takže pokud si říkáš, že už nemůžeš dospat ráno práce, můžeš si k tomu právě pustit tyhle ty skvělý zápasy. Je to tak, možná tě může mást, že tam máš jeden v jednu, druhý začíná v 1:30 a třetí ve 4:30, to jakože opravdu neznamená, že se předpokládá, že jedni budou tak rychlí a rovnou se pokračuje dál, ale ty si můžeš jednoduše vybrat, jaký z těch zápasů chceš sledovat nebo jestli chceš mezi nima připínat. No jednoduše vždycky klikneš a je to samozřejmě každý jakoby jiný pořad. No ale všechno bude jednoduše živě, takže bude to paráda, určitě sleduj. No a teď už si dáme společně dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Olomouci v ulici Lazecká. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na Brněnské směrem do Prahy. Je tady hned několik minut zdržení, ale zdržení je na Brněnské i směrem z Prahy ven. Tady se zatím nic neděje, nevidím nic, ale Petr říká, že už tam nějaký ten pátek stojí. No tak zatím je tam zdržení nějakých 10 minut a zatím nevíme víc. Crash je taky ale na D6, a to na 123. kilometru ve směru na Cheb v okolí hor. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Orteňáku. No a jinak koukám, že celkově centrum nám bude docela poskakovat. Pokud ty máš nějaký čerstvější info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně jedi, jezdi opatrně.
1: Automotospin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou a poslední song na přání, který tady mám od Páji.
1: Čau Vicky, zahraješ mi prosím tě Smeka, díky moc, mějte krásný den, čau čau.
0: Jasnačka, no a dáme tady poslední totální pecku Smekuana a Hardest z nejnovějšího alba Radio Spin, jdeme to rozjet.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou, makama tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, nic drum se nechápu.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky Jirka, čau.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Prosím tě, Jirko, tady se právě říkal něco jako, že není Ital, nebo co to tam říkal.
2: Jsem Bulhar, ne Ital.
0: Ano, jsem Bulhar, ne Ital. A mě to jenom jako připomnělo, že představ si, že proběhlo mistrovství světa ve sbírání hub.
1: V Itálii. Já jsem to viděl.
0: Ale já jsem o tom ještě jakoby nemluvila víc, jo. Já jsem chtěla, nakonec jsem se k tomu nedostala, takže ti to klidně přenechám, ale jako dost mě to jako pobavilo.
1: Já myslím, že Češi jsou strašně výjimeční v tom sbírání hub, ale to, že se dějou takovýhle mistrovství a turnaje, tak to jsem fakt netušil.
0: Jako je to skvělý a zvláště pobavilo, že když se člověk podívá na to video, tak tam normálně všichni zvedají jako ty hole, takový ty jako chodící hole, jako asi s nima rozkrývají prostě to kapradí, mezi kterými hledají ty hříčky. A tam je reálně připravit, jdeme teď! A lidi prostě vyrážejí hledat houby.
1: Já jsem ten start viděl taky a nechtěl bych být teda v té zadní řadě, protože to už ty nejlepší kusy budou vyzbíraný prostě.
0: To je blbý. Zároveň jako myslím si, že tam by mohly taky probíhat pěkný jako, jak bych to řekla, takový jako, takový na schvály jako.
1: Tahanice
0: vohou by prostě, já si představím, že bych třeba takhle šla, teď bych strčila do Jirky, Jirkovi by spadly ty brýle prostě, závalu by to tam lidi podupali, takhle vím, že bych se zbavila Jirky, jak má brýle.
1: Teď se tam prostě dva budou tahat o tu houbu, jednomu zbyde noha, druhýmu klobouk, prostě to nevím pak, jestli se počítá úplně.
0: Je to blbý prostě, jeden druhýmu prostě budou jako pošlapávat ty košíky.
1: Ale když už jsme u toho, tak já musím tady zmínit moje teta, tak ta se...
0: To zúčastnila?
1: Ta se provdala do Belgie
0: okay.
1: A v Belgii je zakázáno sbírat houby. Tam se nemůžou sbírat.
0: To je
1: ale
0: hrozný.
1: Ten její manžel, jak už je tady ovlivněný Českou republikou, tak říká, já tam vždycky jako jdu a teď tam jako třeba stojí partička 10 lidí a oni si ty hřiby fotěj. No tak já jenom počkám, až odejdou a hned je beru.
0: Takže dokonce někde je to i trestný čin prostě.
1: Je to tak?
0: Je to na pokutu. No tak naštěstí evidentně u nás ne a v Itálii taky ne. Jsem ráda, že tento náš český národní sport to dotáhnul až k Alpám.
1: No já doufám, že taky někdy budeme mít někdy tady možnost nějaký takovýhle soutěže houbařský.
0: No to jo, a máš třeba nějakou houbu, že sbíráš jenom jednu třeba?
1: Já opravdu moc nezbírám houby, ale když už sbírám, tak já se řídím podle klasického pravidla prostě, když dole není ten ventilátor, tak je to jedlý.
0: Jo, tak to je dobrý, protože právě možná tímhle s tím se neřídil můj bratranec, já jsem byla o víkendu u babičky a ona nám dala houbovou omáčku, řekla, to jsem pro vás uvařila, to tady nechal bratranec. A já jsem jako, aha, tak to je bezvadný. A babička říkala, no zas tak bezvadný to nebylo, protože jsem to po něm ještě celé zkontrolovala, no a musela jsem vyhodit tak 3 houby. Možná bychom se jinak nedožili večeře.
1: Ajaj. No tak, možná bratranec chtěl nějaký jiný houby, možná chtěl mít veselější
0: chtěl.
1: Večer.
0: No, hele, takhle, podle všeho to měly být holubinky. Babička řekla, vypadalo to jako holubinka, vonělo to jako holubinka a rozřízla jsem to a nebyla to holubinka.
1: Tak to takže... už je na mě vyšší dívčí holubinka, to no, ani nevím, že je, to bych ani neřekl, že je houba.
0: Holubinky jedlé, nejedlé, já tomu taky nerozumím, ale evidentně babička naštěstí, jo, hele, jsem tady. Zdravá, takže bratranče, nepovedlo se, příště. No tak jo, za chvilku už Spin Extra s Jirkou, to jsme probrali houby, já už ti jenom řeknu, jak je venku, takhle. Jako houbám už asi moc dařit nebude, protože 19 stupňů Celsia a sluníčko, to není žádný velký vlhko, jo. Odpoledne má být až 21-22, zítra bude polojasno a taky kolem 22 stupňů Celsia, takže ono to podzimní počasí jako moc... Moc není, babí léto, hurá.
1: To asi na ty houby už bude pozdě možná.
0: Tak no, tak uvidíme. Rádio Spin, čau.
3: Spin Radio.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Šírka, no a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My dneska společně probereme údajnej konec světa, nevím, jestli si pamatuješ, ale 21.12.2012 měl být konec světa, no a stále tu jsme. Teď se ale přišlo s novým termínem tohodle údajného konce světa, takže o tom si řekneme za chvilku trochu víc, protože to není zas tak za dlouho, za hodinku nás potom čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde budeme dneska opět soutěžit, a to o další lístky do kina na film Rolling Loud. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, můžeme to odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, nevím, jestli si to pamatuješ, je to už nějakou dobu nazpátek, konkrétně 21.12. roku 2012, kdy měl být údajný konec světa. Tehdy to mělo být kvůli tomu, že ten den končil majský kalendář. Já si to pamatuju zejména proto, že ten den mám narozeniny a celý rok jsem říkal, že mám vlastně mrtviny. No, nevyšlo to, stále jsme tady, ale teď se přišlo s novým datem, nebo respektive teď. Už před 60 lety, víc jak 60 lety, se přišlo s novým datem údajného konce světa a ten připadá na pátek 13. jak jinak, a to už v listopadu tohodle roku. Takže podle všeho už za měsíc a něco by měl být konec světa. Kdo na to přišel? Tak byl to jeden rakousko-americký vědec, který teda podle nějaký křivky vývoje populace zjistil, že právě v tohle datum už nás na světě bude tak moc, že už se sem nevejdeme, konkrétně v té publikaci svojí dokonce napsal, že se tady umačkáme k smrti. No, tak nevím, jak to teď vypadá okolo tebe, já jsem tady na nějakém okruhu 20 metrů úplně sám, takže zatím se tady mačkám jenom sám se sebou, ale velký zlom přišel v 90. letech, kdy teda vědci zjistili, že ta křivka populace rozhodně nejde tak strmě nahoru, jak si lidi předtím mysleli, lidi přestali mít méně dětí a tak dále, takže nemusíš se ničeho bát, pátek 13. sice je to smolnej den, ale nebude tak smolnej na to, aby nám tady skončil společně s náma i s celou planetou. Takže užívej, ještě tady máme času dost, no a užívej taky hudbu na rádiu Spin.

0: hezkou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde byste navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme teď jednou informací od vás.
1: Takže zdravím všechny Spiňáky, tady je Vašek a Patrik.
2: Ahoj.
1: Chceme vás informovat, že mezi Libercem a Turnovem je kamion na boku a momentálně probíhají vyprošťovací práce, takže opatrně, je to tam označený, zúžuje se to do jednoho pruhu.
0: Tak dávej na to bacha, díky moc za info, já ještě doplním o štosovačku na D11, kde si postojíš u 35. kiláku a štosuje se to tady obousměrně, ideálně pak nejede ani D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy až po 20. kilometr. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, k Belská ulice směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a vidím taky zdržení na Bělohorský, tak hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automoto Spin, tvoje

0: Zkus tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Já tady celý odpoledne hraju přesně podle tebe, to znamená, že tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky, no a mě už se sem teď dovolal Daniel, který teď tady naladí ten další track. Tak čau Danieli.
1: Ahoj, zdravím vás všechny, zrovna jich do školy.
0: Ze školy jedeš, tak mi řekni, prosím tě, ještě než se dáme na ten track, tak mi řekni, máme za sebou první měsíc po prázdninách, jak to zatím za ten měsíc zvládáš v té škole, jak to jde?
1: Jde to, zrovna jsem psal tézo, jinak hrůza.
0: No, hele, úplně tě rozumím, každopádně nebudu tě dál trápit, jdeme si poslechnout, co tam zahrajeme, tak co se vybral?
1: Dilemu od Nellyho.
0: Dilemu od Nellyho, mě si říkal dilemu od Kellina, ale to nevadí, já tady dilemu od Nellyho...
1: Já jsem si spletl autora, pardon.
0: Tak mi řekni mi teda, zatím než tady Nellyho dilemu najdu, tak mi řekni, jak vlastně si na Nellyho přišel. Jak to, že máš rád takovejhle old school?
1: Od táty,
0: no to super, tak to rád slyším. Hele, přemýšlel jsi dostatečně dlouho na to, abych to tady našel, já to tady mám. Hážu to tam pro tebe, tak si to užij a měj se hezky. Zas někdy, čus.
1: Děkuji vám moc, naschledanou, hezký den. Zdravím vás všechny na rádiu.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, dneska máme 6. října a svátek tak slaví Hanuš, takže všem Hanušům přeju jenom to nejlepší, zároveň velký shoutout taky pro všechny fanoušky Kingdom Come Deliverance, který určitě všichni Hanuše z té hry znají. My se už za pár minut vrhneme na pravidelnou hádanku 3 v 1, kde si zasoutěžíme o lístky do kina, a to na film Rolling Loud, takže na to buď rozhodně ready, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou bys si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, tak můžeš buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda nějakých 15 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky. Je tam teda krásně dneska, slunečno, jasno, slunečno, tak nás čeká i zítra a zítra se vyšplháme až na 19 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2. hodině odpolední, no a to je čas, kdy nám tady samozřejmě startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom. Princip téhle hádanky je naprosto jednoduchý, já tady pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Taky připomínám, že i dneska tady pro prvního z vás se správnou odpovědí budu mít 2 lístky do Sinestaru na film Rolling Loud, film o jednom z největším hip-hopových festivalů vůbec. Zahrál si tam taky Travis Scott, Sexy Red a spousta dalších raperů, takže o to se dneska hraje a ty lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith. Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo to dneska dá jako první a vyrazí s náma na Rolling Loud do kina.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith. Já už tady mám od vás nějaký tip, tak jdeme rovnou na něj.
1: Hele, Zdarec, jdu soutěžit, takže tyhle borci mají společné. Svět komiksu od DC.
0: Tak máme tady tip, že by je mohl spojovat svět DC komiksů. To ale dnešní hledaná věc není. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Jedná se dneska o teda známý herce, jak jste asi všichni z vás poznali, ale všichni z nich jsou známí ještě pro něco jinýho. A to je ta dnešní společná hledaná věc, ale není to žádný dubbing vlastně v žádný pohádce, v žádným komiksáku ani tak dále. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Připomínám, že tady dneska soutěžíme o dva lupeny na film Rolling Loud.

0: Hádanka 3 v jednom na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady soutěžíme o lístky do Cinestaru na film Rolling Loud, film o jednom z největších hiphopových festivalů aktuálně, kde si zahrála i spousta opravdových raperů. No a tyhle lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith. My už teda víme, že tahle trojice je známá ještě pro něco jiného, než pro jejich herectví. To něco je spojený s naším rádiem Spin dokonce, až teda na Jack Blacka, ten je potom trochu jinde. Tak jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Toma Hardyho, Jack Blacka a taky Willa Smitha, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy a na to ulovit lístky na Rolling Loud máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, 35. kilometr hlásí obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku dál hlásí taky D8, a to u 41. kiláku. No a velkou štosovačku dál vidím taky na D4, 34. kilometr hlásí zdržení ve směru na Prahu. Regiony aktuálně jdou naprosto bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména v Kbelský ulici, a to směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně, jižní spojka ve směru na Barandiák i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a ve směru na Barandiák se to štosuje i z opačné strany, a to z Dobříšský. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešní hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Tom Hardy, Jack Black a taky Will Smith. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si jdeme rovnou poslechnout vaše odpovědi a jdeme si taky poslechnout, teda, kdo na to kápnul jako první dneska a kdo si teda odnes dnešní lístky do kina. Tak co teda typujete?
1: No, já si myslím, že by to mohlo být to, že všichni tři repujou.
0: Tak to, že všichni z nich rapujou, nebo lomeno všichni z nich dělají ještě hudbu, tak to se tady objevilo dneska opravdu hodněkrát.
2: Spojuje všechny dohromady hudba. Akorát, že Jack Black dělá rock, jinak Will Smith a Tom Hardy rapujou.
0: A tady je to úplně přesně, Tom Hardy samozřejmě a Will Smith, tak ty rapujou, Jack Black, tak ten si spíš ujíždí na rocku, lomeno takovým možná i tvrdším metalu. Každopádně mě dneska stačilo jenom říct, že další jejich kariéra je mimo herectví taky hudba, no a správně s touhle odpovědí tady dneska jako první byl Martin.
3: Myslím si, že všechny si spojuje, že zároveň jsou to zpěváci i herci.
0: Takže Martin získává dnešní lístky do kina na film Rolling Loud do Cinestaru. Ty, jestli si nevyhrál, tak nemusíš zoufat, protože tehle lupenů tady mám ještě hromadu a budeme o ně soutěžit až do konce tohohle týdne, vždycky krátce takhle po 2. hodině v hádance 3 v 1 na Rádiu Spin. Tak se budu těšit.

0: Přeju ti příjemný úterý, posloucháš Radio Spin, stále je tady s tebou Jirka a my pokračujeme ve Spin Extra. Už za moment se podíváme na další arény, co přidávají Killin s Viktorem Šínem. Řeknu ti, kdy začnou prodávat lupeny, protože ty první vlny byly vyprodaný. Co se O2 arény týče, během 2 minut, co se celý tý arena show týče, tak to bylo nějakých 60 minut, takže myslím, že o ně i tentokrát bude opravdu velký zájem, tak na to buď rozhodně ready. No a ideál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, tak můžeš, a to buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně krásných 20 stupňů, je tam slunečno, jasno, prostě nádherně. Zítra to bude dost podobný, protože budeme mít taky jasno a maxima se vyšplhají na 19.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Pstrosici a pstrosačaty, pstrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin. It's okay, okay.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Je to pár dní dozadu, co Kellyn s Viktorem Šínem překvapili celou Českou a Slovenskou republiku tím, že oznámili společný arena turné, kdy teda budou vystupovat po těch největších halách v Česku a na Slovensku, včetně O2 arény, včetně Steel arény v Košicích a tak dále. No ale veliký zájem, bych řekl, že nejspíš překvapil i samotného Kellyna s Viktorem Šínem, protože je takovej koncert v O2 arény. Ten se vyprodal za pouhý 2 minuty. Přitom dalších 65 tisíc lidí tam podle všeho bylo ve frontě, takže o tenhle koncert byl veliký zájem. Celá ta tour dohromady, ta se vyprodala do hodiny, takže je to vidět, že po klucích je zkrátka opravdu velký hlad. Oni to vědí, no a proto taky přidávají nějaký termíny. Bude to teda termín nový O2 arény, která proběhne 5. prosince, nebo taky nový termín týmu Mobile arény, která proběhne 31. ledna a to v Brně. Takže ještě tady bude stále možnost se na tyhle už vyprodaný koncerty dostat, na tyhle druhý termíny, a lístky, ty se začínají prodávat už dneska v 6 hodin. Tak bejt s tebou, jestli chceš být u toho, rozhodně to nepodceň. Buď tam o něco dřív, ať seš v té frontě co nejdřív, ať se dostane i na tebe a ty si můžeš užít Kellyna společně s Viktorem Šínem. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, připomínám, že jestli sleduješ třetí řadu populárních zrádců, tak i tentokrát tady soutěžíme o lístky do kina, protože každá epizoda se v kině vysílá a nejen, že tam je samotná epizoda, ale je tam potom taky debata s tvůrci, jak už s Markusem, tak nebo s Vojtou Kotkem, vždycky tam jsou nějaký účastníci téhle reality show, takže jestli chceš s náma vyrazit příště třeba do kina na zrádce, tak rozhodně poslouchej Spin ráno s Krištofem a Dominikem, kde ve hře jeden na jednoho můžeš teda vyhrávat lupeny. Zároveň se tě zajímá i nějaký behind the scenes, pozadí toho, jak vlastně zrádci vznikají, tak na YouTube tě určitě odkážu na YouTube kanál Markuse Kruga, kde právě dává tyhle behind the scenes takový vlogy a je to opravdu zajímavý vidět, jak všechny ty věci vznikají, kolik zatím všim stojí práce, času, úsilí, takže na to určitě mrkni. No a poslouchej taky Spin ráno, kde teda soutěžíme o lístky a teď už pokračujeme zpátky s hudbou tady na Rádiu Spin.

Spin Talk. Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spin Talku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína. Ženy treba lůžit.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, opět začneme na dálničních tazích s tím, že aktuálně tady velký zdržení hlásí D10, od 14. kilometru se to tady štosuje až po Prahu, takže tady určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D4 ve směru na Strakonice, se to tady štosuje u 45. kiláku a obousměrný zdržení i dál hlásí taky D11, 33. kilometr, kde teda to stojí v obou směrech, tak na to určitě dávej bacha. Regiony, tak tady nevidím žádný velký štosovačky, žádný nehody. No a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady největší zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, která je zasekaná obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš, stejně tak na Dobříšský, která se štosuje obousměrně, Kbelská ve směru ven z Prahy, i tady se to štosuje. No a vidím zdržení i v Průmyslové ulici, a to u Hloubětína. Takže hlavně opatrně. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Ideál taky hraju přesně podle tebe, už je to nějaká ta minutka nazpátek, co se mi tady ozval Vašek společně s Patrikem a nechali mi tu tenhle vzkaz.
1: Prosím tě, jestli bys nám našel Black Attacku Heartless. Ahoj.
0: Naprosto legendární pecka Heartless, já to tam samozřejmě hážu. Ty užívej příjemný úterý, jestli seš touhle hodinou ještě v práci, tak tam ti to utíká. Jestli seš někde za volantem na cestách, tak tam hlavně dávej bacha, hlavně opatrně.
2: Radio Spin. Spin Extra Circo.

0: Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, Jirka, no a teď už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři, já už s ním normálně dneska.
0: Ty jsi úplně vyléčený.
1: To je úplně, no ještě úplně ne, ale už je to mnohem lepší teda.
0: Hele Máro, den se sednem sešel, máme tady další den a další O2 arénu Kylina a Viktora Šína. Tak minule se seknul asi o 3 minuty, za jak dlouho to vyprodali, za nějaký 4 minuty?
1: Za 4 minuty se jako uváděli ty příspěvky, ono to bylo možná trochu díl, ale myslím si, že to největší gro bylo pryč za 4 minuty, no.
0: Tak jak myslíš, že bude rychle dnešní O2 arena pryč?
1: Už si nemyslím, možná, to já nevím. Já jsem přemýšlel, že to nebude už tak rychlý. Na druhou stranu si říkám, že teďka ještě víc lidí o tom jako ví, tím, že se to promovalo. Tak dáme 6 minut.
0: 6 minut.
1: Co ty budeš ty?
0: Já bych řekl, že nějak těch 6 do 10 minut bych řekl, že to bude. Protože když si vezme, že tam bylo 65 tisíc lidí ve frontě.
1: 80 dokonce.
0: Hele, tak já myslím, že přijde ještě třetí O2 arénu.
1: Ty krásu, že by. Možná už tam domluvají, hele, borci, ty jo, možná... Možná to 6. prosince ještě to tam nechte
0: radši
1: najít.
0: Radši to podržte to. No uvidíme, vy všichni, co budete teda dneska o lístky bojovat, tak
1: šest to začíná.
0: Tak buďte určitě ve frontě. Jinak, co nás ještě dneska večer čeká, tak je hokej,
1: ano,
0: NHL-ko,
1: ano.
0: O tom si tady víc řeknete s Márou,
1: tak.
0: Takže na to buďte rozhodně ready. Ještě se podíváme předtím ale na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam dneska nádherně slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a zítra bude taky krásně, maxima budou na 19. Tak užívej příjemný zbytek dne s Márou, potom taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace!

0: Za 3,5 minuty, 4 hodiny. Přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

Máme úterý svátek, dneska slaví Hanuš 6. října, pořád jsem trošku nakřáplej, ale je to už rozhodně lepší, než to bylo včera. Každopádně za chvilku už tě pozvu na zápasy NHL a k tomu ti dám taky dalších 18 důvodů, proč se dívat na letošní sezonu NHL. Taky ti dám pár tipů, jak získat lupeny na dnešní O2 arénu, respektive na dnešní prodej lístku do O2 arény na Kelina a Viktora Šína, rady, co fungujou, hlavně co nedělat, prostě ti zvýším pravděpodobnost, jak ty lupeny ulovit. No a klasika, taky tracky na přání 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin, takže už můžeš objednávat. Dneska bych si dal klidně něco novějšího, tak budu moc rád, když upřednostníš moje chutě. Rádio Spin a s tebou Mára.

Čel na spinu, s tebou Mára, a pokud budeš mít třeba dneska večer noční nebo jsi sova a ponocuješ, tak tě čekají 3 vyhrocený zápasy NHL. Navíc je v letošní sezóně 18 českých hráčů, což je trochu míň, to je pravda, oproti minulý sezóně, ale Pasta jako kapitán Bostonu, hele, to dá minimálně za 5. Samozřejmě Nečí v Colorádu, Hertl ve Vegas nebo Hronek ve Vancouveru. No a nemůžu zapomenout samozřejmě na Dobeše, golman, který si zamlouvala snad celá NHL sezóna, dovedl svůj tým až do finále a odveta minulýho finále, tak to nás čeká už zítra ráno. V 1 hodinu ráno Montreal Canadiens proti Carolina Hurricanes, taky v 2:30 New York Rangers proti New York Islanders, tam je to docela jasný, protože tam je to 3:14, takže vyhraje pravděpodobně Islanders. No a v 4:30 ráno, třeba pokud budeš mít ranní směnu, tak tě čeká Los Angeles Knights proti Florida Panthers. No a Floridě bychom měli fandit, protože tam je samozřejmě Radko Dugas. Gudas, ano, Radko Gudas. Všechny tady ty zápasy na Prima Sport, který můžeš ladit úplně zadáčo, takže určitě toho využij, dej si noční session v NHL.

0: hezkou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázet, kde bych to navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.
6: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated streams and the microwave memes. It's

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu rovnou dálnicema a taky lišákem.
1: Čau, Spenáci, řidič lišák. Tak D10 i na směr Mladá Boleslav, a to 10,5 km, je dopravní nehoda 3 osobáků a o 200 metrů níž je dopravní nehoda 2 osobáků. Kolony se tvoří a počítejte, tak 10 minut jsem tam stál. Tak šťastnou cestu.
0: Díky moc, lišáku, ty hlavně dojeď v pořádku. Já ještě doplním nehodu na D1, 194. směrem Praha, tady to je přes půl hodiny. V regionech se bouralo třeba v Liberci na 35, čekáš kolem 10, kdež taky v Plzni na Plaský a taky Folmavský a ještě Hradec, tady je nehoda na Víta Nejedlýho. Hlavní město, tak tady je kreš na Sokolský, taky 28. pluku a hlavně na Pražském okruhu. Je to 9. kilometr směr Ruzyň a v tunelu čekáš kolem 12 minut na 3. kiláku. Ještě se podíváme do centra, tady jsou kolony na Vilzonce a Nuseláku směrem do centra, jižní spojka a taky Štěrbolská poskakuje, spojovací v Holešovičkách nebo Kulaťák směrem do Dejvic. Ještě jednou okruh, to 23. kilák směr D1, tady kolem 15. Ode mě z dopravy všechno. Kdyby si měl stejný info jako lišák, dávej vidět do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo.
2: Automoto Spin, tvoje

0: podle tebe. Posloucháš Radio Spin, máme 6. října, úterý, svátek, dneska slaví Hanuš, no a my se společně podíváme na dva tracky, který teďka budu hrát, ale spojíme to v jeden, protože oba dva posluchači chtěli Hektora. Tak začneme s Patrikem.
1: Čau, spíňáci, tady Paťa z Hemu, můžu tam zahrát od Hektora teď a tady. Budeme mi potřebovat do rádia k nám do auta a všem spinnerům to tak pošlem.
0: Všem spinnerům posílal taky i Vašek.
2: Hektor, to není hra. Asi úplně všem.
0: No, bylo těžký se rozhodnout, jestli teď a tady, nebo to není hra, ale vyhrát může jenom jeden Hektor a je to, to není hra. Tak doufám, že mi Patrik odpustí, Vašek teďka jásá a ty můžeš jásat taky 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Spin na spinu s tebou Mára. Čtvrtá hodina pomalu za náma, máme úterý 6. října, svátek dneska slaví Hanuš, tak doufám, že nějakýho znáš a že mu taky popřeješ. My jsme tady kecali o NHLku a dnešním ránu. Každopádně teďka ti dám pár tipů, jak ulovit lístky na Kelina a Viktora Šína, protože minulý týden zhruba se to vyprodalo za nějaký 4 minuty. Teďka máme druhou šanci, my všichni, co jsme to nestihli, na to si ještě třeba nějaký lupeny ulovit. Tak pro tebe mám 3 tipy. Nikdy nedávej refresh, ok? Jseš na té stránce, už tam jsi v nějaký frontě, ale teďka se to nenačítá, teďka se bojí, že o to přijdeš, nedávej refresh, ok? Nech to načíst, protože jakmile dáš refresh, tak se vrátíš hezky na začátek fronty a minule tam čekalo nějakých 80 tisíc lidí. To nechceš, když ta kapacita je 21, ne? Víc zařízení, to taky doporučuju, poprosť kámoše, přítelkyni, přítele, kohokoliv, koho máš u sebe, tátu, mámu, to je asi úplně jedno, trochu jim to vysvětli. No a znamená to větší šanci, jo? Ne, když koupíte náhodou 4, existuje ticket swap, takže to vyměníte, je to úplně v pohodě. A za třetí, zkus to dělat spíš na kompu, kde máš pevný připojení, protože i Wi-Fi hraje docela velkou roli, kdy tě tam připojí, jak je rychlá a pevný kabel má většinou stabilnější síť. Takže nedávej refresh, víc zařízení a zkus to dělat přes komp. A taky se pomodli, to taky prej údajně pomáhá. Budu ti držet palce dneska v 6 hodin večer, opět před prodej na O2, druhý termín Kelly a Viktor Šína. Než si dáme Rap DNA, která tady startuje zhruba za 3 tracky, tak se podíváme na počasí, aktuálně kolem 20, večer se to stáhne na 9, zítra už jenom 19, bude slunečno, ve čtvrtek taky 19 a v pátek prudký ochlazení 14 stupňů. A bude to drsný, protože to nevypadá, že se to bude zvedat. Takže ještě užívej teploty, dokud jsou na 20 stupňů, protože podzim už je tady. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin bez DABu.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.

0: Repo na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má Ráčo na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu trh po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme začali na bicích. To bylo těžký, uznávám, ale pak jsem ti hodil beat, takový synťák, a to už bylo trošku lepší, takhle to znělo. A samozřejmě to byl Izo, Patrick, what the fuck. No, dneska se podíváme trošku do minulosti, ne zas tak, dneska pro tebe nemám old school, mám pro tebe opět naší scénu, každopádně víc už nebudu prozrazovat, protože už ti pustím jenom samotný beat, tak uvidíme. Hodně takovej trošku jako temnější beat, bych skoro až řekl, starší, ale řekl bych, že na Spinu ho máš docela rád, tak uvidíme, jak moc. Takhle to zatím nechám, pokud netušíš, za chvilku přijdou i nápovědy.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: 20 minut po 5. hodině, to znamená, že už jsme si odhalili dnešní beat, takhle zní. A odpovědi choděj, o tom žádná, ale nejsou vždycky úplně přesný. Interpreta většinou víš, to je třeba důkaz Dominika.
1: Čus, tady Dominik, tak je to Dollar Prince a je to Nonstop.
0: Nonstop. Ten beat je trochu jiný, takže Nonstop to není, každopádně Dollar Prince to je. Dominik to zkoušel ještě jednou.
1: Čus, tady Dominik, ale je to jasný, je to Dollar Prince, je přistém. To, co slyší černý na bílém, jak z toho?
0: Jsi si jistý, že to je zrovna track Yep System? Není to náhodou track z něčeho jiného, nějaké jiný slova? Smíchov, Žižkov, Vinohrady, Libe, Černák, Nusle, Řepy zlevy všude. Protože tohle to je Yep System. Tak možná jsi úplně nespomněl na ten správný text, ale je pravda, že v textu tě podpořil třeba i Franta.
2: To, co slyšíš, čeré na bílý.
3: Za 300 metrů.
0: Za 300 metrů. No, za 300 metrů možná už na to Franta přijde, protože já hodím ještě vokály tohohle bangru, protože název toho tracku není správný. Potřebujeme přesný název a tohle ti třeba pomůže. Spása dělatlo ve tvoje trase, na zemi doma jen madras, přesto tak chce minže přespat, minže přitahuje basar, čavo vyránu, chce usla, chce mu uvařit a vybrat a pak se nechat vycíkat, čavo jede na blok, čaj jebat pandle. No, tak doufám, že Dominik a Franta ještě napraví reputaci a ještě se ozvou, je to samozřejmě Dollar Prince, hledáme správný název tohohle tracku. No a doufám, že budeš vědět.
4: Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Hodně ikonický sample, trošku starší, samozřejmě už si poznal, že to je Smíchovský Čavo, no a jdeme se podívat na odpovědi. Tady to bylo trošku vedle.
1: Solar Prince, Pasolubně!
0: Pasolubně to není, ale Miloš už byl trošku blíž.
2: Ahoj, tady Miloš. Čau, já si myslím, že to je Solar Prince, nikdy se nezměním.
0: Nikdy se nezměním, máme poprvý.
3: Čau, tady David. Hele, písnička je Solar Prince, nikdy se nezměním.
2: Čau.
0: David, co Leonka?
4: Ahoj, ale tohle prej, kdyby to Leonka slyšela už od začátku, jak ti odpověděla, když jsme sedli do auta. No tak řeknu se to je.
0: Alex tam byla hodně výrazná na té zadní sedačce, ale Leonku jsme slyšeli, nikdy se nezměním. A ještě Štěpán.
5: Nikdy se nezměním do Artin.
0: A je to přesně tak. Nedal jsem tam úplně tu nejikoničtější část, aby to bylo trošku složitější, ale tady těch barů se dočkáme už za malou chvilku, dáme si dolara, nikdy se nezměním, mám to už hozený v playlistu, takže po dopravě se na to můžeš těšit. Díky moc, že si posílal voiceovky, volal a taky odpovídal na Rap DNA, budeme pokračovat zase zítra. Každopádně rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, 10 minut pořád na D10, 14. kilák směr Praha. Pokračuje taky odklízení nehody na D1, 194. směrem na Prahu přes půl hodiny. Dej na to bacha. Bůros taky v regionech na třeba 35 v Liberci, tady jsou menší kolony. V Plzni je čerstvej crash na Regenburský a v Hradci se odklízí nehoda na Víta Nejedlýho. Hlavní město to je úplně zasekaný. Jako to je fakt rudý. Štěrbolská spojka, jižní spojka směrem na Nuselák, na Baranďák a taky směrem na Průmyslovku, Vilzonka, Nuselák směrem do centra, Plzeňská, Blanka je taky zasekaná směrem na Troju, v Holešovičkách, Povltavská, Pražský okruh 23. směr D1, 15. kilák směr Ruzyň, taky to teďka koukám, že to stojí u Jesenice a to na 82. směrem na Ruzyň, takže docela nepříjemný. Ještě zmíním Dobřískou a taky Kukulovu, tam se dokonce i bouralo. Ode mě z dopravy vše. Automotospin.

0: Čela spinu s tebou Mára, máme po 6:15, máme se sebou Rap DNA, ale před sebou hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe. Playlist se mi krásně plní, takže určitě bych toho využil, vůbec bych na nic nečekal, protože občas se mi prostě stává, že to všechno nestihnu zahrát, tak uvidíme, jak to dopadne dneska. Každopádně připomínám, že zhruba za 12 minut začíná předprodej a prodej lupenů do O2 Areny na druhý přidaný koncert Viktora Šína a Kelina, takže pokud o tyhle lupeny máš zájem, tak vzpomeň, co jsem ti tady před chvilkou říkal, jak mít větší šanci na lupeny získat. Každopádně budu ti přát štěstí a teďka budeme hrát pro Vráťu.
1: 315, jo, já myslím, že ještě budeme 2 hodiny na cestě, takže nejedeme z Brna na Boleslav. Tak pro rodinku celou.
0: No dobře, tak rodince posíláme 415, přeju ti klidnou cestu z Brna do Boleslavy, ať nepotkáte po cestě žádný nehody a pomůže vám k tomu doufám třeba Katana, Robin Zoot a jejich společný banger. Yeah.

0: ten dneska jako první uhát rap DNA.
1: Ahoj, tady Miloš. Já nevím, co to bude třeba Greje, všem spinnerům a tebe.
0: Tak jo, všem spinnerům a mě máme tady připravenýho od Miloše jednoho Greje. Zahraju taky i v Če.
2: Busta Rhymes, uha. No tak pro nás pro všechny, co to poslouchají.
0: No tak jo, tak opět pro všechny budeme hrát Busta Rhymes a ještě zahrajeme Ondřejovi.
3: Mě docela chytilo to od toho Kalina, ten Superstar.
0: Superstar je správný název, na featu je ještě Dollar Prince. Netradiční kombo, který za mě funguje ale naprosto skvěle, takže i tady ten poměrně kratší track si za chvilku užijeme. Jaký další pecky budu hrát je na tobě? Posílej voiceovky, apka zatím teďka vyprázdněná od nějakých předchozích tracků na přání, takže můžeš začít na novo, můžeš posílat, budu na to koukat a samozřejmě budu taky hrát. My se společně ještě podíváme v rychlosti na počasí, kde už jako fakt je léto, jsme udělali jako pápa, je tam sice 21 stupňů, bude se ale ochlazovat na 9, zítra 19, ve čtvrtek taky, ale v pátek prudký ochlazení kolem 15 a tyhle ty teploty se určitě budou držet až do neděle. S tebou Mára.

0: lupeny na Kelina a Viktora Šína. Teďka jsem si je koupil, fakt. Teďka mi to nevím, je píplo, takže ale zkuš to. Táta byl teda teďka na 17 tisíc, takhle bych to asi měl říct. Tak věřím, že se ti to podaří a možná se to podařilo taky Rudolfovi.
1: Hermáro, mohl bych tě poprosit o jedenkrát rozdělený světy, si všem, hlavně pro tebe.
0: OK, takže jedny rozdělený světy budeme hrát teďka i trochu pro mě, protože mně se to prostě podařilo, já mám obrovskou radost. Budu hrát taky Trmalovi.
2: Čau, chtěl bych to zahrát mýmu kámošovi, určitě ho znáte, nejlepší elektrikář v celém západním kraji, Jakub Trmal, a chtěl bych mu zkázat, Kubo, zítra se láme týden, ale pro tebe to nic neznamená, makáš jak ďábel a budeš makat ještě víc, čau.
0: Takže bude jedna exekuce, poslední od Řezníka a ještě...
3: Hello guys, I would like to play one song please, which name is Smack That, I learn to know, Smack That, we'll miss you more, right, thank you guys.
4: So I should speak English now, so this is the first time I'm speak English in Radio Spin, and it's kind of awkward, so we will play Akon, Eminem, Smack That, it's the first time for anyone I will play with English, I don't know what happened right now, but you used our app, that's awesome, that's cool, so, but we will start with Czech interpret, and that is Viktor Šín. Posílám do Eteru, tady na Rádiu Spin.

0: Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spintolku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: S tebou Mára a pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Jdeme se podívat teďka třeba za Lukášem.
1: Čus Mára, pus prosím tě pro všechny, co poslouchají pro vás do rádia od Exhibita Hey Now. Dík, čau.
0: Máš to mít, Lukáši, zahraju taky Joleně.
2: Tak já třeba takových těch dnes, tak až na měsíc.
0: OK, tak jo, tak ještě jednoho Viktora Šína, Hasana Kelina, Nicktenda, tohleto kombo. Možná zahraje i v outučku, já to zjistím, já jsem to stih. Doufám, že ty taky. A do třetice to bude ještě Dominik.
3: Ahoj, to je Dominik, poprosil bych o zahrání písničky od Sary Rika z Mojich snů a je to pro Robina a pro Buddyho. Čau, kluci.
0: Tak Robine, Buddy, posílám vám tady ten banger, no a ty můžeš objednávat do naší mobilní apky nebo na našem čísle. Co

0: Sokolovská a Brněnská, je to tam dost nepřehledný, tak bacha na to. Hlavní město, tady je nehoda na pražském okruhu, první kilák směr D1, naštěstí bez kolon, ale počkáš si o dva kiláky dál, na třetím směrem Ruzeň kolem 13, tady je taky práce na silnici, jak jinak. Nehoda taky na Kukolový a u Motola a ještě se bouralo na Evropský v Praze. Ještě koukám, že zasakaný je to docela v Holešovičkách, Nusilák a Vlzonka směrem do centra, spojovací a ještě 23. kilák, to je zase pražský okruh, ale tentokrát je to směr D1, tady taky kolem 10 minut. Ode mě z dopravy všechno a zhruba za 3 minutky další tracky na přání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: something that is spiritual, you know. It happens.
1: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čela Spinu s tebou Mára, máme po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou hodiny, kdy hrajou jenom podle tebe. Je skvělý, že posíláš voiceovky, že voláš, krásně se ten playlist splní, takže dneska vůbec nemusím ti říkat, ať posíláš voiceovky, děláš to automaticky, tak to má vypadat, takže na všechny se určitě dostane, zatím to tak vypadá, dostane se určitě na Petra.
3: Jestli bys tam našel EPMD The Joint pro moji dceru Emu.
2: Tak Emče budeme posílat MPMD, furt to nemůžeme pořádně vyslovit, ale ona naštěstí bude vědět, zahrajeme taky Patrikovi.
4: Ale můžeš tam zahrát od Bulhara Zlatý kluk.
2: Tak pro jednoho zlatýho kluka budeme posílat jednoho Bulhara a zahrajeme taky ještě Klaudy.
5: Pustíš mi VTF, to mám ráda. Asi mýmu spolužákovi. Otakar.
2: Otakar, tak Otakare, tak ty tady máš připravený od Klaudie jeden neskutečný banger. Izo, Patrik, EUP a jejich single VTF na Radio Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 6. říjen, úterý, máme 18.40, přesný čas, to znamená, že už máme před sebou zhruba takový 4 tracky, který tady budu hrát jenom podle tebe. Budu hrát určitě podle Honzy.
1: Zdravím všichni spinery, všichni, co jedou zrovna domů, po rachotě, na silnicích, kamionáci, dodávkáři, prosím tě, zahraj mě tam. Mrs. Jackson, díky, čau, Honza.
0: Takže jeden Jack Harlow už je přidaný do našeho playlistu, budu hrát taky na Dís.
2: Ahoj Máro, hezký den přeju, poprosila bych tě, zahrál by si mi písničku Na vždycky blázen, pro tebe do studia samozřejmě a pro všechny spinnery, co poslouchají, mějte se krásně a všem krásný den, ahoj.
0: Díky moc na Dís, ty buď klidně taky jako na Dís, nebo jako Honza, pošli voiceovku do naší mobilní aplikace, nebo taky můžeš poslat zprávu, jako to udělala Val, ta si objednala jednoho Justina, Intentions a vzkazuje lidem do světa, ať lidi přestanou skákat do silnice. Prosím vás lidi, neskákejte do silnice.

0: dám track takhle uprostřed, ale budeme muset končit, ale ještě jsem aspoň tam kousek dál, a to pro Davida, který napsal: ahoj všem, přeji hezký podvečer, hlavně k vám do Prahy, do studia. Mohl byste prosím zahrát skladbu pro mé kamarády Do nebe, nebo protože tady ta skladba je jedna z mých kamarádů, měl jí moc rád. Skladba se jmenuje Kontrafakt, počkej tam na nás hore. Já jsem na cestě ze severních Čech, město Postoloprty, a cestuji do Plzně, díky moc, ještě poslal fotku, že je na cestě, 19.53 budeš v Plzni, kámo. Tak hlavně klidnou cestu, sorry, že jsem ten track nezahrál celej, bohužel už musím je končit, protože tě pozvu ještě na Aničku Oravcovou.
1: A zdraví tě Anička Oravcová. Dneska je úterý a to znamená, že od 8 tě čeká další díl pořadu Street Cypher. Dneska budu mít ve studiu hosty. Přijde Michal a Michal, ty reprezentují Human Health, což je nezisková organizace, která pomáhá dětem s handicapem, a my se budeme bavit o charitativních rapových akcích a na jednu tě taky pozvem. Kromě toho bude samozřejmě listování rapem, tam si dáme Ice Cube a jeho single It Was A Good Day. No a deska týdne bude od americké zpěvačky Victoria Monet, která vydala skvělý album Frequency of Love, a já ti vždycky před celou pošlu jeden track. Nový starý hip-hop, každý úterý od 8 na Radio Spin.
0: Tak vidíš, program na večer už máš, charita a ještě k tomu podpoření charity a k tomu ještě rap, za mě ideální kombo, ještě Ice Cube, It Was A Good Day, takže čeká tě krásný program, to je od 8. Samozřejmě tady ještě bude repríza Spin Talku, dneska s Jurou Karol, tak určitě se poslechni, určitě tady ten Spin Talk o zrádcích, který vypadli, jo, měl jsi na to koukat, sorry, jsou to spoilery trošku, ale tyhle ty dva už jsou out a s nima bude za chvilku Spin Talk, tak si to určitě dej, aktuálně 16 stupňů, večer se ochladí na 9, zítra 19, slunečno, celý den, těším se na tebe, ahoj. Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with. My non-spit, jigging blues consciousness. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, speciál Zrádce. Spin Talk věnovaný právě zrádcům. Každou středu večer můžeš sledovat Zrádce na Prima Plus a každou neděli večer můžeš Zrádce sledovat na televizi Prima. Dneska dorazili dva hráči, kteří mají jednu společnou věc. Téměř vůbec o nich ve hře nebylo ani vidět, ani slyšet. Jedna byla nepřehlednutelná svým kloboukem a outfity, druhého jsem zavnímal, když ho neoštítovení vykázali pryč z hradeb a on odvětil jen dobře. Dobře, řekl i při prvním kulatém stolu. Věrná kloboučnice Karolína a věrný dobře Jura na Spinu. Vítejte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak Karolíno, krásně outfity ve hře. Jste to vy i v reálu?
2: Jsem to i já v reálu. Jsem a zároveň si myslím, že jsem ještě možná víc extravagantnější, ale já jsem se bála, že mi bude zima, takže jsem...
1: Kolik bylo kufrů, když jsem na to koukal?
2: 3 a 1 taška.
1: 3 a 1 taška. Juro, kolik bylo kufrů u tebe?
3: Já jsem měl jeden kufr.
1: Jeden kufr?
3: Jeden kufr jsem měl.
1: Jeden kufr, ty jsi počítal, viď, že...
3: Ale já jsem muž, já jsem v pohodě, jo, jako prostě já se vlezu.
1: OK, dobře. Tak než si budeme povídat o tom všem celém, tak jak se pak ze zrádců jede zpátky domů?
2: Hrozně. Já jsem to, vlastně když jsem vypadla, tak jsem ve zpovědnici tý poslední jako snažila fakt zatlačit tu slzu, ale v autě jsem to pak už jako pustila, no. Takže bylo to smutný a já jsem se z toho dostávala asi 2 týdny, protože mi bylo za prvý líto, že neuvidím tu hru a za druhý jako být součást něčeho většího. Plus si zamilujete fakt ty lidi v té hře.
1: Zamilujete si ty lidi v té hře? To byl druhý den, ne? Nebo druhá noc? Po druhém dně jste vypadla, ne?
2: No, pro mě to byly 4 natáčecí dny, takže docela dost.
1: V jakou chvíli se dá říct tvrzení zamiluju si ty lidi?
2: V jaký chvíli? No, když zjistíte, že vlastně máte s nima něco společného a se dívám jako charakterně.
3: Ale víš, tam se to musíš brát tak, že vlastně celý ten hrad je takový jako malý Stockholm. Jo, ty vlastně jako jsi zavřený jako na jednom místě a teďka nemáš jako kontakt s ostatníma lidma venku. A jsi tam prostě vězeň a v tu chvíli máš jako tak intenzivní jako společný prožitek, že ten vztah tam jako naroste jako hnedka třeba klidně během prvního dne.
1: Ještě předtím, než budeme řešit tohle, to je taky zajímavý, tak jak se jelo tobě domů, Juro?
3: Mně se jelo domů velmi těžko. Respektive spíš než ta cesta domů, bylo horší to, když jsem se vrátil. Jo, tam si uvědomíš to, že to je hra, kterou si zahraješ jednou za život. A víckrát ne. A takže v tu chvíli se ti to jako všechno rozloží, přemýšlíš, co si mohl udělat jinak. A co si mohl říct jinak. Že jsem mohl třeba jinak říct dobře.
1: To jsem si mohl, to je jasný.
3: A takže vlastně jako já jsem se z toho dostával, nevím, já jsem třeba 3 dny nejedl, jo. Já jsem 3 dny chodil z místa na místo, fakt jsem nejedl, spal jsem velmi málo, nezapl jsem televizi ani telefon a pak vlastně celý ten proces toho dostávání se z toho ven trval taky, no, po myslím, ty 2 týdny asi zhruba.
1: Teď teda k té intenzitě toho přátelství, tak ty jsi tam měl Stefana a Barneyho, o těch jsi mluvil citlivě od začátku, koho jsi tam měla ty?
2: Já měla Davida, Matěje a Majdu.
1: Aha, OK. A čím se tě získali oni a pak hnedka přejdeme zase k tobě ještě?
2: Tyjo, já se vždycky o tom stydím jako mluvit někdy, jo. Ale já mám můj kamarádi jsou většinou jako divní, jsou na spektru, jsou to umělci a jako já ty lidi vyčuchám v tom kolektivu. A já si myslím o Matěji, že to je umělec, protože on vlastně studoval, myslím, že scenografie, pak animaci.
1: Matěj, to jsou motorky?
2: Motorky. A teďka vlastně tu jako kreativu, tu umění přináší na ty motorky a fakt to dělá dobře. David je prostě jiný. No a Majda je vědkyně, tak je trošku taková svá. Takže já jakoby tíhnu přesně k těmhle lidem.
1: Já teda musím říct, že když jsem viděl poprvé Davida v medailonku, tak jsem si říkal, to bude řízek. A pak, když jsem ho viděl na slavnostní premiéře a nějak jsme se tam dostali do řeči, tak jsem byl vlastně překvapený, jak je to tichý intelektuál, nebo takový vlastně jiný typ osobnosti, než z něj lezl z toho medailonku. Tak co ta tvoje skupinka, jak vznikalo tohle?
3: Hele, moje skupinka, ty jsi řekl Štefana a Barneyho.
1: Nebo možná jsem se spletl, ale...
3: A ne, bylo to tak, ale jo. Pro mě tam další klíčová osobnost vlastně byla Nika.
1: Aha, ale to nešlo poznat teda.
3: To v tom střihu nešlo poznat.
1: Ani ze slova dobře to nešlo poznat.
3: Ani ze slova dobře, přesně. Ne, jako tam tohle byly pro mě jako 3 klíčoví lidi, kterých jsem se vlastně jako držel, ze kterými jsme se vlastně sedli jak lidsky, tak zároveň tam člověk i trochu nějak jako vycítí, komu vlastně nějakým způsobem může věřit a nemůže. Samozřejmě občas se může splést, ale Kromě tady těchto tří, tak potom vlastně jsem měl jako pocit, že si můžu vlastně vždycky všechno říct jako se Zdíšou, s Honzou, s Petrem, ale tam právě přišly ty pochyby, které se vlastně prokázaly v tom třetím díle. No.
1: Proč jste se přihlásili do Zrádců?
2: Tyjo, já jsem dostala pozvánku.
1: Fakt jo? Tak to teda závidím. Dobře, jaký to bylo?
2: Ta pozvánka, nebo...
1: Ne, jaký bylo dostat tu pozvánku, co se v tobě odehrávalo?
2: Já jsem byla v šoku, protože mě se sešlo to, že já jsem jako chtěla do labelu a dostala jsem smlouvu do labelu a tyjo, týden potom mi prostě volají, jako volá mi Markus a Bára, mi volávají, hele, že by mě tam chtěli a já říkám, jo, na základě čeho? Jako, samozřejmě potom mi to došlo, ale byla jsem potěšená, ale ve stresu, protože nikdy jsem nebyla jako 14 dní v televizi, před televizí, takže pro mě to bylo nový.
1: Ok, Juro.
3: Hele, já jsem se přihlásil, já jsem byl fanoušek od první řady a ta druhá řada mě definitivně jako přesvědčila, že bych to měl jako zkusit, takže jsem si poslal přihlášku a nějak to vyšlo, prošel jsem kolem a...
1: Šel jsi kolem.
3: Prošel jsem jako kolem castingu prvním, druhým, třetím a vlastně dobrý.
1: Jaký byly přípravy?
2: Tak pro mě bylo sednout televizi a nakoukat jako řádně všechny díly. Snažila jsem teda i zahraničí, kde jsem jako jenom prolítla spíš. No a pak samozřejmě outfity a nějaká psychika.
1: Mm-hmm. Jak se trénuje psychika? Terapiema?
2: No, těch mám za sebou teda dost, jo. Ale to... Psychika, no. Asi jenom si jako uvědomit, že v té hře budu, že tam bude nějaká sociální skupina, která mi třeba může, nemusí vyhovovat a že prostě musím jít za nějakým cílem, který si musím jako zvnitřnit.
1: Uh-huh. A jaká byla teda ta sociální skupina, jaký byly ty zvnitřněné cíle?
2: Zvnitřněné cíle. Já jsem teda neměla opět takový jako potenciál, tak to asi můžu říct jako přímě, že tu hru jako vyhrát. Já nepotřebuju jako něco vyhrávat, ale jako zúčastnit se něčeho takhle vizuálně krásného v tu chvíli mi přišlo jako strašně důležitý. A já jako miluju film, animace, tyhle ty věci a pro mě to bylo jako podívat se do filmu vlastně, i když to byl teda seriál. Takže pro mě bylo cílem prostě udržet se tam. Ale nějak se mi to nepovedlo, no.
1: Tak lepší, než vypadnout dneska před branama křivoklátu nebo zvednout nevhodně telefonní sluchátko, ne?
2: No to určitě, no.
3: Je to tak, ne, ale tam zase zrovna Mára měl jako smůlu a vlastně ta smůla se mohla stát úplně každému.
1: Jo.
3: Byl prostě na 9. nebo kolikátý u toho sluchátka a v tu chvíli jako si vystřílíš jako víc jak jako, no vlastně třetinu lidí a už vlastně, jak se neznáš, tak nevíš.
1: Juro, strategie skromného a tichého kluka, možná to parafrázu nepřesně, ale zhruba tak nějak to tam jako zaznělo, vyšla nebo nevyšla?
3: Hele, viděl jsi to sám, ona ta strategie nějakým způsobem mohla fungovat, já jsem ji měl připravenou hlavně jako na Zrádce, ale tím, jak jsem vlastně Zrádce nebyl, tak jsem ji trochu přehodnotil a chtěl jsem vždycky být označený u stolu, což mi vlastně jako nějakým způsobem vycházelo, vždycky kvůli nějaké jako malichernosti, což vlastně byla na začátku May, která furt se otáčela jako na kontejnery a furt se k tomu vracela, ale potom se to trošku jako zvrtlo, no, a to je vlastně ten problém, když se snažíš balancovat jako na tenkém ledě na hraně. A prostě můžeš se překlopit a nemusíš.
1: No, to je jako jasný. Jak byste tu strategii formulovali teďka v tuto chvíli jinak, když vlastně vidíte, že to neklaplo?
3: Hele, já jsem se tam naučil strašně moc, zejména toho tím, že prostě buď sám sebou. Takže já definitivně, kdybych tam šel znovu, což definitivně nepůjdu.
1: To ani nejde, ne?
3: Nejde to. Bych šel sám za sebe. Definitivně, protože osobnostní persona, kterou si tam člověk jako nějakým způsobem vytvoří, tak se může tak rychle jako rozpadnout, že prostě tohle není jako divadelní hra.
1: Na druhou stranu teď, jak naproti mě sedíš, nemám pocit, že by naproti mě seděl úplně jiný Jura, než jaký seděl ve Zrádcích. Že nepřijde mi, že by ta osobnost nebo ten projev byl tak diametrálně odlišný. Já chápu, že tam si tajel, že jsi herec, že jsi student, že jsi kapelník, že prostě děláš spoustu uměleckých věcí, že pořádáš festival, já nevím co všecko, že jsi ze Zlína nebo nevím odkud. Tak to chápu, že jsi tam jakoby tajel, ale na druhou stranu nemám pocit, že by tady seděl úplně jako jiný typ.
3: A jako vzhledem k tomu, že to soudíš z toho, že jsem dvakrát řekl dobře, a, tak je to docela odvážné tvrzení, ale...
1: Ne, tak jako projel jsem tě sociální sítě samozřejmě a tak dál, abych jako získal zhruba představu, jo. kdo je ta jiná osobnost, která dneska přijde na rozhovor, to je prostě jako celý.
2: Já, jestli se to můžu
1: nebo jasně, určitě.
2: Tak já si teda fakt jako první dva dny, ty moje natáčecí, tak Jura fakt působil takový, jako jsem si říkal, hele, student, jako, víš, jako, že, jako, že, no, na mě působil fakt jako moc nic neví, je tam tak jako všel kolem, fakt, že takový jako, jako nevinný člověk tam na mě působil. A když jsem potom, co jsem vypadla, viděla díl, kde Jura vlastně vypadl a ke konci tam má ten proslov a potom hodí takový ten look a vlastně, tak jako jsem si říkala, tyjo, je tam nějaký shift. Okay. Jaký jemný šef tam byl?
1: Je pravda, že ty to hodnotíš jako z pozice někoho, kdo tam byl, a to znamená, jakoby ten zážitek s Jurou verze 0, verze 1, verze 2 mohl být samozřejmě jiný. Já nevím, kdy vrátit do hry ten kulatý stůl, ale na ten určitě nezapomeneme. Pojďme se ještě vrátit úplně na začátek na ty budky, protože já když jsem pozoroval první díl, tak jsem si říkal, že bych možná volil podobně tichou strategii v té budce, jako si volil ty, protože to bylo takový, jako že tam se najednou něco děje a tak já jdu, čau, mějte se.
3: A hele, ono vlastně v tom střihu to tak vypadalo, že to byla vlastně jako tichá verze byla. A já jsem se elegantně zeptal, jestli můžu odejít, odešel jsem. A víš co, já jsem na začátku tam byl asi 20 minut sám. Aha. Jo, potom vlastně přišla May a Honza. Honza Špaček a v tu chvíli vlastně, když byla May extrémně direktivní, jo, ono to potom vlastně v té hře tolik nepůsobí, protože ona tím, jak vlastně jako kdyby vypadla a vrátila se do té hry, tak vlastně změnila taky tu svoji osobnost, to svoje vystupování, ale tou svojí direktivitou tak vlastně nás přesvědčila s Honzou, že my bychom se měli přidat k té druhé trojici. A největší pivku vlastně měla na mě z toho kontejneru, protože měla pocit, že jsem jí zradil. Takže vlastně ty kontejnery pro mě byly dost jako zásadní v tom vývoji té další hry. Protože
1: ty kontejnery byly prostě super, že tam ukázali, obnažili prostě úplně každýho, jaký zhruba je v nějaký svojí jako podstatě, ne?
3: A to si nemyslím. Ne? Já si to nemyslím, protože tam to bylo vlastně vyhnané tak moc do extrému, že vlastně ty jediné, co řešíš, je, jak s tama vypadnout.
1: No.
3: To ale neznamená, že ukážeš svoji podstatu a jako svoji osobnost.
1: No ukážeš to, jak reaguješ v nějaký prostě exponovaný situaci.
3: Ano,
1: prostě.
3: To samozřejmě, ale rozhodně neukážeš svoji osobnost vyloženě, protože ty vlastně nemusíš ukázat a můžeš právě říct, hele, tak já bych šel a odejdu. A nebo prostě utečeš.
1: Na druhou stranu jako bejt s May na pustém ostrově a řešit si nějakou kritickou situaci, asi bych to úplně nechtěl.
3: Ale tohle teďka nechci zpětně říkat, protože my jsme se k tomu samozřejmě potom vrátili, my jsme si pokecali, jo, a teďka vlastně nemůžu proti May říct vlastně křivého slova.
1: To nechci.
3: Jo, takže...
1: Hodnotíme jenom tu situaci.
3: Jo, je to tak, Takže vlastně v tu chvíli ona tam prostě přišla a samozřejmě, kdyby hrála tak, jak hrála v tom kontejneru na začátku, tak samozřejmě ta hra kompletně se vyvíjí úplně jinak.
1: Co tvoje zážitky z budky?
2: Jo, to bylo dobrý. Já jsem byla z nich nadšená. I když teda jsem jako... schytala hejt, že jsem nepozdravila, když jsem přišla do toho kontejneru. Ale já jsem byla strašně zmatená a myslím si, že Adam byl na tom trošku podobně, protože byl tam Matěj jako první a nás tam šoupli a já jsem prostě říkala, tyjo, únikovka, že mi to fakt přišlo dostat se z toho kontejneru ven a okamžitě jsem jako navnímávala, co vidím, že vidím světla, blablabla. No a absolutně mě v tu chvíli jako vypadlo nějaký jako lidský chování, že třeba pozdravit, jo. Ale jinak ta situace se vyhrotila strašně rychle. A myslím si, že jako v reálu v tom kontejneru byla horší jako pocitově, jo, samozřejmě, když toho v té akci jste, než to bylo na té kameře. Ale zároveň ty kluci si potom jako podali ruce, potom aktu, co se stalo.
1: Ten
2: jako,
1: chmat byl ale drsnej.
2: Kdože?
1: Ten chmat toho.
2: Byl, no. A... já vlastně jako nevím, jestli nějaká vina se dá někomu dávat nebo nedávat, to nevím.
1: To ani jako, nechci jako hodnotit, ale vlastně na to, jak pak Matěj vlastně působí takovej kompromisní člověk, takovej vlastně docela vínej, nevím, hodnotím ho zase spoza obrazu, aby tady nedostal vynadáno, že hodnotím někoho, koho neznám, ale na mě ten Matěj nepůsobil tak, že by potřeboval takovýhle prostě typ chvatu. Z té u prvního kulatýho stolu chodí hradní pán okolo, nedívej se na něho. Jaký to je?
3: Je to...
1: A jak dlouho to trvá?
3: Hele, trvalo to hrozně dlouho. Jako fakt to trvalo hrozně dlouho, ale ty vlastně nad čím jako jediným přemýšlíš, tak pokud samozřejmě jsi chtěl být zrádce, jakože já jsem chtěl být zrádce.
1: A ty jsi?
2: Taky chtěla.
3: Tak ty fakt jako jenom doufáš, že on ti položí tu ruku na to rameno a potom, když ti tu ruku nepoloží, tak si říkáš, tak budu řešit to polovinu víc problémů, než bych řešil jinak, jo.
2: Jo, no já jsem vlastně chtěla být zrádce a pak když nastal ten kulatý stůl, tak si říkám, dopadě, ale vám, že mě dá tu na to rameno, protože já jsem si tu chvíli říkala a asi to možná jako reže odhadla dobře, ty, aby to se neunesla, jako být tím zrádcem, protože teďka vlastně 24 lidí hledá mě třeba, že jo, nebo hledá tu osobu, jo, říkám, tak to ne. Každopádně já jsem byla docela ve stresu a taky, jak říká Jura, bylo to strašně dlouhý a ještě jak to byl ten náš první stůl a nevěděli jsme, co čekat.
1: Sundali jste ty šátky, co se dělo pak s vašima emocema, pocitama, co člověk vyhodnocuje, když tak jako kouká po té místnosti?
3: Hele, já jsem se, jako tam v tom prvním díle šlo hrozně moc jako vidět, jak Monika otočila vlastně to téma a to bylo takhle. Jo, fakt jako tam ani nebylo moc jako času to vyhodnocovat, jako kdo opravdu zrádce.
1: A působilo to taky tak násilně? Na mě to působilo, když vede prostě bagr najednou do místnosti?
3: Bylo to hodně násilné, jako v tu chvíli, ale pro mě to zase ukázalo to, že vlastně Krištof je zrádce, protože on tam, a to tam nebylo střižené, ale on v tu chvíli, když Monika vystřelila tady tohle téma a všichni se samozřejmě říkali, to je úplně jako mimo mísu, tak Krištof na to, jak vlastně působil do té doby jako velmi inteligentně, jakože on je, tak vystřelil prstama a hnedka začal ukazovat jako na lidi a ukázal vlastně konkrétně na mě a na Anastázii, jakože matka a syn, a ukázal to takhle jako velmi explicitně dvakrát po sobě.
1: Ta Anastázie se tam skoro urodila, ne? Když to byla, měla být matka i z Díši.
3: Je to tak, matka rodička, no, v tomhle.
1: Řekněte mi, no, ten výstřel s tou rodinou, jak jste ho vnímali v tu chvíli?
2: Já mám pocit, ale nechci lhát, já už to nepamatuju dobře, ale že vlastně Monika ještě říkala něco předtím, jo, že i to, co tam vlastně v tom střihu bylo, tak ona ještě něco, na základě toho dne se něco dělo a ona z toho potom jako se snažila vytvořit tuhletu myšlenku. A fakt nevím, co to bylo a za mě jsem jako byla překvapená, že se někdo troufl u toho prvního stolu něco říct. Ale já jsem potom Moniku poslouchala v podcastu a pochopila jsem, ona fakt chtěla jako vést debatu a tom, u toho prvního stolu debatovat, což vlastně se nedělo ani v první, ani druhé sérii prvního stolu.
1: Otázkou je, jestli by to vlastně jako by šlo a jestli to šlo udělat touhletou formou, která byla tak extrémně násilná.
3: Já, ono se tam debatovalo, jako fakt to, jak to bylo střížené. To téma, které Monika nastřelila, tak se
2: bylo
3: řešilo.
2: Až u konce, ne? Bylo u konce.
3: No, ale jako bylo třeba po, nevím, po třech minutách, co jsme na sebe čuměli. Ale potom tohle téma se tam řešilo, já nevím, třeba fakt jako 20 minut klidně.
1: Ale je teda škoda, že ten vibe minimálně divák z toho takovýhle jakoby nedostane, protože na mě to působilo wow, tak to je teda úplně mimo, když tam prostě střelí takovouhle hlášku. Dostala se k vám scénka s Gambitem a po jak dlouhý době případně?
3: Hele, Gambit, ono to tam samozřejmě teďka taky v tom střihu vypadá, jakože to jsme prostě museli vidět.
1: Ne, to neříkám, ale nepotřebuvám, jo, to jenom se ptám, jak se to k vám dostalo.
3: Ke mně se to dostalo, vlastně Felix něco jako zmiňovala, ale ne, já jsem tím, že jsem Felix měl jako v podezření, tak samozřejmě člověk tyhle věci bere trošku jinak a to je přesně jako ten, jestli můžu použít to slovo mindfuck, prostě... A tebe to jako netrkne, jo? Ty vlastně přemýšlíš úplně obráceně a ta paranoia tam je tak extrémně šílená, že vlastně ty si toho můžeš všimnout a nemusíš.
1: Rozumím, jako navíc, podle čeho, když jste se vlastně ještě jakoby neznali, že jo, jsi usoudil, že Felix je teda zrádkyně?
3: Ona taky hodně změnila chování, jo, ona vlastně potom třeba v tom třetím díle, tak celý ten třetí díl, tak... Ona byla taková jakože fakt jako smutná celý den a jí to fakt jako dostalo. A takže vlastně ten explicitní výjev, který vlastně jako měla, ten vlastně pláč.
1: Teďka v té epizodě?
3: V té třetí, ano.
1: V té třetí.
3: Jo, tak ten pláč, tak já si myslím, to by samozřejmě musela říct ona, ale já si myslím, že to byl jako nátlak vlastně z toho celého dne.
2: Vyvrcholení.
1: Asi ano. Na druhou stranu ten Matěj mluvil tak hezky a tak rozumně, že pokud prostě člověk je v napětí, tak chápu, že ho prostě taková lidská věta dojme, pokud není herec a není schopný to předvíct herecky.
3: Ono to bylo krásně pohádkové, já jsem úplně čuměl vlastně v tu chvíli.
1: Bylo to velmi silný i pro mě jako pro diváka, který na to pouze koukal.
3: Já jsem ještě řeknu, tak já jsem měl Matěje vlastně taky v podezření. Jo, on byl teda jako na nějakém jako poslednějším místě, nebo jakože z těch mých podezřelých, ale jo, když mě začal obhajovat, tak já si říkám, dobře, tak mě obhajuj, já tě dneska psát nebudu. ale bylo to vlastně krásně řečené, jo. Vlastně potom jsme se o tom bavili i včera, že on to fakt jako vystřelil takhle z patra, že si to nepřipravil. Takže jako...
1: Mít tam klavír, tak tam pustím klavír.
3: No, definitivně.
1: Jak probíhala první noc na Hradě, nebo respektive v tom ubytování? Pouštěli vám tam hudbu? Co vám tam pouštěli za hudbu? Měli jste špunty, abyste to neslyšeli? A tak dál. Co to bylo za tracky? Co vám tam hrálo? Jak to bylo nahlas?
2: Jak se to písnička jmenuje?
3: Já nevím.
2: Ty, já nevím, nějaký jako metal, pak nějaký těžký rap tam byl, pak tam někdo vzdychal, pak tam byla prostě zrácovská
1: melodie
2: znělka. Jo, no. Takže takový různý mix a vlastně a opakovalo se to.
1: A jak dlouho to trvá třeba?
2: Jakoby ta smyčka.
1: No, nebo jak dlouho to hraje?
2: Pořád.
1: Pořád, jakoby...
3: To nevím, do jaké míry můžeme asi říkat tady tohle.
2: Jo, vlastně.
1: Hraje to i když spíte?
2: Jo, no...
3: To si myslím, že asi nemůžeme úplně říkat, ale já co jsem měl třeba, co jsem měl ale svůj jako lifehack, a já jsem si vzal svou kazeťák a zavřel jsem si vždycky do koupelny a pouštěl jsem si Miroš Birku.
2: Jo, a ty koupelny byly celý průhledný, takže když po nás přišli, tak...
3: Jak kdo?
1: Měli jste třeba špunty do uší?
2: Já jsem měla oboje, já jsem měla špunty.
1: A pomohlo to aspoň trošku?
2: Střelecký, krásně.
1: Jo,
3: já jsem absolutně neměl nic.
1: Jenom kazeťák. A Miroš Biru, Atlantidu. Hodně hráčů vždycky říká, že si pak večer na tom pokoji chystá strategii na další den, tak jak to probíhalo u vás?
3: Definitivně, jako já jsem měl polepený vlastně celý pokoj jako papírkama.
1: To si říkal vlastně, to je pravda.
2: Ano. Chylný teda, ale.
3: Nebyly to toaletní papírky, byly to normálně
2: letky. Tak s těma šňůrkama, víš, jak bývá těch detektivních.
3: Ale jako mega, já jsem tam měl napsané vlastně úplně všechno. Já jsem tam měl napsaný svůj charakter vlastně postavy, jak se mám v různých situacích zachovat, jaké situace můžou přijít a jaké mám potom argumenty, když se něco absolutně jako podělá. Samozřejmě u toho mojeho stolu, já jsem byl tak moc seklý, že...
1: U toho mojeho posledního stolu
3: v tom třetím díle, protože já jsem byl překvapený. A když tam vlastně přijde nějaký jako moment překvapení, který byl pro mě jako fakt extrémně vyhraný, protože já jsem si byl...
1: A co byl pro tebe ten včerejší moment překvapení?
3: Můj moment překvapení byl v tom, to tam teda nebylo střižené, ale ten štít, s tím jsem počítal, to bylo fajn, tam jsem prostě pořád bral jako, David to krásně využil a řekl, mladická nerozvážnost. A v tu chvíli jsem si říkal...
1: A potom ty jsi obyčejná krysa, která chtěla prostě štít.
3: Je to tak. Ale každý ho chtěl.
1: Prosím tě, řekněme, bylo nutné včera tam odkupávat všechny ty tvoje osobnosti?
3: Hele, já jsem tohle bral jako jeden z těch jako... mých jako záchranných argumentů, který vlastně ale v tu chvíli jako nefungoval. Jo, tam ono to mělo jako návaznost, protože štít byla jedna věc, ale druhá věc byla to, že vlastně po mně vystřelil Petr, Zdíše a Jan, o kterých jsem nevěděl, že po mně budou střílet a já jsem myslel, že to bude jako v pohodě, jo, že po mně vystřílí fakt jenom ti, o kterých vím, a v tu chvíli mě to seklo, protože se mi najednou rozložila celá osobnost. Oni tam na mě vystřelili to, že hele, na to, jak seš jako takový nejistý mladík, tak jako docela jistě řídíš jako velkou Toyotu a v tu chvíli jsem si říkal, a teďka se mi rozložila celá postava, kterou si tady budu. Jo, a to mě tak seklo, že už jsem potom neměl nic dalšího.
1: Dobře, já vám tady prostě o sobě řeknu všechny. V kolik hodin nastala tvoje vražda?
2: V kolik hodin?
1: V kolik hodin?
2: No, já jsem se to dozvěděla vlastně až ráno.
1: Až ráno, takže nedošly pro tebe kápisti v průběhu
2: ne,
1: noci.
2: Ne, a nepíchali mi nožem.
1: Nehodil tě mix přes hradby.
2: Ne.
1: Dobře. V letošní sérii pouští produkce vyřazeným videa Pozdravy od blízkých, nevím, jestli to bylo i u vás, tak jaký to bylo pro vás, pokud se to tak stalo, protože to teďka tady vařím z vody, neviděl jsem nějaký bonus ke včerejšímu dílu. No, tak.
2: Já jakoby, jestli taky se můžu upřímně k tomu vyjádřit, tak. Já jsem se u toho necítila úplně dobře, jakože vlastně teďka můj blízký nebo jeho řeč nebo cokoliv z něho bude jako v televizi, a on tam třeba jako nemusel nebo nechtěl být, teďka tam budou ty moje emoce, které se vážou k tomu vztahu. Mně to přišlo třeba jako moc a asi bych si jako třeba ani nepřála, aby to bylo v televizi, ale...
1: A mohla si říct ne?
2: To mě vůbec nenapadlo. Asi stejně jako jít se obhajit u na hřbitově, že tam chce být, tyjo. Takže mi jako nenapadlo říct ne. A já jsem navíc, jako bylo to hnedka po tom, co jsem jako byla vyhozená. Takže mě se fakt v hlavě motal spousta různých věcí a tohle mě v životě jako nenapadlo, že bych si mohla jako režii třeba říct, já tam nechci, jo. Mm-hmm. No, ale jako brečela jsem, no.
1: Juro.
3: Hele, já jsem to měl
1: brečej, Krysy.
3: Pozdrav. Já jsem to měl pozdrav od svojí mámy a mě to dojalo moc, jakože, protože víš co, rodiče jsou lidi, kteří, aspoň teda mě,

0: Nic se neřeší.
1: Nic?
0: Tam, já jsem třeba na snídaně jezdil sám.
2: Taky jo, taky jo. Vlastně ne, já jsem byla jednou v autě s někým, no, ale tam jsme měli zakázáno.
3: Jak moc byla změna, nebo byla viditelná změna návratu po první misi? Protože ta první mise mi přišla taková hodně rozdělující.
2: Jo, byla, no. Jakoby...
3: Juru jsme viděli, jo. My si to tady dopovídáme, dobře.
0: Tam zase nebylo to, že já jsem se k ním opravdu potom vrátil a potom my jsme jako pokračovali v té debatě, teda Monika už potom odešla, takže už mě neměl kdo vyhodit. Ale víš co, já jsem tam byl jako v situaci, kdy já jsem za to vlastně nemohl. Jo, já jsem tam byl prostě vybraný na konci. Jasně. A já jsem ani nerozhodoval o tom, jako, že by někdo další pokračoval jako v tom, kdo bude mít štít. Takže já jsem...
3: Bylo to nespravedlivý, chápu.
0: Bylo to nespravedlivé, bolelo mě to upřímně a otočil jsem se na pať a takhle jsem si dupnul.
3: Jo, jo. A jaký to ale bylo, jako, myslím si, že v tom nemuselo být jako úplně příjemně, ne? Po štítování a bez štítu.
2: No, jakoby, já jsem byla extrémně naštvaná, já jsem to vlastně taky vystříhli a možná díky bohu. Já jsem po té misi fakt nadávala, jak je možné, že to pravidlo v té první úrovni, a tak mluvíme o té misi, kde právě rozhodoval Felix Žiho s Adamem a tak, tak jak to je možné, že to pravidlo, který Adam nastavil v té první linii, nefungovalo v té druhé, protože tam vlastně vzali Petra, který tam byl sám. Takže jakoby převážení životu prostě nic pro ně neznamenalo. Takže...
3: Já bych teda taky vybral asi Petra za to, že tam stojí sám. To mi přišlo jako úplně logický, jako že jeden člověk si řekne, že něco riskne, tak to bych asi šel bez ohledu na to, kolik by tam bylo peněz, tak vlastně za to, že někdo šel do tohohle rizika, protože to mohlo znamenat úplně cokoliv, tak bych volil jeho, ale ty tam vsouvám sebe samozřejmě. Že mi to přišlo asi logický, nebo...
0: Ale v výsledku si hlavně myslím, že to jako nebylo téma, které by ovlivnilo tu hru potom na nějakou další dobu, jo. Myslím si, že ta misa prostě jako
3: přišla. Což je docela zajímavý vlastně.
0: A já si myslím, že je to logický, protože ty vlastně jako musíš vybrat. Musíš jako fakt vybrat a v tu chvíli jako ty nějakým způsobem samozřejmě vybíráš samozřejmě jako zlato do nějakého jako společného banku. A potom samozřejmě si to vždycky nějak jako obhájíš. Takže já si myslím, že to nebyl absolutně jako důvod pro to, aby člověk někoho podezříval, že je zrádce nebo není.
3: Juro, co tě teda zlomilo vás?
0: Hele, říkám, mě vás zlomilo to, že tu postavu, kterou jsem si tam tvořil, toho nejistého mladíka, tak mi to prostě rozpadlo to, že jsem řídil Toyotu a potom, že jsem se vyjadřoval třeba trochu víc v některých situacích, než jsem třeba měl, nebo bylo příslušné mojí postavě, kterou jsem si tam tvořil. Takže myslím si, že tohle byl vlastně ten jako zásadní moment a to, že jsem to nečekal. To bylo pro mě asi to nejvíc.
3: Jak jste vnímali ve hře Dášu?
0: Bavili jste se?
2: Ty, Vagu, já jsem si řekla s ní asi jednu větu, no.
0: Já jsem se s ní taky vůbec jako nebavil, my jsme tam neměli prostor, je tam 24 lidí a ty nevíš, jako nestíháš to se všema. A ani ten čas, jako, kdy se spolu můžeš jako bavit, není tak velký.
3: A nebavili jste se, protože nechtěli, nebo že nebyla příležitost, nebo...
2: No, jakoby já jsem si tu skupinu nějak budovala od nějakého základu dál, protože potom od té mojí skupinky to byla třeba ta Felix, Domy, Lukáš, no a já než jsem se jakoby doplazila k té skupině jako na druhém konci, což byla ta skupinka, řekněme, kolem zráců, jo, který se tam tvořili ty friendships, tak tam jsem se prostě nestěla dostat, no.
3: Co Krištof a co Anelí, jak jste je vnímali? Tak ty jsi říkal, že na Krištofa jsi měl podezření a že jsi rád, že to podezření se potvrdilo.
0: Je to tak? Krištofa jsem měl od začátku, ale Anelí vůbec. Anelí, ona prostě měla zase taky jako prostě nastavenou svoji personu, která vlastně fungovala velmi jako dobře, jo. Ona nějakým způsobem, myslím si, že navenek může působit trošku jako otravně, že jo, nějakým jako projevem, ale... to vlastně fungovalo výborně, jo, protože to podezření vlastně se v tu chvíli jako minimalizuje, že si řeknou, hele, jo, tak ona zase něco řekne třeba a tak a v tu chvíli jako absolutně jako odřízneš vlastně nějaké podezření.
3: Já teda mám pocit, že Anelí je jediný zrádce, který to může dohrát do konce, protože ti dva z pohledu mě jako diváka jsou tak strašně vokatý a viditelný, že je to až jako pro mě těžce představitelný, že by tam vydrželi do konce. Co Honza Špaček a diskuze u kulatýho stolu, jak moc těžký, lehký je to parťák?
0: Hello, Honza je argumentačně výborný. Jo, on samozřejmě známe prostě to, jak on se vyjadřuje, jakým způsobem dokáže komunikovat. A takže jako postavit se vlastně proti němu jako v diskuzi je samozřejmě pro většinu lidí velmi, velmi náročné. Ale jako v dobrém slova

0: smyslu pro něj, protože on vlastně jako dokáže odhalit tím svým projevem vlastně spoustu věcí. Takže jako, jo.
1: No já jsem vlastně, jak jsem zažila jenom prakticky jeden kulatý stůl, kde se Honza vyjadřoval k té Monice, tak mám na něj jako pozitivní obrázek v rámci jeho vyjadřovacích schopností.
2: Byl u toho kulatého stolu třeba tady u toho s tou Monikou Honza Špaček, nebo to byla zase jedna z jeho rolí? Protože já jsem měl pocit, že v tuhle tu chvíli byl Honza Špaček. V týhletý, kdy argumentoval Monice, nezlob se, humor jsem řekl já a tak dále.
1: Já fakt nevím, protože já ho vlastně neznám osobně.
0: A on to řekl na začátku, že chce být autentický a myslím si, že se mu to podařilo v té hře.
2: Je podle vás být lepší vyhlasovaný u stolu nebo zmizet na té nějaká vraždou?
1: Vyhlasovaný u stolu.
0: Vyhlasovaný u stolu určitě, no.
2: Proč?
1: Je to takový, že vlastně se něco děje a to argumentačně nebo nějak jako třeba fyzicky vyústí v nějaký konsenzus. A jakoby hráč víte, co se stalo, proč se to stalo a tak dále. A třeba to můžete ovlivnit. Jo, být prostě zabitej je taková tichá smrt, odcházíte a jako neví, nemůžete nic jako dělat vlastně s tím.
2: A ani se nerozloučíte.
0: Je to tak, no.
2: Zráci jsou natočeni jako film. Jaký to je se na sebe koukat jako na filmový hrdiny, na plátně?
0: Je to hrozně zajímavý. Jakože člověk, hlavně to, jak to prožívá, přímo na tom hradě, je to vyloženě hra. A teďka najednou vidíš na tom plátně, že někdo z toho, z té hry, co ty jsi tam prožíval, udělal film. A je to skvělý. A vlastně jako klobouček dolů všem, co na tom pracují, protože je to úplně jako jiný level a vlastně nejvyšší jako na celém světě, tady v tomhle konceptu.
2: Karol.
1: Já teda teďka jsem sebe zamyslela nad Markusem, přemýšlela jsem, že on vlastně nerad přijímá jako pochvalu, že jo. Takže se říká, jo, možná bychom měl pochválit, bychom ho měli. Takže za mě jako samozřejmě celý tým, který na tom pracuje, kolik je to lidí, že jo, 50, 60, 100 lidí to je.
0: 280
1: říkala. Ježišmarja,
2: aha, okolo 300 vech.
1: No, tak.
2: Myslíte si, že vás Markus navnímal osobnostně tak, jak jste v reálu, nebo tak, jak jste chtěli, tak, jak jste si představovali, že budete působit? Nebo...
0: Tady je důležité říct hlavně, že vlastně Markus není jediný člověk, který rozhoduje, jestli v té hře budeš nebo nebudeš. A tam je vlastně celý
2: tým. Ten záběr na ten film, když se podíváš na ten film, jo, tak jestli z toho lezete tak, jak byste třeba chtěli, nebo...
1: Tak to se dělá tom, jakože ten střih, jakoby, no...
2: Dobře, ať se nezaseknem na tom, kdo to dělá, ale jestli teda z toho lezete tak, jak jste třeba chtěli, nebo tak, jak jste v reálu, nebo jestli jste si řekli, tak takhle mě viděj?
1: Můžu, já krátká věta. Já si myslím, že jsem docela ukecaná a že nejsem takhle uťápla, jako jsem byla v té hře.
2: No, já jsem jako překvapený, že mluvíš vlastně, protože záběry ve hře byly vždycky, že tam někde sedíš tak jako o samotě, nebo tak jako někde jdeš v zeleném kloboučku prostě a říkal jsem si, o čem my si tady dneska budeme povídat. Jsem mile překvapený.
0: Já jako tam samozřejmě, jako já jsem vystupoval nějak jako v těch realitách, snažil jsem se tam prostě taky být jako trošku jako šedá myška a samozřejmě bych chtěl víc času, že z těch zpovědnic vidět. Na tom plátně, protože tam se odehrávalo taky spoustu jako myšlenkových pochodů a všechno, takže samozřejmě člověk by si představoval, že ho vykreslí víc jako do hloubky, ale ten screen time a obecně jako, že ten čas, který vlastně jako máš na tu jednu epizodu, je tak jako nereálný z těch stovek hodin, co máš jako za ten den natočených.
2: Jasně.
0: Že vlastně jako je to těžký.
2: Jsme ve finále, tak něco, na co jsem se vás třeba nezeptal a chtěli byste ke zrácům ještě doplnit nebo dodat? Ať uděláme tečku podle vás, ne podle mě. 10, 9, 8.
1: Jo, Markus mi řekl, nebo Markus mě, ale i říkal někde v podcastu, že jsme si tam nepřišli dělat kamarády a že ty, co tam jdou si dělat kamarády, tak ty do té hry nepatří. Já to neguju, tohle. Já si myslím, že jsme skvělá parta.
0: Je to tak. Já myslím si, že v principu ta hra, samozřejmě, i když se tam nejdeš dělat kamarády a jdeš tu hru hrát, tak ten intenzivní zážitek, jak jsem říkal, prostě je to stockholmský syndrom, jakože samozřejmě neřešíš toho věznitele, ale řešíš vlastně ty společné hráče, tak vlastně je to tak intenzivní zážitek, že ty kamarády si tam prostě uděláš, ať chceš nebo ne.
2: Děkuju, vede to k tomu, určitě. Děkuju vám moc, děkuju za hru ve hře Zráci, jste dobrý, že jste tam byli, nemohlo to být určitě úplně jednoduchý. Karolína a Jura, hosti dnešního Spin Talku Speciál. Ten v repríze můžete poslouchat v neděli od 7 večer na Rádiu Spin, nebo kdykoliv pak na Spotify kanále Rádia Spin, nebo na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub. Díky za návštěvu.
0: Taky díky.
1: Taky díky.

0: Fine Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Kdykoliv a kdekoliv. Poslouchej online na radiospin.cz.
3: Pusám něco jiného, prosím, spine.
4: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: klasickou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde bych tam navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že posloucháš Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin. Já jsem Anička a jako vždy ti budu dělat společnost až do 11. A co nás dneska čeká a nemine? Takže už v dalším vstupu si dáme pravidelnou rubriku Listování rapem, kde probereme Nase a jeho skladbu I Can. Pak máme samozřejmě pravidelnou rubriku Deska týdne, takže vždycky před celou hodinou tě čeká jedna skladba. A tentokrát je to americká zpěvačka Victoria Monet, která vydala nový projekt Frequency of Love. A takže to se taky můžeš těšit. No a dneska mám i hosty ve studiu, takže budeme se bavit o neziskových organizacích, pomoci dětem a různými akcemi s tím spojenýma, samozřejmě i propojenýma s rapem. Pustím ti i track, jeden novej, tady v premiéře, takže kluci z Human Help jsou tady se mnou, takže to se můžeš těšit také na rozhovor. No a samozřejmě spousta nové hudby, mám tady například i novou Soul Sane, dáme si i Fapes, Zachary, a Sampa the Great a další, takže to všechno dneska tě čeká. No a samozřejmě nějaké novinky a začneme první R&Bčko Isaiah Huron a Kelani připravili nový single, který se jmenuje See Right Through Me a to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Legenda newyorské rapové scény Nas vydal 6. studiové album God's Son v roce 2003. Single I Can jako jediný na této desce nepotřeboval nálepku upozorňující na explicitní či nevhodný obsah. Právě naopak, skladba je věnovaná černošským dětem. K úspěchu tohoto tracku přispělo i strategické využití samplu pro Elišku od Beethovena. A hlavním poselstvím této skladby je potřeba mít zdravé sebevědomí a tvrdě na sobě makat, pak dokážeš všechno, co chceš. První sloce Nas vzkazuje, že si máš dávat pozor na to, s kým trávíš čas a vyvarovat se užívání drog. V druhé sloce Nas apeluje na dívky, aby se nesnažili vypadat dospělejší, než jsou, a aby si dávali pozor na kluky a muže v jejich okolí. Kluci se na druhou stranu mají zaměřit na vzdělávání a jejich prioritou by nemělo být kouření trávy, materialismus a drahé šperky, a neměli by aspirovat na kariéru gangstra. No a v poslední sloce se Nas vrací do historie, která se na běžných amerických školách nevyučuje, a připomíná, že veškerá civilizace pochází právě z Afriky. Klip, ve kterém Nas rapuje obklopen dětmi, byl natočen v LA a tento track je dodnes jedním z nejúspěšnějších singlů jeho kariéry.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem. No a jak jsem slibovala, tak dnes mám ve studiu i Michala a Michala. Michal 1.
2: Čau, já vás zdravím.
1: A Michal 2.
3: Čau, taky zdravím.
1: To brzy rozpoznáte, který je který. A Michal 1, Michal 2 jsou tady se mnou jako zástupci Human Help, takže hned na začátku humanhelp.cz. A to jsou webovky, kam se můžeš podívat, o čem dneska budeme mluvit. A takže možná začneme nějakým představením toho projektu Human Help, o čem je, co děláme, jak. Zítra máte narozeniny, jsem se tady od vás dozvěděla, takže...
3: Tak Michal jedna asi začne, protože je zakladatel.
2: Takže. Tak my jsme taková, trošku můžeme říct, repová neziskovka, asi jediná v České republice. Děláme benefiční koncerty v Brně, kde veškeré výtěžky předáváme vážně postiženým a nemocným dětem. Chystáme teďka 13.11. na Flédě brněnské koncerty pro dva bojovníky, Vaška a Míšu. Budeme tam mít moja reč, po dlouhé době na stage Tough Rob Kai Jazz. Bude tam nějaký D-Tray, CC,
3: Iron Cap,

0: Michalem a ta láska k hip-hopu prostě a vzniklo Human Help.
1: Mm-hmm,
0: takže
1: super.
0: Propojem prostě hip-hopovou komunitu s těma dětma prostě s určitýma handicapama, vážně postiženýma a snažíme se prostě pomáhat.
1: Mm-hmm. A komu jste takhle už pomohli?
2: To bude početně tak 6-7 dětí už, 8, mm-hmm. možná více. A jestli máme zmiňovat částku, tak to bylo, nevím.
1: A to asi ani není úplně potřeba, ale spíš
2: ale
1: mě...
2: 6-7 dětí asi.
1: Mm-hmm. A co konkrétně jsou ty problémy, s kterým pomáháte? Jako jde o nějaké vybavení, léčbu?
0: Proplácíme prioritně, se snažíme to, co neproplácí zdravotní pojišťovny.
1: Důležitě.
0: Takže jsou to různé invalidní vozíky, přístroje na cvičení, rehabilitace a různé takovéto věci, což jsou strašně nákladné pro ty rodiny.
1: To si
0: takže
1: dokážu představit.
0: Trošku zjednodušujeme život, dá se říct.
1: Mm-hmm. Vlastně, proč jsem vás tady také pozvala, je, abychom apelovali na naši tady lokální hip-hopovou komunitu, protože je to prostě nezisková organizace, která spojuje právě rap a pomáhání lidem, takže to je strašně podle mě důležité. A nezisková organizace a práce pro neziskovku úplně není jako... velký biznis, že jo, jak jsme tady vzpomínali off-air, že úplně na dovolený se za to nechodí.
2: To ne.
1: Takže myslím, že je důležitý prostě pomáhat jakkoliv, kdo může. Tak mi kluci řekněte něco o tom tracku, co si pustíme.
2: Fuha, takže track se jmenuje Pomáhejte s námi, což je vlastně takové aj moto neziskovky, které vlastně používáme a spojujeme to s tím. A je to skladba, na které jsou vlastně interpreti, kteří budou vystupovat aj na té akci vlastně. Jmenovitě je to Kajjas, je to Iron Cap, je to Reggie 257, je to Sisi.
1: Mm-hmm.
2: Beat dělal Strayside, který vlastně na té akci bude taky, protože je z toho dua Strayček. A jeden navíc je tam člověk, což je DJ Halabit, což je Slovák, který přispěl s Krečma a ten na té akci jako jediný nebude. Jinak je to prostě... Chtěli jsme dát jako další promo skladbu jednak k té akci, ale aj nějak zase to propojit s ten hip-hop, tu akci a všechno možné dokupy. A navíc mě osobně v úvozovkách baví ta práce toho, ten executive producer, takže mě baví to dohadování s těma raperama.
1: No to jsem se právě chtěla zeptat, jak těžký to bylo jako ty rapery na to jako nalákat, nebo jako spojit je, propojit je, domluvit se na konceptu a tak.
2: Vzhledem k tomu, že tady tahle nejrychlejší byl Kajjas.
1: Dostane jedničku s hvězdičkou.
2: Tomu jsem to zadal a vlastně dokonce myslím, že do dobrou dnu jsem to měl.
1: Mm-hmm.
2: Vlastně tady nebyl nikdo problémový. Akorát, jak jsme to ladili zvukově, tak tam jsme spíš ladili nějaké jako vokály, backgroundy, hlasitosti a takhle, že jsme si to pinkali mezi sebou různě.
1: Jasně.
2: Že Iron Capovi se tam nelíbilo tohle, si dokonce myslím něco přenahrávala, ale dokopali jsme to. Byly horší spolupráce, co byly mimo tady tyhle ty neziskové věci.
0: A to si tohle necháme pro sebe.
2: Tady tohle šlo v pohodě.
1: Takže ke všem svým aktivitám si ještě připojíš executive producer, jo?
2: Jo, a tohle mě fakt baví.
1: No tak to je dobře, tak pokud tě to baví, tak to je důležitý. Dobrá, takže jdeme na to asi, jo? Předtím, než si povíme o nějakých dalších akcích a jakým způsobem můžete podpořit všichni, kdo nás poslouchá, právě organizace Human Help, tak si dáme Pomáhejte s námi. Jo? Jako premiéru v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byl tehdy Anna Fitu Kendrick Lamar a Amber Mark How to Pray, skladba nová v playlistu Street Cypher. No a se mnou ve studiu jsou pořád dva Michalové. A dneska se bavíme o neziskovce, jejich Human Help a o tom, jak různě můžeme podpořit děti s handicapem. A kromě toho, že teda zveme tě tady i na koncert na Flédě, který bude 13.11., tak máte i jiné aktivity.
2: Máme takové doplňkové. Jedna z nich je dražba obrazu.
1: Mm-hmm.
2: A za to vlastně děkuju tak trošku i DJ Vičovi, který mě nasměroval na portál, kde to děláme, který je vlastně to obrovodce, že od Donia. A je to tak, že vybereme umělce, umělec namaluje rapera a pak my si děláme krásný výlet za raperem, raper obraz podepíše a pak se draží. No. Mm-hmm. Teďka zrovna dneska ve 12 hodin jsme spustili dražbu s Kalim, takže je aktivní Kali a jak jedna dražba se spustila, tak se ukončila, bo třeba byl dneska ukončen i řezník, který se prodal za krásnou sumu.
1: Aha.
2: Takže tak, no.
1: To by mě zajímalo, kdo si doma pověsí řezníka.
2: Je zhodou okolností řezníka koupil kamarád Michala Jedničky. Asi si ho dá do ložnice, nebo nevím, no. Uvidíme, no, ale vyhrál to náš kamarád, no. Zrovna tady tenhle obraz.
1: A tak už jste měli řezníka, koho ještě jste
2: letos,
1: malovali?
2: Máme to každý rok. Letos jsme měli ještě ze Slovenska Fapes, z Brna jsme měli Michajlova, měli jsme tam Smeka z Prahy a krom toho...
3: Moja reč
2: tam byla...
3: Gleb
2: tam byl a krom toho, že jako jsme rapová neziskov, tak trochu koketujeme i s bojovýma sportama nově, takže tam byl jako Václav Mikulášek a teďka tam běží Jiří Procházka, zápasník UFC a ještě máme v plánu jednoho bojovníka, kterého si zatím nechám pro sebe.
1: Tyjo, to je tohle hodně obrazů teda.
2: Je, no.
1: Hele, a kde to teda najdem? Třeba já bych teďko chtěla přihodit na Kaliho.
2: Tak je to
1: tak na, musím kam.
2: Je to na webu www.dobrobot.cz.
1: Super.
2: Kde krom našich obrazů a našich vlastně jenom obrazů, protože nic tam nemáme, tak je tam dalších xx věcí od různých jiných neziskovek na podporu jiných dětí, útulků a podobně.
1: Takže tam stačí zadat Human Help a vyjede to na mě?
3: Přesně tak.
2: Jo, měl by tam být náš profil.
3: Dražební portál a je to platforma od Donia.cz, kde jsou ty sbírky, vlastně tady tyto všechny.
1: Jo. Já jsem zatím přispívala jenom poetovi na český rap. Takže se tam určitě podívám. A kdo teda maluje ty obrazy?
2: Po každé někdo jiný. Mm-hmm. Já to vybírám nahodně, protože my se aj s hodně umělcema jako takhle známe, protože mě aj celkově jako umění baví.
1: Mm-hmm.
2: Zajímám se o to a takhle. Tak zrovna, když mám být konkrétní, tak Kaliho maloval Milan Wittner, což je umělec vlastně takový street artový, který je zároveň aj tater a zároveň aj maluje. Maluje jako hodně odlišně než ostatní, co se mi líbí. Má to takové pestré, pak to klidně ukážu ten obraz, ale po každé je to jiný. Opakuje se maximálně ten umělec, že pro nás letos něco namaluje a příští rok. Nemáme to tak, že by pro nás namaloval ten rok třeba 2-3 obrazy.
1: Jasně.
2: Vždycky se snažíme jako to mít každý obraz jiný.
1: Takže to všechno je prostě originál.
2: Tak.
1: Jeden na světě.
2: Přesně tak.
1: Dobrá, takže teďko mají lidi vlastně čas kolik? 14 dní?
2: 14 dní, vždycky dodáváme na 14 dní, dneska to začalo, takže ještě dalších 14 dní tam bude viset a bude možnost to vybojovat.
1: No tak super, takže můžete přihazovat.
2: Samozřejmě.
1: Kromě toho teda, že máte ty obrazy, tak vlastně máte i transparentní účet.
3: Přesně tak, máme transparentní účet, kam může vlastně těm dětem každý jako přispívat, jakoukoliv libovolnou částku. Máme spoustu kamarádů, kteří mají firmy, kteří nás tady v té naší práci podporují, posílají pro ty děti na ten transparent peníze. Tady těmto firmám, komukoliv prostě, kdo by si řekl, tak samozřejmě dáváme dárcovské smlouvy, že si to dá do nákladu a jako protiváhu toho můžeme nabídnout samozřejmě free vstupy, VIPčka vstupy, můžeme udělat reklamu, vyvěsíme banery, zmíníme na sítích.
1: Jasně.
3: Jo, takže nějaká ta protihodnota tam z naší strany je, no, ale je to takový prostě trošku náročný už tady toto.
1: Tak proto apelujeme na všechny rapový fanoušky mileniálicové vlastní firmy, aby využili tady tuhle možnost, protože je vždycky lepší vědět, že to jde někomu konkrétnímu, někomu v České republice, že to není jako nějaký UNICEF, kde nevíš, kde vlastně ty peníze úplně skončí. Takže myslím, že pomáhat jako lokálně je strašně důležitý a když je to možné spojit tady s hiphopem a dělat to pro rapovou neziskovku, tak to je ještě lepší.
2: Souhlasím.
1: Tak jo.
3: Baví nás to,
1: no. Dobrá, tak jelikož zveme taky na akci toho 13.11., kde vystoupí i moja reč, tak si dáme Jak mi je. Ty posloucháš 3 Cyfre na rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Tak máme pár minut před koncem hodiny a to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. Dneska to je Victoria Monet, Frequency of Love. Victoria Monet, která získala před pár lety spoustu cen za svůj poslední projekt, tak teďko přichází s novým. Je to samozřejmě klasické R&Bčko, ale je to také klasické R&Bčko, které určitě potěší všechny mileniály, protože se tam vrací ke skladbám z 90. což poznáš na samplu, který používá, nebo konkrétně textech a tak. Takže jako první ti pošlu Head to Toe, což vlastně začíná úvodem skladby Joe All the Things, to je klasická. Klasická zamilovaná skladba z 90. Takže Victoria Monet, Frequency of Love na všech streamingových platformách a jako první Head to Toe posloucháš Street Cypher na Rádiu Spin.

Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který pro tebe připravuju už takhle od roku 2010. No a dneska nás ještě čeká samozřejmě deska týdne vždycky před koncem hodiny. Se mnou ve studiu jsou pořád Michal a Michal, bavíme se o Human Help, takže ještě pár informací pro tebe máme. No a samozřejmě i nová hudba, nový single má venku i zpěvák Zachary, tahle se jmenuje Let It Right a posílám ti právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička, pořád tady s tebou za mikrofonem a se mnou i dva Michalové z Human Help. Čau, kluci. Jste tady se mnou.
2: Jo, pořád jo.
1: Musíme ještě doplnit důležité informace, tak možná začneme těma sockama, protože to jsme nezmiňovali, já jsem zmiňovala humanhelp.cz, ale určitě jsou asi populárnější sociální sítě.
2: Samozřejmě, najdete nás všude, jako na Facebooku, na Instači, kde vlastně i podrobnější příběhy těch dětí, já bych teď asi měl zmínit, komu vlastně dnešní ročník jako bude pomáhat, což je malá osmiletá Míša z Brna, která od narození bojuje s mozkovou obrnou, rozštěpem patra a vzácným genetickým syndromem. Vlastně od narození je na invalidním vozíku a výtěžek z naší akce jí proplatí delfinoterapie, který vlastně zlepší vlastně pohybové schopnosti a těm dětem to hodně pomáhá i psychicky. Druhý, komu letos pomůžeme, je 22-letý Vašek z Brna, který jel do školy na motorce, auto mu nedalo přednost, měl vážnou nehodu dopravní s cizím zaviněním samozřejmě. Měsíc v umělém spánku strávil, přišel o slezinu, bylo to s ním špatný, no učí se znova chodit, fungovat prostě v reálném životě a budeme mu proplácet takové speciální neurorehabilitace na jedné brněnské klinice, což není zrovna levná sranda. Jako.
1: To si dokážu představit. A máte vy nějaký jako konkrétní cíl, kolik jako peněz potřebujete vybrat? Nebo?
2: Máme cíle, že jim většinou slíbíme to, co jsme schopni reálně dodržet, může se to podařit v daleko lepším rozsahu, takže jo, cíl máme, je to každé rodině se snažíme vždycky už ty dlouhé roky, co to děláme, pomáhat částkama zhruba 100-120 tisíc, co jsme schopni reálně ten slíb dodržet.
1: Jo.
2: Může to dopadnout líp samozřejmě, což proto děláme maximum.
1: Jasně. No a ta akce teda připomínám, že je 13.11. na Flédě.
2: Ano.
1: A už jsme se řekli, že tam bude moja reč, teď to čtu tady z letáku. Tafro, Kajjaz, Ironka, Bredží 257, Sisi a další. A jak tohle večer probíhá? Co nás tam může čekat?
3: Probíhá takhle, že 19.30 otevřeme dveře. Doufám, že hned 19.30 přijde co nejvíc lidí. A začínáme nějakým lehkým DJovým setem, který vlastně odstartuje buď Strayside nebo Sahy. Pak se postupně střídají, no, ti interpreti, co tam máme. Začíná, myslím, že teďka vlastně prozradě mají line-up tak trochu. Takže vlastně začíná Strayček, pak jde mladá talentovaná Sisi, pak jde, myslím, že Kajjaz, pak jde Tafrop, pak jde Reggie, pak jde D-Tray a pak jde moja reč. S tím, že máme tam jako takové překvapka, jako je společné vystoupení anebo zazpomínání takové nostalgické Tafrop a Kajjaz, nějaké společné tracky tam zazní zase po XX letech.
2: Po 6 konkrétně.
3: Takže se můžete těšit na... Teď mi to vypadlo, ty názvy těch skladeb.
2: Nevíš, jak je těžký
3: a podobné skladby. No. A mezi tím samozřejmě máme symbolické předávání šeku, což je taková pro nás jako takové stěžení, a kde si uděláme jako Michal 1, Michal 2 takový trapas.
2: Za mikrofonem na podiu.
3: Za mikrofonem, takže to tam uvidíte náš trapas živě. A ještě jedno překvapení bude, většinu let na našich akcích vystupoval i Zverina. Každý asi ví, že to je freestyler, takže byl tam i charitativní freestyle, který teďka obstará místo Zveriny Kajjaz. Takže můžete se těšit na Kajjaze zpátky ve freestyleovém módu, který dá charitativní freestyle.
2: Já bych ještě zmínil, u toho předávání toho šeku jsou s náma zástupci těch rodin, kterým pomáháme. Takže lidi, kteří tam přijdou, osobně uvidí, komu se pomáhá, když to zdravotní stav a věk dovolí, což u Vaška bude velmi pravděpodobné, tak tam Vašek bude s náma taky.
1: Jo.
2: Takže tak.
1: A ty jsi zmiňoval, že jsou pak o to, nějaké videa o tom večeru, nebo?
3: Určitě. Děláme pokaždé aftermovie, které nám vlastně pokaždé nám to dělal Daniel Vardan, který je z Brna, vlastně reprezentuje 1-3-1-2 rekord s Michailovem. Mm-hmm. Plus kromě After Movie máme letos jako domluvené asi 5 fotografů, takže budete mít fotky z každého úhlu, takže takže tak. No.
1: A ten After Movie, to máte někde na YouTube?
3: After Movie máme, no, na YouTube Human Help, vždycky jo. Nějaké kratší video.
2: Jde to dohledat i na sítích samozřejmě.
1: Jo. Takže sociální sítě, webovky, YouTube, přesně všude tak, je to ošetřený.
3: Všude si dají Human Help a najdou to.
1: Super. Takže připomínáme teda, že z různý způsoby pomoci, jednak můžete koupit obraz, vydražit teda, nebo poslat penízky na transparentní účet, to taky najdete na webovkách humanhelp.cz. No a nejlepší bude prostě spojit komunitu a přijít na Fledu.
2: Přesně tak. A nejlépe koupit lístek předprodej. Nám taky už je, máme aktivní předprodej.
3: Předprodej fičí na webu eventlook.cz, takže pro naši
2: kupujte to.
3: Je lepší koupit předprodej a navíc je to levnější. Člověk ušetří korunky. Stovka k stovce. A
1: stovka k stovce. Jo, no takže předprodej zahájen, to vlastně tady vidím i na těch webovkách, že tam už lze koupit vstupenky a podpořit dobrou věc, spojení repu, neziskovky a pomoc mladým lidem, který jsou naše budoucnost přece.
3: Přesně tak.
1: Jak se říká. Dobrá, tak já bych vám moc poděkovala za to, že jste takhle daleko. Počkej, já se ještě musím zeptat, ty máš na sobě triko Human Help.
2: Triko, samozřejmě.
1: To máte branding?
2: No, teď to ho rozjíždíme.
1: Jo.
2: Na Instagramu je taková malá vlaštovka a bude asi e-shop, takže...
1: Jo, taky, protože je moc taky hezký. Posluchači to nevidí, ale to bych si pořídila. takže se budeme teda těšit i na nějaký e-shop.
2: Určitě bude.
1: A takhle bude. Pomáhat mladým lidem tím, že si oblečeš hezký design na sebe.
2: Tak jo.
1: Jo? No super. Tak Michale, děkuju moc.
2: Děkujem, strašně moc.
1: A já doufám, že se Charity Night 5, nebo 5, nevím, jestli to vyslovujete česky nebo anglicky, v Brně na Flédě vydaří.
3: Doufáme, že jo. A děkujem.
1: Tak jo. Tak já tady mám dál v playlistu Fapes, protože jsem se rozhodla. Takže posílám ti to právě teď. Pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Pokud posloucháš pravidelně pořád Street Cypher, tak víš, že pro mě je strašně důležitý. Pouštět ti každý týden nějaký ty raperky, zejména ty, které nejsou úplně tak profláklý v týdní rotace. A mezi ně patří i Sampa the Great, Simon Says, její nová skladba. No a nedávno jsem objevila další reperku, která si říká Lanel Grant a která pochází z Houstonu, takže jižanský hip-hop, ale kromě toho, že ji rapuje, tak je i producentka. To je strašně důležitý, protože o těch ženách producentkách samozřejmě nemluví. Takže tohle je jedna z nich. Samozřejmě si píše sama texty, to už patří k tomu hip-hopu. Nová skladba, kterou ti od tady tyhle reperky zahraju, ta se jmenuje Barmageddon a posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin. Yeah.

0: shit, but watch me get rich.
1: Duck, duck, go, go.
2: Yeah.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak další z reprezentantek lížanského hip-hopu, to je Fat Mwikwe, manželka Toby Mwikwe, který vlastně rozjel docela brutální nezávislou kariéru už před pár lety. Postupně začala s ním, samozřejmě mu vždycky dělala background dancer, ale pak postupně začala i zpívat a nakonec i rapovat. No a skladba Queen, to je... co jsem ti hrála, tak to je speciální remix, kde vystupuje i Tierra Whack. No a něco z domácího, z domácí scény, tak samozřejmě si zahrajeme nový single od Soulsane, Halogen, venku je už videoklip a 30.10. bude i celé album a na to se strašně moc těšíme. Takže Halogen ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: The time has come to go out of your mind. Are you ready, Rose?

0: great things in life and all the horrible things that are just at our heart is the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Tak to byla Little Sims, na fitu také zpěvačka Cleo Soul a jejich skladba Woman. No a máme pár minut před koncem druhé hodiny pořadu Street Cypher, takže to znamená, že jdeme na druhou skladbu z dnešní desky týdne a ta se jmenuje Frequency of Love od Victorie Monet, která ji vydala před pár dny. Je to dlouhá deska, má sice od pohledu 22 skladeb, ale je tam hodně interlude, což je throwback, teda hodně velký. Pokud si pamatuješ klasické rapové CDčka, tak tam vždycky byl nějaký přechod mezi těma skladbama. A Victoria Monet to pojala docela zajímavě, ukazuje tam vlastně rozsah toho, do jaký hudby dokáže zaspívat. Je tam prostě jeden interlude, který úplně připomíná nějakou broadwayovskou muzikálovou skladbu. Baví mě to, je to také, jako jsem říkala v úvodu dnešního pořadu, je to také deska, která se vrací k vlastně kořenům nového R&B z 90. let. Také je tam spoustu featů, Leon Thomas, SZA, Bruno Mars, Chloe, Bryson Tiller a další jsou tam právě na skladbách. No a druhou skladbu, kterou jsem vybrala do playlistu, tak ta se jmenuje Almost a opět je tam prostě v refrénu narážka na ty 90. leta, protože tam zpívá Almost Doesn't Count, což je skladba od Brandy, jedna z jejich populárních. Takže jdeme na to. Deska týdne, Victoria Monet, Frequency of Love a skladba Almost. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, to už určitě znáš. No a taky ti chci připomenout, že dnešní playlist vždycky najdeš na mém osobním Instagramu Anna Potržítko Oravcová. Tam je samozřejmě spousta playlistů za posledních několik let, tak se můžeš podívat, co hraju. No a samozřejmě dneska i nový skladby. Nedávno jsem objevila skupinu, která se říká Indie Tribe. A samozřejmě na Reelskách, protože to je tak, jak se dneska dostaneš k hudbě. Kluci mají skvělou atmosféru, tak jsem si řekla, že do dnešního pořadu zahraju skladbu Welcome to the Tribe jako takový úvod, a tady ta skupina pro mě má takový vibe jako Coast Contra, což jsou taky mladí kluci plní energie. No tak doufám, že se ti to bude líbit, posílám ti to jako novinku v pořadu Street Cypheru na Radio Spin. Five letters, one.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak to byl Tobin Week ve Black Thought a Royce da 5'9", výborná skladba Father Figure. A Roots slibují nový album někdy buď to koncem tohoto roku, nebo brzo v roce 2027, Endgame, na co se docela těším. A jedna skladba určitě, která tam bude, to je Misunderstood, Erykah Badu a Tierra Whack. Když jsem tak scrollovala a jelikož jsem starší mileniál, tak můj algoritmus tak i vypadá, tak jsem narazila na trend, kde je napsáno, že pokud nezaspíváš veškerý text této skladby, tak skončíš ve vězení. Speciálně pro starší mileniály obecně, tak můžu reportovat, že opravdu já ve vězení neskončím. No a jedna skladba, která se takhle objevuje v tomhle trendu, je například Maya Case of the X. Tak jsem si řekla, že si zavzpomínáme právě na tuhle skladbu. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Hey Lover, LL Cool J a Boyz II Men, to je další 90-ková klasika. No a LL Cool J byl nedávno také hostem podcastu Trevor Noah, jak se to jmenuje, no teď mi to úplně vypadlo. Každopádně Trevor Noah potom, co přestal dělat Daily Show, tak má podcast vlastní a tady tyhle rozhovory jsou strašně zajímavý, dlouhý, mě kolem 2 hodin má právě tady tenhle z LL Cool J a docela zajímavý, se ohlíží nad svou minulostí vlastně a zabývají se tam třeba otázkami jako, že pro nějakou generaci LL Cool J znám spíš jako rapper, pro jinou spíš jako herec, a jak to všechno dokázal skloubit, jakou roli v tom hraje i to, že je někdo humility, no. No, ty slova mi už takhle večer nejdou. Každopádně doporučuju Trevor Noah a jeho podcast Poslední host LL Cool J. No a mám tady ještě další novinku, teď si dáme trochu dancehallu, protože Ari Lennox má novou skladbu venku, Leave Me Alone se to jmenuje a je to do takového dancehallového vibe, což mě docela překvapilo, ale baví mě to, tak doufám, že to bude taky. Tak, Street Cypher na rádiu Spin.

0: ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak a máme tady konec, pár minut před koncem dnešního Street Cypheru. Takže já ti jenom připomenu zásadní důležité věci, které určitě víš, ale opakování matka moudrosti. Takže playlisty najdeš u mě na mém osobním Instagramu Anna Oravcová s podtržítkem. No a příští týden budeme mít opět hosty, to mě těší. Dostat já ke mně na rozhovor přijde Nobru X a Larisa. Spolu teda představí nové EPčko, dáme pokec, Nobru už u nás byl několikrát, tak zjistíme aspoň, co se za tu dobu změnilo. Jako vždy budou i pravidelné rubriky, listování rapem a bude i deska týdne. Teďko jsem se dívala, co nás čeká, tak v příštích dnech jednak vyjde deska Overcast, což je West Coast rap. Tam jsou zajímavé i feety, to vypadá, že by se hodilo, ale také Toby Nwigwe, kterého jsem dneska zmiňovala, ten také chystá za pár dní novou desku. Takže jedno z toho určitě můžeš čekat dva dny do releaseu tady těchto dvou rapperů, takže jedno z toho určitě zazní i v pravidelné rubrice Deska týdne. No a tím se samozřejmě vždycky loučím, takže dnešní Deska týdne, což je Frequency of Love od zpěvačky Victoria Monet, je k dispozici na všech streamingových platformách, už je venku pár videoklipů, její videoklipy jsou rozhodně zajímavý, kromě toho, že je to zpěvačka a textařka, tak je to také tanečnice, moc dobrá tanečnice a ta choreografie a vizuály tomu také odpovídají. No a jako poslední skladbu do dnešního playlistu jsem zařadila tu, kde je na featu SZA a jmenuje se to See You In My Dreams a já se těším do postele a ty posloucháš dál Radio Spin, no a my se uslyšíme zase v úterý od 8.

0: nějakou hezkou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde bych tam navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Spin.
1: Ja som hip-hop brácho. Celý život hip-hop.

0: Spin Talk.
1: Z mýho pohledu to buď Jižní město, anebo Jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne Jižňák, tak mě, ty nejsi asi shodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, jako ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Ha. Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplána televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakupa, tohle je Spin Talk, talk nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte Radio Spin a děkuju, že taky posloucháte Spin Talk. Další sezonu Spin Talku na Radio Spin otevíráme legendou, ve studiu je Michal Opletal, a.k.a. Ori. Michale, vítej, jsem rád, že seš tady.
1: Čau, Romane, díky za pozvání.
2: Tak jo, tak za prvý ti přeju všechno nejlepší k 50 nám.
1: Děkuju, už jsem 50 cent.
2: To je dobrý, to je dobrý. Jaký to je pocit být 50 cent?
1: Já jako cítím se trošku postřelený. Ale vlastně v mém případě to, ten věk ještě je jenom číslo, takže...
2: Ještě je to dobrý.
1: Takže ještě je to dobrý, ještě to dobrý. Držím pohromadě a všechno vlastně. Já se cítím furt o 10-20 let mladší, takže...
2: Taky tak vypadáš. A já cítím první změnu, která se odehrála po 50. Přišel jsi a přišel jsi včas.
1: Já jsem si normálně říkal, jestli to na mě zase ptáneš. Já jsem jednou nepřišel, tyhle, a pak a vždycky každý další Spin Talk. Ty jsi přišel včas.
2: Vidíš, jak to se mnou tenkrát pracoval. Jaká byla oslava?
1: Pracuji dodnes. Oslava byla příjemná, protože tam byli samý skvělí přátelé a moje žena s Trafonem to zorganizovali. Takže se i docílili toho překvapení kýženýho, protože já mám narozeniny 21. června a oni mi ty narozeniny udělali o den dřív, což samozřejmě jsem nečekal, takže jsem byl fakt překvapený, když jsem spěchal do restaurace jedný na záchod a najednou prostě tam všichni ha, překvapení a já jsem běžel na ten záchod a oni jako to nejsi rád, že jsme tady a sorry, abych se pol, takže to mělo takovýhle hezký antré, no.
2: No tak to je dobrý, tak jo. Myslím, že Michal mi říkal, že to tam bylo tak velký, že ti prostě ukradli a uloupili sociální sítě. Tak jak to máš teďka s těma sociálníma sítěma?
1: Naštěstí to nebylo tam, protože oslava byla, nevím, 2 měsíce zpátky a ty socky, o to jsem přišel tak měsíc zpátky. A Už jsem to vyřešil a už je mám zpátky zase po měsíci, takže...
2: A bylo to těžký?
1: Tak měl jsem štěstí, že jsem se mohl obrátit na nějaký známý, který pracují v online světě a ty mají zase jiný známý, který mohli vlastně mi pomoct tím, že jsem dostal ten Instagram spojený s Facebookem vlastně zpátky, no.
2: Když jsi ten účet neměl, dělal jsi na tom účtu něco, třeba nějaký jako přidávání, odebírání fotek, nebo jaký to bylo koukat na svoje socky a nemít k tým přístup?
1: Ne, ten účet byl furt stejný, on to zablokoval prostě Facebook, nebo zablokovala to Meta.
2: Jo. Tak. A pak ho zase odblokovala, dobře, dobře. No tak jo, tak pojďme rekapitulovat, protože když je někomu pade, tak si to určitě jako zaslouží aspoň chvilku nějaký ohlídnutí. Mm-hmm. Když ti bylo 15 a byl jsi prostě mladý kluk plný nadějí a přemýšlel jsi o tom, až ti bude pade, jestli si přemýšlel, to vlastně nevím, tak jaký jsi smysl, že ten život vlastně jakoby bude a teďka, když se podíváš zpětně, jestli byl takovej, jaký jsi smysl, že bude?
1: A já jsem si někdy v 15, 16 jako vysnil, že budu rapér, nebo jsem si říkal, že budu rapér a nějak se mi to povedlo. Takže tohle vlastně se mi celkem splnilo. Mám skvělou ženu, takže to jsem taky šťastný. A jak jsi říkal, jaký ten život byl, ten život ještě je.
2: Ne, do té 50, to já neříkám, že teďka už se tady bavíme posmrtně.
1: Ale já jsem si splnil, co jsem mohl, samozřejmě, jako můžu sebereflexivně, můžu vlastně si říct, že něco se nepovedlo, něco se mohlo udělat líp, ale to je tak všechno, co s tím můžu udělat. Hmm. Nemá cenu na něčem brečeně nebo něčeho litovat, spíš neopakovat nějaký chyby, jo. A žít tak, aby se za sebe nemusel stydět a nebyla to hamba.
2: Hmm. A kdybyste teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18 nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Jednak byly levnější byty, jednak byly asi i levnější úrokové sazby a jednak už bys to měl hotový, jestli by.
1: Ale to je vlastně asi jako jediný, že vlastně máš celkem jako přirozený nějaký pocit, že ten život neskončí a když je tím 15, že máš na všechno spoustu času. Mm-hmm. Takže to je jenom jako ten čas je vlastně nejzácnější vlastně komodita. Mm-hmm. A vlastně nemá cenu ho nějak jako vejstovat zbytečně, no. Což v tom jsem byl mistr, ale se, jak jsem říkal, jako nelituju toho a spíš už jenom se snažím využít úplně co nejlíp, jak to je. Mm-hmm.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný. Takže to bych si samozřejmě třeba nikdy nemyslel, nebo že třeba posloucháš Wu-Tang Clan a pak prostě jednou máš koncert v Sasazu a přijdeš tam a Kuba Gooding Jr. prostě herec tě zdraví a říká ti Enjoy my friends a teď stane Method Man a říká ti hi Method Man. Pak stane Neo a říká hi Neo. Uh-huh. A říkáš Orion, co se to děje? Takže jako to bych si taky nikdy nemyslel. Nebo že třeba máš nějaký rapový hvězdy, který posloucháš, jako když je ti 15, 16, 17 a pak s nima hraješ koncerty. Nebo před nima samozřejmě. Ale i tak je to vlastně jako super. Nebo že dokument Nekonečný příběh, co natočil Štěpán Fok, Vodrážka, PSH, tak vyhrál v Karlových Varech cenu diváků, ale ta cena vypadá úplně stejně jako všechny jiné ceny, takže že bych vlastně byl spolumajitel nebo spolunositel ceny z filmového festivalu ve Varech, bych si nemyslel vůbec. Takže a takových jako asi v historii bych možná našel víc, ale to je asi na celý pořad
2: Orionovi. Já si myslím, že dneska můžeme tomu věnovat
1: celý pořad. Co se stalo a nemělo třeba.
2: Tak co se stalo a nemělo?
1: No to jsou ale historky až po 22. hodině.
2: Nemáme nějakou takovou, která se dá říct 7 večer?
1: Ale teď mě to nenapadne takhle spontánně. Jsi mě zaskočil tím.
2: Dobře, pamatuju si, když jste tady tenkrát byli, myslím, že s Traforem, když vyšel film Nekonečný příběh, nebo Nekonečno, tak já jsem se ptal, co jste se z toho filmu o sobě dozvěděli a pamatuju si tvoji odpověď tady tenkrát?
1: Ne.
2: Že už nikdy nechci točit film o sobě, tak by mě zajímalo, jestli tohle to pořád ještě platí.
1: Tak já jsem ho netočil, jako samozřejmě.
2: A tak víš, jak jsem to myslel.
1: Ani... To asi platí, no. Nemyslím si, že už je potřeba jako se nějak nechávat zaznamenávat, i když tohle taky bude asi na věky tady ten rozhovor, ale jako nějaký dokument, já myslím, že už pár pokusů a něco se natočilo a nějakou vypovídající hodnotu to má. Mm-hmm. A vlastně za mě mluví spíš, když pominu všechny moje trapné jako rozhovory všude možné, který jsem dával, jako vylitej třeba, tak hlavně za mě mluví jako hudba asi nějaká a to je to, na co jako můžu být jako pyšnej a to, co bude jako relativně na furt. Mm. A to je vlastně ten dokument, který jako vypráví o mě, protože dost dávám do toho jako sebe ve smyslu, že to není moc, že to není taková šaškárna, že to je prostě real shit, no, takže tohle mě přijde lepší, než natáčet nějaký dokument. Mm.
2: Teď tady mám jednu otázku, když na ní nebudeš chtít odpovídat, protože ti třeba bude nepříjemná, tak klidně jako řekni kašlem na to, ale napadlo mě v souvislosti s tím, že i mě bude, Páďo, a já jsem tohle seděl s kamarádem v mlýnské kavárně a on má, já nevím, asi jako dvouletýho syna a říká mi, tak víš co, tak my se s Jonášem za tebou stavíme na oběd do rádia. A tím, že jako nemám děti, tak najednou ve mně úplně tak jako poprvé v životě se mi to stalo, že mi bylo líto, že nemám děti. A zajímalo by mě, jak to máš ty.
1: Já mám vyženěný děti, takže...
2: Jsi s tím v pohodě?
1: Já jsem si naprosto v pohodě a... prostě tak život... Takže se sorry, tak jako...
2: Krně nám to tady rozkopej, ale... Tady, já to tak, obhájím.
1: Takhle jsem dopad skvěle a má to tak být.
2: Uh-huh. Přijal jsi to prostě.
1: No, ježíš, s obrovským jako štěstím, protože jsou strašně skvělý.
2: Kdyby teďka o tobě někdo točil 13. komnatu, tak o čem by byla?
1: To nevím, to je jako...
2: Tak mohlo by být několik dílů určitě.
1: Já myslím, že bych byl úplně nezajímavý do nějaký 13.
2: Fakt jsi o tom přesvědčený?
1: Spíš se ty 36 komnaty čálinu.
2: Dobře, tak zůstaňme u té 50 jako takový. 50 je zlom. Nastal u tebe nějaký převrat, případně jakou měl podobu, nebo co se změnilo, nebo je všechno pořád stejný?
1: Tak ono to asi nesouvisí s tou 50, spíš, že člověk vlastně se nějak dostane tam, kam chtěl a jde tomu naproti a myslím, že když děláš věci, které vlastně mají smysl a chceš je dělat a děláš je dobře a trpělivě, tak vlastně ta odměna přijde většinou vždycky. Mm.
2: Ty jsi pár minut zpátky říkal vlastně, co jsi nečekal, že se stane a pak se to stalo a ty příběhy byly fakt jako velký. Myslím si, že každý rapový fanda by chtěl zažít prostě setkání třeba s Methodmanem a tak dál. Kdyby jsi teďka měl jakoby vysnít, co by se ještě tak jako mohlo stát a chtěl bys, ať už třeba s kým bys chtěl mít track, koho bys chtěl v životě potkat, nebo v nějakou situaci, kterou bys chtěl zažít, tak co by to bylo?
1: Chtěl bych vyhrát Wimbledon.
2: Děláš něco pro to?
1: Jedno začal dohrát tenis, takže to už se mi nepovede, ale tuhle jsem Milan Cajs, Tata Boys, s námi dělal nějaký rozhovor, protože jsme jako grupu Salsiča hráli v Ostravě na Colors of Ostrava a on právě je taky tenista, je z Handspalky a já jsem právě mu říkal, že na Handspalce tam bydlí Jan Kodeš, nebo tam bydlel, takový český starý tenista, jako jediný vyhrál Wimbledon z Čechů a on měl u tý, nebo možná ještě má u tý vily na Handspalce trávový kurt a já jsem nikdy nehrál na trávě, takže to by byla, aspoň to bych si chtěl splnit. A právě jsem se ptal Milana Cejse, jestli jak on jako rodilý a bydlící na Handspalce, jestli tam někdy byl, jestli tam hrál, on říkal, že ne. Mm-hmm. Tak já jsem říkal, že by bylo dobrý teda, že si zahrám tenis a půjdem zaklepat k panu Kodešovi a dobrý den. My se s Tata Bojsa z PSA můžeme se jí zahrát.
2: A on by řekl, jasně kluci.
1: Já nevím, tohle jsme si říkali v rámci toho rozhovoru. Takže když se ptáš, co bych ještě chtěl, tak jako tohle myslím, že je celkem hezký a i splnitelný, i když by to nebylo u pana Kodeša, ale třeba i nejde.
2: Jako to hraní na té trávě.
1: Přesně tak.
2: V čem si myslí, že to hraní na té trávě bude jiný? Já teda jsem v životě tenis nehrál, takže se ptám teďka tak jako
1: ale úplně... já bych se na to oblík celý v bílým prostě, jak jsou na Wimbledonu, víš, jako úplně pro mě by to byla vlastně...
2: Sláva.
1: Přesně tak, výjimečný zážitek, něco ještě třeba víc, než když se oblíkneš v neděli do kostela nebo něco.
2: V oblíkách se často v neděli do kostela?
1: No, to bylo...
2: To byl příměr, jako, že, já jako, to chápu.
1: Že jsme dělali maso prostě.
2: Jo.
1: Jsme na tom trochu líp, no.
2: Je ještě něco, co by se chtěl třeba naučit? Nějaký, já nevím, jazyk, nějakou dovednost a tak dále.
1: Jako, to je hezký, no. Říkal jsem si, že bych mohl se lehce ještě jako trošku vzdělat v něčem, než to nepůjde. A vlastně, jelikož mám nějaký německý předky, tak jsem si říkal, že je škoda vlastně, že lidi nemluví moc německy a že, že když máme písničku, všichni jsou už v Německu. A že když mám 13% německý krve, že bych se mohl naučit třeba 13% německy.
2: Okay.
1: Že to není možná, tak jako těch 13% bych možná ještě zvládnul. Takže to mám v plánu, no, jako osvojit si lehce jako pár věc němčiny.
2: Tak klidně můžeš říct prostě ich heiße Orion, ich wohne im Prag. A už to umíš, aspoň částečně.
1: Já doma dubisku lagu, co to dál čas.
2: Tak jo, tak pokračujme dál. Ještě jedna otázka k životu po 50. Přemýšlel jsi někdy o tom, jaký budeš důchodce?
1: Jako... to jsem nikdy nepřemýšlel, ani asi jako zatím nepřemýšlím. Můžu možná jenom mluvit o tom, jaký vlastně už jsem rapovej důchodce. Ale to je úplně skvělý. Jako rapovej důchodce jsem úplně, jsem vlastně od začátku si kariéry.
2: A co to vlastně teda znamená, že jsi rapovej důchodce? Že už vlastně kašleš na jakýkoliv trendy a což kašloval si vždycky, ne?
1: Tak prostě, že už vlastně si, jak si představuješ důchod, prostě si užíváš ten život a nemusíš nic dělat. A tak já jako a i ten důchod se trochu dělá, já nevím, zahrát se, jo, tak já mám tu repovou zahrádečku a trošku si tam něco jako pěstuju a mám z toho radost a už nemusíš jako mít jako obrovskou skleníkovou farmu, ty vole, svítit 24/7.
2: Měl jsi někdy obrovskou skleníkovou farmu, jako já vím, že to je metafora samozřejmě, jako protože já tě mám v kategorii, že sice seš pracant, ale zároveň jsi podle mě celý ten život uměl dopřát i hodně času pro sebe.
1: Možná něco, já jsem měl tak skleníček. Teď už je to paření štěstí.
2: Dobře. Dobře, víš, co mě zajímalo?
1: Neuměl jsem paření štěstí, je to skleníček.
2: Ok, dobře, taky vývoj. Jak vypadá tvůj obyčejný den, když prostě nemáš koncert? To znamená, v kolik třeba vstaneš, jak vypadá tvoje snídaně, co děláš prostě pak? Já tam nechci teďka vlastně říkat nic víc, protože bych ti tam vkládal odpověď a to nechci. Takže jak vypadá tvůj běžný den?
1: Tak už jsem se naučil stávat relativně brzo, takže stávám třeba v 8.
2: Hustý. Jako fakt, jo?
1: Dám si kafe, udělám si prostě vajíčka, no, otevřu počítač nebo telefon, jak se nastartuju a jedu prostě do kanclu AK, do studia. No a tam si dělám prostě, co je potřeba.
2: Do kolika třeba?
1: No, když se něco musí odevzdávat nebo se něco maká, tak no jako třeba do 7, do 8, do 9 prostě.
2: Normálně funguješ.
1: Ale ne každý den, tak někdy chodím domů v 5, ale když většinou nějaký deadline a ten je každou chvíli a má to zpoždění, což je každou chvíli, tak chodím domů pozdějiš, ale už aspoň jako nevysedávám někde po barech do rána a nějak jako... Je to příjemnější.
2: Ok, dobře. Co tě v poslední době bavilo nebo začalo bavit mimo to, co děláš obvykle, to znamená mimo muziku třeba? Našel jsi něco novýho? Nebo nemusí to být vlastně ani novýho? Prostě co tě bavilo?
1: Ale nic novýho jsem nenašel prostě. Mě baví moje vlastně práce a muzika, je můj koníček a to žere dost času. Pak samozřejmě se věnuju ženě, rodině a občas jako si jdu zahrát tenis.
2: Ok. Čím si děláš radost? Tím tenisem nebo něčím jiným? Když prostě si řekneš, tak dneska bude můj den a dneska...
1: Jako včera jsem nahrával něco u Viče a on právě říká, hele, viděl jsi nový Technicsy? Teďka udělali limitku Technics Ramofon. A udělali nějaký limitky prostě takový barevný a tak to jsem přišel domů a říkám, miláčku, tohle bych si koupil, jo? A ona, no tak to už... klidně kup, ale... Kam to chceš dát, když už máme 3 gramofony? Takže vlastně si dělám asi radost takhle, že si koupím něco, co nepotřebuju. Nebo já nevím, nějaký hadry, ale to potřebuju, protože to točíš furt, máš hodně koncertů, tak nemůžeš být v jednom tričku. Ale vlastně nějak já, mě jako materiální věci nějak moc, jako mám to rád, jako každý, ale není to něco, či bych se uspokojoval, že potřebuješ nutně furt ten unpacking, ty vole, jo, něco si objednávat a kupovat, to je mi celkem jako jedno. Já nějak spíš vlastně se teďka snažím věcí zbavovat.
2: Mm-hmm. Jak to děláš?
1: Zbavovat se špatných kámošů, zbavovat se problémů, všech věcí, co mě štvou, nebo všech zlozvyků. Starých hadrů, starých bot, protože já jsem sbíral boty, takže já mám prostě ve sklepě 100 Nike-ů. A jako samozřejmě, že pár jsem rozdal, alebo 70, prostě nevyhodím za boha. Hmm. Ale tak prostě jako člověk toho strašně moc nasyslí a nashromáždí za život, takže se snažím spíš se mírnit číslení a něco jako vyhodit. To je vlastně teďka moje jako náplň života.
2: A co to spustilo tady tenhle ten gigantický úklid? Ať už od těch kamarádů, nebo ty boty, nebo prostě věc.
1: Ale nic, jenom člověk jako prostě máš různý životní etapy třeba, teďka dojdeš do bodu, že vlastně vidíš, že už chceš dělat to trošku jinak. To, a že nemáš tak kapacitu odbavit jako všechno, nebo vlastně, nebo si ujasníš, já jsem to vždycky jako upožený, takže si ujasníš ty priority, aspoň ty, takové jako kolem 50. Tak, jako nespustila to 50, jo, ale... Konečně, ale něco to spustilo a já jsem rád, že konečně se stalo.
2: Mm-hmm, okay. Kolik lidí tě zná ještě jako Michala Zižáku?
1: Asi pár, jo, tak asi spolužáci, lidi ze sídliště, lidi někde jako z fotbalu.
2: A je to úleva, když tě zná někdo jako toho Michala prostě, anebo je lepší, když tě zná někdo jako Oriho?
1: Ale nějak myslím, tak většina lidí mě zná samozřejmě už jinak, ale ty lidi, kteří máš kolem sebe nejbližší, tak ty tě znají jako Michala Opletala, normálního člověka, ne z Jižáku, ale prostě z Prahy. Já nějak, to jsou, samozřejmě je to ten nickname, to umělecký alter ego a tak, ale vlastně jsou to spojení nádoby. Takže... Já se si
2: říkáš Jižák nebo Jižňák? Protože my jsme třeba nedávno ve vysílání řešili, jestli teda je správně Jižák nebo Jižňák. Dopadlo to vlastně 50-50 téměř. Já když jsem na Jižáku žil, tak jsme říkali Jižňák. A podle mě tato jako válka těch dvou slov pořád jakoby trvá, tak co je podle tebe správně a proč?
1: Tak z mýho pohledu to buď Jižní město, anebo Jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě... asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne Jižňák, tak já mě říká, ty nejsi asi od nás.
2: Mně je to jedno, ale řeknu, ty nejsi asi od nás. Dobře. No tak jo, tak zajímalo by mě, ty vždycky přijdeš, jsi takový vlastně jako vlastně v pohodě, ať se děje, jakoby co se děje, tak by mě vlastně zajímalo, jestli býváš taky někdy z něčeho nesvůj a případně jako z čeho dokážeš být takový jakoby v neklidu?
1: Asi nejvíc z nějakých, jako asi nejvíc za neklidu mě stávají lidi. Mm-hmm. Buď jak jsou hloupí, nebo jaký má názory a všech tím, že ti je cpou, nebo že se s tím musíš jako potkávat, jo. Že vlastně je to až líto, prostě jak některý lidi jsou šílenci. A pak třeba lidi, který jako máš třeba někdy kolem sebe a vlastně něco se s nima stane a trochu jim začne jebat, nebo takže jako to, z toho jsem neklidný. svět už jsem zjistil, že nezachráním, takže jako z toho se nehroutím a spíš mi jde o to, aby lidi kolem mě jako se měli dobře a byli šťastní a vůbec jako aby byla láska a pravda. Mm. Je to jako a samozřejmě peníze.
2: Láska, pravda, peníze.
1: Jako bez toho to nejde. Samozřejmě jako zdravíčko na první místě, ale...
2: Ale prachy tam musí být taky, rozumím, rozumím. Léto 26 se blíží do finále, tak jaký bylo to tvoje léto? Bylo víc pracovní nebo bylo víc dovolenkový? Jaký byl?
1: No, my jsme se lehce naučili kapelně odpočívat, nebo prostě bylo to žádoucí, kde jsme zanedbávali, prostě furt jsme hráli strašně a rodiny trpěly. Takže jsme se naučili, že i v létě si dáváme jako malou pauzu, aby jsme mohli přesně jako jít někam na dovolenou, takže já jsem si užil 14 dní dovolený moře, což jsem jako dlouho neměl. Ani jsem nevěděl, co tam budu dělat, pak jsem mi samozřejmě nechtěl domů.
2: A co jsi tam dělal, rybaře?
1: No nic.
2: A to je ale super, to je prostě skvělý.
1: No já jsem se odnaučil dělat, nedělat nic, takže mě to přišlo divný, ale bylo to samozřejmě super, člověk si fakt odpočíne a nebe těch komárů, tak to tam bylo úplně ideální.
2: Vy jste před letem z PSH vydali nový single, byl to jen takový jakoby ostrůvek v moři, anebo nějaká ochutnávka třeba desky, která by se mohla objevit, nebo EPčka?
1: Myslíš někdo jiný?
2: Jo.
1: O novou desku neplánujem, ale teď jsme udělali, já dělám nějaký solo album, vyjde v říjnu, a tam je ještě věc s Vladimírem, pro Viče jsme udělali dva tracky na jeho album, takže takže jako my tak jako děláme pomalu, někdo víc, někdo míň dál a spíš jsme jenom udělali takhle single, protože jsme byli nějak pozvaný do USA hrát pro krajany a na české ambasádě a v Texasu, takže jsme si tam udělali takový výlet, pak si půjčili auto a jeli jsme z Washingtonu do Austinu.
2: Jaký to bylo hrát na ambasádě?
1: Vtipný. Zjistí, že vlastně tam ty krajani moc česky neumějí, takže místo, ano, dejte ruce nahoru, říká, put your hands up.
2: Ale dobrý, jako...
1: Bylo to vtipný, jako...
2: Na mě to působí skoro jako Stouni na Hradě.
1: Ale bylo dobrý, ale my jsme zažili koncert už hodně všude možně, na ambasádě ve Vošich, kdo jsem teda ještě nehrál, nebo v Texasu mezi mrakodrapama, prostě na takový zahrádce pod obrovskou českou vlajkou, takže to bylo hezký. A že to mohlo být spojený i s tou cestou, že jsme si prostě jako takhle starý kámoši půjčili auto a udělali jsme si takový road trip, natočili prostě si tam k tomu jako nějaký obrázky a udělali ten single někdo jiný. Takže to jsem rád, že se nám jako, že jsme si mohli dát takovýhle výlet spolu a že z toho vznikla i nebo podle mě dobrý track i podle lidí, podle ohlasu na YouTube.
2: Jo, tak jsou to klasický PSH, což je prostě super.
1: To jsi to moc neocenil teďka, co klasický PSH.
2: Ne, tak to je podle mě punc kvality, bych řekl, ne?
1: Tak teď to trošku.
2: Jakože já jsem z toho singlu měl velkou radost.
1: To je dobře. Tak. To má radost taky.
2: Hele, řekni mi, tvoje deska Ty jsi nakousl, vyjde teda kdy? Říjen, listopad si říkal?
1: Nějak by měla víc v půlce října.
2: V půlce října.

0: tý bych se dokázal prostě slyšet jako mnohem víc. Co Grupo Salsiča? Blíží se čas zabíjaček? Nevyrazíte do Sokoloven?
1: Já myslím, že tak daleko jsme ještě nezestárli, ale ale Grupo Salsiča, jak, já nevím, jestli to někdo ví, ale prostě my jsme nechtěli nikdy vlastně tu mít jako kapelu, dělali jsme si to jako z legrace za covidu a mě trošku z toho rozjelo. Měli jsme velký koncert na Colors of Ostrava, takže asi...
0: Jaký to bylo?
1: Ale bylo to, kromě toho, že to skoro nebylo, protože tam byla obrovská jako bouřka a prošlo nám na nástrojovku, tak to, že se to stalo, vlastně bylo skvělý, protože spoustu kapel musel zrušit koncert tam. A lidi byli úžasní a tím, že to byl jako náš vlastně první koncert venku, tak to bylo neopakovatelný pro mě ten zážitek. A tím, že to je vlastně celá jako živá kapela a naskoušeli jsme nějaký repertoár, tak asi pár koncertů jako ještě uděláme někdy. Ale teď přesně se neví, prostě kdy, ale příští rok asi, jo.
0: Já věřím tomu, že to bude dobrý, jako je to takovej, teď jako bez urážky, jo, ale myslím, že to je takový jako zábavný sranda projekt, no, který vlastně zní strašně dobře v uších a když máš nějaký splín a blbou náladu a pustíš si tohle, tak mě to vždycky prostě tak jako udělá dobře.
1: Tak to je milý.
0: Hele, řekni mi, Traffic pocit letojel po celý zemi Afterwork, teď jsem koukal, že vlastně to bude pokračovat ten projekt i na podzim, že jsou tady nějaký zastávky, tentokrát už v Praze i s PSH, i s Vičem, i pak právě třeba s tebou. Tak jaká je tam ta tvoje role? Jenom jako interpret, nebo se na tom nějak podílíš ještě i víc v zákulisí?
1: Ne, to je vlastně Afterwork, jak již napovídá název, tak vlastně zpříjemnění času po práci, plus vlastně to letní je prostě někde u vody ideálně, což vlastně je super koncept. Že vlastně já strašně rád, já tam funguji jako DJ, ne jako rapper.
0: Okay.
1: Takže já jsem strašně rád, že můžeš odpoledne hrát, je hezký, svítí slunce, víš, je uvolněná nálada, nemusíš hrát ani tak nahlas, což nemám rád, nemusíš ani hrát jako party věci, protože vlastně ten odpolední, podvečerní jako mood je super, jako na pečky s jinou atmosférou, než abych musel tlačit na pilu a party, takže to mám taky rád a teďka jdeme, myslím, že ještě asi pár zastávek po Čechách, takže já si těším.
0: To bude někdy i Praha. No tak jo, tak jsme ve finále, to by bylo padé, Spinu bude 1. ledna 20, co bys mu popřál?
1: Abyste přišli na náš koncert 3. září.
0: Bohužel ten rozhovor vysíláme po něm, ale to vůbec nevadí. Věřím, že spinneři tam budou, protože o něm mluvíme celou dobu a teď ještě navíc natočíme další speciální pozvánku.
1: A kolik, že bude spinu?
0: 20.
1: Ale 20, tak to by mohlo být takový mý dítě.
0: No to?
1: Svým způsobem jedno z mnoha. Tak jo, já bych popřál vlastně udržet 20 let takhle žánrový rádio je umění, takže to asi to děláte dobře, nebo předpokládám, že to dělalo spoustu lidí a že se na to maká, protože si myslím, že není jednoduchý to udržet v téhle době, takže to klobouček. Takže bych vám popřál klidně další 20 let, protože myslím, že formát rádia poběží furt a že lidi budou furt mít prostě sluchátka v uších nebo zapnutý rádio v autě a budou poslouchat muziku nebo nějaký chytrý keci od starých páprdů.
0: Tak díky, tati.
1: Není zač, Romčo.
0: Tak krásných 50 a ještě jednou děkuju za návštěvu a otevřený rozhovor, bylo to příjemné.
1: Děkuji taky a poslouchejte Rádio Spin.
0: Orion, hostem aktuálního Spin Talku na Rádio Spin. Od majku se loučí, hezký večer, přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádio Spin.

0: Pro mě jsi jako klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: nějakou hezkou balicí hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balicí hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázek, kde bych to navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kvůli, že ma nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.